0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Se střece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

a do zrcadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč. Potom si oblékne plášť zadí kůží.

chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška. Brum, brum, je hnědá, nebojte se, nedvěda.

0: Ahoj.
1: Ahoj. Radio Junior.

0: životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Radio Junior.

0: to jsem blázen. Tak koupil jsem to jako chrta a ono mi to pořád nosí domů karkulky.
1: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý. Verda jede na kole, Verda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Verda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Verda jede na kole, Verda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Verda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Verda jede na kole, Verda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Verda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Verda jede na kole, Verda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Verda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Verda jede na kole, Verda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Verda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Verda jede na kole, Verda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Verda

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyznám.

kočka mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo

babí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko. Nedbala tý rady, vyskočila do oblaku a tam šilhal hlady.

Radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

Petra. Ještě mě rmoutí.

0: řenka šedivá, kde pak asi přebývá.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí, že velilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo mluvil o vlkovi.
0: To jen zažustilo křoví.

0: Já jdu. Tak já jdu.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krát, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: na vědomí. Doufám, že ty hry bude řádně svědomí. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
1: Milý koníku,

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Když se bába zeptá,
2: zeptá.
1: Když se bába zeptá,
2: bába.
1: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí?
0: Bydlí.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

měsíc slunečních, přesto jsem planetou. Mám 88

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojďme si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: kričíš, od zime, tam je plačtivý den. Pěkně tě, prosíme,
1: prosíme,
0: počkej,
1: počkej.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese. A

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop.

0: a koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

začneme jemne.

0: Judy Cook, Jany Richterové.
1: Ahoj, kamarádi. Začíná další Všudy kuk a od mikrofonu Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová. Co nás dneska čeká? Protože je po prázdninách a škola je v plném proudu, chodí k nám zase na návštěvu děti z různých škol přímo do studia. A onehdy přišli sedmáci z Chomutova a dostali dvě zapeklité otázky. Jaký kus oblečení je váš nejoblíbenější? A ta druhá otázka zněla, co je na vás krásné. A to je zajímavé, protože na každém něco krásného najdete, jen ten člověk si toho kolikrát sám ani nevšimne. A tak je prýma si čas od času položit takovouhle pěknou otázku. Poslechneme si taky, co kdysi řekl pan spisovatel Václav Čtvrtek o postavě Rumcajze a poslechneme si reportáž o tom, jak se letos plní nádoby na žaludy a bukvice. Lidé je totiž sbírají pro zvířata v lesích na zimu. A připomeneme si Den architektury, který každoročně 1. října nabízí spoustu zamyšlení třeba nad tím, jak bydlíme. A budou taky písničky, které vybírá náš všudykukový hudební dramaturg David Janečka. Takže jdeme na to. Super poslech přeje Jana Richterová, všudykuková.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Chodíte rádi do lesa? Já to v lese miluju. A moc se mi líbí, když se třeba snažím poznávat různé stromy. Někde jsou samé jehličnany, ale úplně nejkrásnější jsou pro mě smíšené lesy. Tam, kde jsou smrky, borovice, jedle a do toho jsou zamíchané třeba duby a buky. Lesy je potřeba obnovovat. Ovšem letos se nádoby na sběr žaludů z dubu zimního a bukvic, určených pro výsadbu, například na jihu Čech, plní jen velmi pomalu. Plodů je kvůli suchu málo a jsou navíc velmi nekvalitní. Obnovu lesů to ale neohrozí. Semenářský závod lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
1: Tenhle žalud by mohl být vhodný ke sběru.
2: Na sběr žaludu z dubu zimního jsem se do Ponišické obory na Českobudějovicku vypravila s lesním dělníkem Josefem Moravcem.
1: Žalud zkusíme rozmáčknout a pokud je měkký, tak většinou už se nehodí ke sběru.
2: Tenhle vypadá, že je tvrdší.
1: Tenhle bude mít červa uvnitř.
2: Už se vám nezdá.
1: Přesně.
2: A tady hned vedle máme další.
1: Tyhle ty jsou popraskaný a nahnilý taky.
2: Má na sobě hnědé skvrny.
1: Tak, takže ty už nezbíráme.
2: Tak půjdeme dál. Tady jsme našli zatím jenom dva žaludy.
1: A teď procházíme okolo stromu zrovna, kde vlastně skoro vůbec nic není. No, letos to vypadá spíš, jako když hledáme houby a nerostou. Když je těch žaludů hodně, tak zaklekneme a nazbíráme třeba půl kýblíku okolo sebe. Když

0: jednotlivých žaludů.
1: Rozdíl mezi letošním rokem a rokem 2024, kdy byla nadúroda žaludu, je podle Jana Staňka propastný.
0: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 2024 je odhadem 10-20% toho, co bylo v roce 2024. U toho dubu letního je to mnohem menší jako propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je hluchých z důvodu sucha. Což znamená, že to semínko je nevyvinuté a je nevhodné ke sběru.
1: Horší úroda žaludů z dubu zimního je podle ředitele seminářského závodu Miloše Pařízka i na jiných místech v republice.
2: Například na jižní Moravě téměř zcela chybí žaludy, naopak v severních Čechách je velmi dobrá úroda bukvic. Velmi dobrá je úroda planých hrušní a třešní. Lesy ČR zajistí dostatečné množství semenného materiálu všech druhů dřevin pro úspěšnou obnovu lesa.
1: Sběr žaludů a bukvic potrvá do konce listopadu. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.

0: Tak, kamarádi, Všudy kuk stále pokračuje a my se teďka vydáme přímo do studia Rádia Junior, kam jednoho dne přišli sedmáci ze základní školy Zahradní v Chomutově. Byli tady Ačáci a Céčáci a Terka Rašová se jich zeptala, jaký kus oblečení je jejich nejoblíbenější a proč. A fakt mě to zajímá, protože někdo třeba miluje džíny a mikinu. Někdo zase má rád bílou košili a šortky. Holky třeba milují šaty, ale jiná slečna třeba šaty úplně nesnáší a nedá dopustit na kalhoty s kapsami. No tak schválně, jak to mají sedmáci z Chomutova?
1: Tak já mám nejoblíbenější šedý triko, který má růžový motiv a mám to prostě ráda, protože je to takový volnější a je v tom pohodlí hrozný.
2: Tak já mám nejlepší kus oblečení, asi taky tričko, a protože se v něm cítím prostě jakoby líp, že to není takový uplý, a protože jsem ho i koupila jakoby někde, kde se mi ten obchod třeba líbí, takže nějak tak.
3: A jak vypadá, jakou má barvu?
2: Modrou, teď ji mám na sobě.
3: Takže tmavě modrý tričko.
2: Jo.
3: A moc ti sluší.
2: Děkuju.
4: Takže já mám nejoblíbenější kus oblečení modrý džíny, který mám na sobě, a mám je ráda, protože mi sluší a protože mi nejsou malý.
5: Já mám asi nejradši takový bílý volný tričko, který má zepředu napsáno Strawberry Matcha a na zádech má právě ten kelímek s tou mačou a je tam hezky vidět ta zelená mača a pod tím ta jahoda a je tam napsáno Only Pretty Girls Drink Matcha.
3: Jenom krásné holky pijou maču, jo?
5: Mm-hmm.
6: Já mám nejradši svoje zvonáče, které jsou leginovitý a jsou strašně příjemný.
7: Můj nejoblíbenější kus oblečení jsou tepláky černý. A líbí se mi, protože mají hodně kapes a jsou praktický.
8: Moje nejoblíbenější oblečení jsou takový černý kraťasy, které jsou pod kolena a prostě jsou moje nejoblíbenější kvůli tomu, že jsou volný a hodí se mi k každému outfitu, který mám.
9: Moje oblíbené oblečení je černý tričko, je uplý a vždycky se mi hodí k sukni, kraťasům nebo k dalším džínám třeba, zvonáčům a tak.
10: Moje oblíbené kousek oblečení jsou tepláky, které mají mnoho kapes a jsou taky baggy.

0: Milí posluchači, stále je tady pro vás všudy kuk Jany Richterové a my se teďka vydáme tak trošku do pohádkového světa. Znáte jméno Václav Čtvrtek? Já si myslím, že tohle jméno zná úplně každý. Václav Čtvrtek byl pan spisovatel, který napsal příběhy o Rumcajzovi. Loupežník Rumcajz je pohádková postava z Večerníčku, podle kterého potom spisovatel Václav Čtvrtek napsal celou knížku a těch knížek bylo dokonce víc. Rumcajz je jičínský švec, který je pro urážku nohy starosty Humpála vyhnán do lesa Řáholce. V lese Řáholci se stal loupežníkem a později si našel jičínskou dívku Manku a společně měli syna Cipíska. Rumcajz je určitě nejznámějším jičínským hrdinou a hlavně jediným loupežníkem, kterého já bych se rozhodně nebála, protože má smysl pro spravedlnost. A víte, co o něm řekl pan spisovatel Václav Čtvrtek? To si teďka poslechněte.
1: Prostě psal jsem pohádku pro mateří doušku, tak jsem si řekl, no, mohlo by to být o loupežníkovi. Tak jsem napsal tenkrát pohádku, která se jmenuje o tom, jak Rumcajz ukradl kníže pánovi ponožky s erbem. Když potom ovšem přišla televize, chtěla na mě nějaký seriál, tak jsem si říkal, dobrý loupežník je figura vděčná, dá se jí hodně povědět. Tak jsem napsal prvních 13 příběhů o loupežníku Rumcajzovi pro televizi. On zkrátka měl určitý respekt. Všichni ti, kdo nedělali dobře lidem, si museli dát pozor na toho Rumcajze, na loupežníka, který střílel jen tím zeleným žaludem. V Jičíně jsem žil jako malý kluk. Prakticky jsem tam byl celou světovou válku s maminkou, když táta byl někde v Albánii na frontě. Žil jsem tam u dědečka, mám na ten Jičín takové pěkné vzpomínky. Tak když bylo potom třeba toho Rumcajze někam umístit, tak jsem ho tam pěkně posadil do toho lesa Řáholce, tomu Jičínu.
0: No vidíte to, a to je taky ten důvod, proč je Jičín plný Rumcajzových obrázků a taky proč se v Jičíně pořádá festival Jičín město pohádky, u kterého nikdy nemůže chybět ani Rádio Junior.

0: kamarádi, co si dáme ve všudy kuku teďka? Já mám nápad. Zamyslíme se sami nad sebou. Zní to trošku děsivě, že jo? Ale nebojte se, myslím, že tohle zamyšlení bude takové léčivé. Zkuste se podívat sami na sebe, třeba se zavřenými víčky, jen tak do sebe. A podívejte se na to, co je na vás krásného, co je na vás dobrého, hezkého, co na sobě máte rádi. Určitě každý něco najdete. A pokud byste náhodou nenašli, tak se na sebe podívejte třeba očima své maminky nebo svého nejlepšího kamaráda. Je to docela dobrá věc, protože když na sobě najdete něco pěkného, krásného, hezkého, tak vám bude na světě hnedka příjemněji. No a co na sobě našli holky a kluci ze sedmých tříd ze základní školy Zahradní v Chomutově?
1: Tak na mě je krásné to, že jsem hodně přátelská, ráda se bavím jakoby se všema, hnedka se s nima s kamarádím a třeba ještě jsem hodně bláznivá a hodně upovídaná.
2: Tak já mám na sobě nejradši, že mám hezký vlasy. Já mám vlastně trošku i melírovaný vlasy. No, mám to takový na tmavo i na světlo a mám je hrozně moc hustý a na to se mi nejvíc líbí.
3: Tak na mě je krásné a na sobě to mám nejvíc rád je to, že jsem hodně zvídavý, zajímám se o hudbu, o rádio a taky se zajímám o dějepis a tak.
4: Na mě je třeba krásný, že jsem kamarádská a pomáhám lidem.
5: Já mám na sobě ráda moje oči, protože já mám zelený oči, což jsem zjistila, že mnoho lidí kolem mě nemá a mám je smíchaný i s dalšíma barvama. Taky mám ráda své zuby, protože mám zuby po mámě, která má úplně krásný, rovný a taky jsem hodně šílená a myslím, že si umím najít rychle kamarády.
6: Takže já mám na sobě ráda, že jsem bláznivá, střelená a kamarádská.
7: Na mě je krásného, že jsem přátelský, rád vycházím s ostatníma.
8: Já na sobě mám rád nejvíc svoji výšku, protože se prostě vejdu všude. A jsem přátelský a nejsem takový ten, jak se naštve po první věci. Že prostě mě nenaštve jen tak něco.
9: Tak já mám na sobě rád hodně můj úsměv, mám ho nejlepší.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my si teďka pořádně zaběháme a všechno oběhneme. Vy můžete sedět, ležet, stavět si stavebnici, třeba si hrát domino a já to za vás odběhám. Tedy přesněji, ne já, ale účastníci jednoho úžasného festivalu v desítkách měst v Česku a na Slovensku. 1. října začal festival Den architektury. Návštěvníkům nabízí přednášky, workshopy, výstavy nebo komentované prohlídky a procházky ulicemi měst. Skupinu návštěvníků v Praze, ale čekala také o něco rychlejší procházka. Architektky Martina Kárová a Kateřina Rotová provedli skupinu Svižným klusem, Stromovkou, Trojou a Bohnicemi a představili účastníkům různé podoby bydlení v Praze. A běžel s nimi také rozhlasový reportér.
1: Dneska poběžíme tady Bubenečskýma vilama, pak proběhneme do Stromovky, Stromovkou proběhneme přes Trojskou lávku a uděláme takový okruh na Velkou skálu, aby jsme viděli Bohnický sídliště a Starý Bohnice a pak se takovou zkratkou vrátíme zpátky.
2: Nakonec se v Praze u stanice Hradčanská sešlo několik desítek, nižších desítek lidí. Přepravují se k běhu. Martina Kárová teď vysvětluje, proč vlastně poběžíme.
1: Protože když běžíte, tak urazíte mnohem větší vzdálenost v krátkém čase a tím, že my tu vzdálenost urazíme v jednom kuse, tak se nám to propojí celý ty jednotlivý stavby do města jako do celku a orga. Taky pobídnutí je, jestli jste se zamysleli nad tím, kdy se bydlení stává domovem, protože to je taková jako zajímavý vztah, který není automatický.
2: Program je jasný, trasa měří nějakých 12 kilometrů, všichni jsou připraveni a budeme vybíhat. Běžíme slibovaným Svižným klusem, ale nezpomalujeme a proplétáme se uličkami. Stojíme u cihlové vily, neomítnuté, takže cihly jsou vidět úplně po celém jejím povrchu. A mezi ostatními domy, také vilami a luxusními vilami, tak díky tomu vypadá opravdu monumentálně, také o něco vyšší než ostatní domy.
3: Tady to už je vlastně jakoby inspirace holandskou architekturu. Tu vilu postavil Otakar Novotný pro Lumíra Kapsu, no a je to jako nádherná
1: Los
3: stavba.
1: Los mu dělal interiér.
3: Los a Lhotát mu dělali interiér a ta vila teda se teď poměrně před nedávnou dobou opravila a opravovala.
2: Jednou ze zastávek bude třeba vila Věry Chytilové a další vily v Troji, ale průvodně lákají také na skromnější příklady bydlení. Doběhne se třeba do Bohnic, kde je nejdelší panelový dům v Česku. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Tak přátelé, tohle byla nejrychlejší a nejuběhanější reportáž, kterou jsem kdy slyšela ve Všudy kuku.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Byli jsme v lese, byli jsme se proběhnout po Praze, vydali jsme se do studia Rádia Junior a slyšeli jsme spoustu písniček, tak já si myslím, že to pro dnešek stačí a teď se jdu podívat, co nového bych vám zase mohla přinést do dalšího Všudy kuku. Tak teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Městem chodí Mikuláš, anděl a zatím neskušená čertice Berta. Tak se snadno stane, že je omylem zavřena do komory v jednom z bytů a neví, jak se vrátit zpět do pekla. Rozhlasovou hru Zuzanka to zařídí, napsal Jiří Jelínek. Režie v roce 2014 Radim Nejedlý. Účinkují Anna Zapletalová, Denisa Čepická, Miloslav Maršálek, Petra Bučková a další.

0: Sněží, přituhuje, dneska bude zima.
1: To si nikdo nedovede představit, jak těžké je si zapamatovat všechna ta jména.
0: Ale Mikuláši, ty si je přece nemusíš pamatovat. Máme kouzelnou knihu hříchů.
1: No neutěšuj, anděli. Představ si, že přijdeme k Pavlíkovi a já slavnostně řeknu: tak, jestli pak si zlobil, Péťo. No, a důstojnost je v pánu.
0: Svatý Mikuláši, neměli bychom už jít?
1: Nebo Kamilka. Představ si, že Pavlíkovi řeknu: Kamilko, nebo čert.
0: Čert?
1: Čert. Chybí nám čert. Už tu měl být.
0: Ano, řeklo se se setměním a už je tma.
1: Tma jako v pytli. Kdybych chtěl třeba teď přečíst nějaké jméno z té naší slavné knihy hříchů, nevidím vůbec nic. Podívej, třeba tady. Sušenka.
0: Sušenka? Tak se někdo jmenuje? Ukáž. Ale to je přece Zuzanka.
1: No, vidíš. A já na to nevidím. To si nikdo nedovede představit, jak těžko se ta jména zapamatovávají.
0: A ještě k tomu tu není čert. No, kde ten čert je?
1: V pekle.

0: Děti, nespí.
1: Ona, ještě chvilku.
2: Táto, dneska je nadílka.
1: No, to je nadělení. Já už...
0: Tatínku čerté, dneska čekají děti na Mikuláše. Anděla, Anna...
1: Čerta starýho, já už stanu. Já už půjdu.
0: Tati, čert nikdy nespí. Tati, jestli nestaneš, tak stanu já a půjdu místo tebe.
1: No, to víš, Bertičko.
0: Tati! Už jdu. Roznesu tu nadílku s Mikulášem a Andělem za tebe. Slyšíš? Roznesu.
1: No, to víš. Roznes to na kopitech.

0: Copak Jáchym nebo Ema? Ale co když já, Mikuláš, donesu na dílku dítěti, co se jmenuje Mikuláš? To jsou zádrhely.
1: Svatý otče, důsledně upozorňuji, že je čas jít. U všech rohatých, kde je ten...
2: Ahoj!
1: Čert.
2: Čertovská holka Berta. Táta zaspal, tak jsem přišla já.
0: Berta. Hezké jméno. Dobře se pamatuje.
1: Takže svatý otče Mikuláši a čertice Berto, na dílka může začít. Jdeme!

0: Zuzanko, běž otevřít. To bude tatínek s maminkou.
1: Ale babi, maminka pracuje do 6:45, takže by to nestihla. A táta dokonce do 7:05. A to, když není výjimečná událost. Navíc oba mají klíče, takže... Ledaže by maminka nesla těžkou tašku s nákupem. Ale to těžko, protože si nakoupila ty.
0: Zuzanko, mám ruce od těsta.
1: Babi, ale já nebudu otvírat cizím lidem.
0: Zuzanko, cizím lidem se sice neotvírá, ale když není nikdo dospělý doma. A já už jsem dospěla nepěkně dlouho. Tak Zuzo, honem otevřít.
1: No tak jo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ty budeš asi...
1: Zuzanka Němečková, nejhodnější holčička ze sídliště. A vy budete asi Mikuláš. A teď se mě zeptáte, jestli jsem byla celý rok hodná.
2: Aha. No a byla jsi celý rok hodná?
1: Já řeknu, že byla, a anděl vytáhne andělskou knihu a přečte, že Zuzanka Němečková je hodná, hračky si uklízí a nádobí myje.
3: Zuzanka Němečková je hodná, nádobí myje.
1: A to znamená, že už nemusíte volat čerta. Mohl být čert, prosím, pryč.
2: Čerte.
4: Já jsem holka.
2: Čertice, mohla bys počkat před domem.
4: Mikuláši, musím do té zimy.
2: Tak se schovej tajně do komory a už se o tom nebudeme bavit, ano?
4: Tak to jsem s váma nemusela chodit. Ještě ani jednou jsem nepředvedla svoje parádní... Ještě ani jednou jsem neukázala, jak mám špičatý jazyk. Přijdeme k Janičce a je, ta nám byla hodná. Tak běž čertice před dům. Ivetka se nám zase bojí, tak běž čertice před dům. Nebo Kája přece nezlobí, tak kam pošleme čertici? Šup před dům.
3: Berto, šup do komory.
2: Zuzanko, tady máš balíček se sladkostmi. I když těžko říct, jestli mlsání není nějaký zlozvyk. A měj se hezky. Anděli, jdeme. Hanko Ondra, Vladimíra, Jitka...
3: Jitka ne, Jitka má svátek.
2: Petra, Marek, Anděli, my už jsme dneska navštívili snad 100 dětí.
3: Přesně 73.
2: Čertice, teď se připrav. 74. návštěva je Jonášek, a to je zlobivec. Tam se konečně vyřádíš. Čertice?
3: Čertice, čertice, čertice, no tak svatý Mikuláš tě volá. Ach, Mikuláši, my jsme Bertu nechali v některé z těch komů.

0: ztratila. Holka mladá, neskušená.
1: Vždyť je to čertice. A čertům se nikdy nic nestane. Ti mají z pekla štěstí. Třeba v té básničce ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku.
0: Anděli, teď není čas na básničky.
1: No právě. A není ani čas hledat Bertu. Musíme ještě stihnout spoustu dětí.
0: Ano, Cirďu, Teoše, Týnu.
1: Já myslím, že je to možná dokonce zkouška.
0: Jakože si čert do pekla cestu vždycky najde?
1: Jistě. A navíc Berta udělá životní zkušenost. Žádné strachy, svatý otče.
0: Strachu mám víc než dost. To dělají ty zkušenosti. To třeba jednou se stalo...
1: Mikuláši, spěcháme.
0: Ach jo, takhle je to vždycky. Celý rok nic a pak najednou samý spěch. Ach, no tak jdeme.

čerte kropáč, oni mě tu zapomněli. Jsem v komoře a jsem tu sama a je tu tma. Kolik je asi hodin? Už jsem přes dveře slyšela, jak šli všichni spát. A teď? Teď je tam mumraj. A teď? Ticho. Haló? Je tu někdo? Haló? Tak, a jsem tu sama. To je peklo. Ach jo, právě že tohle není peklo. Správně, tohle není peklo. A tak to tady pořádně prozkoumám. Takže Brto, hurá z komory ven!

0: Hele se, hlasy z dětského pokoje. Pomalu nakouknu. Jejda, dvě krásné panenky.
1: Růžo! Růžo! Kde mám klíček od zlaté kasičky? A nemáš ho pod vlečkou? Tak to tedy rozhodně ne.
2: A malý pejsek.
1: Já ti říkám, Nicole, že lila barva je prostě nemožná.
3: Nenech se vysmát, Cynthie.
1: Mně se nikdo vysmívat nebude.
2: Ahoj, já jsem Berta.
1: Živá nová panenka, nová série.
2: Ne, já jsem čertice.
3: Monster Demon kolekce.
1: Ty máš ale divoký účes.
3: To si cucháš cucháčkem?
4: A nebo čucháčkem?
1: Toho si nevšímej, to je My Little Dog. Růžo, lehni.
2: Je docela milej.
3: Milej jo, je docela trapnej. Když ho češeš, ani nemění barvu srsti. Nuda.
2: Alespoň si můžete hrát.
1: Hrát si můžeme leda na našem novém super přehrávači.
3: Please, já zapnu play.
1: Okay.

0: A teď já. I have you.
1: Růžo, nech toho. Nech toho.
0: Nebo pes nám spadla, pes nám spadla.
1: Růžo, lehni. On je opravdu nesnesitelný.
2: Ale je to kamarád.
1: Kama co?
2: Kamarád, vy jste přece kamarádíka.
1: My si pouze a jedině předvádíme nové šaty. A nové manžely. Co říkáš na Kena, zlato?
3: Nikol, myslím, že k těm šatům by se ti hodil spíš... brunet. Jo, brunet.
1: Máš pravdu, zlato. Měla bych si víc hlídat, s kým se stýkám. Poslyš, Berto, ty jsi taková černovláska. Teda čertovláska. Mohli bychom se přát.

0: Je, holky, vy byste mě mezi sebe vzali?
1: Mezi sebe rozhodně ne. Vyměnila bych tě tady za Cynthy.
2: Jak vyměnila?
1: Drahoušku, zrovna si říkala, že se mám na veřejnosti objevovat s tmavou vlasíma. A ty si, Cynthy, je promiň, platinová blondýnka.
0: Ale můžeme se přece kamarádit společně, všechny tři.
1: No, tak to snad ne, Berto. Už dost na tom, že si pamatuju tvoje jméno. Navíc tři se nevejdeme na fotku. A já se strašně ráda fotím. Třeba na mobil.
0: A dost. Kamarádství přece není, jako si vyměňovat hračky.
1: To máš pravdu, čertice. Hračky totiž mají aspoň nějakou cenu. Kdežto kamarádství...
2: Je, Nikolo, podívej, já našla ten klíček od kasičky.
1: Cynthie, ty jsi poklad. Berto, jak jsem říkala, že kamarádi nemají žádnou cenu, tak to jsem se spletla.
0: No proto.
1: Jsou dobří, aby mi našli ztracené hračky. A nebo nosili dárečky. Cynthie, jsi zlato. Berto... Už se s tebou nebavím.
0: Ale...
2: Bertičko, já otevřu kasičku a ty ostrouháš mrkvičku.
1: Berto, sedni na autíčko, na setrvačník.
2: Už ti to jede.
0: Pa, pa. Tak tohle nemělo s kamarádstvím vůbec nic společného. Jdu do kuchyně. Táta vždycky říká, když jsi smutná, tak se najes.

0: Lednička. Ale co to je? Hermelín? Kečup?
1: Nemluv s rajským protlakem, když jsi zrovna pod tlakem.
0: Cože?
1: Vidličky a nože.
0: Kdo to je?
1: Kdo to je? Ten to je. Tomu se to rýmuje.
0: Ryba? Zmrzlá ryba?
1: Jsem ryba Linda. Je tu zima, tak vám rýmu a tak rýmuju.
0: Lindo, budeme si spolu hrát.
1: Hrát? Snad.
0: Naschovávanou, Lindo. Budeme si hrát na schovávanou.
1: Důležitá rada. Neschovávej se, když si nejsi jistá, že tě najdou. Tak třeba v lednici tě nikdo hledat nebude. Ach, ty můj osude.
0: Lindo, tak nahoněnou.
1: No. Ryby nejsou běžty dobrý. Leknou se a pak jsou modrý.
0: Nech to plavat. Taky bychom si mohli hrát na... Slyšíš to?
1: Rodiče se vrací. Už skončili v práci.
0: To nejsou rodiče, to bude...
2: Nikdo nikde? Tak, kde pak mají něco dobrýho?
0: Kocour zloděj.
1: Ve dne v noci choděj.
0: Lindo, Linduško, musíme ho chytit, jinak tě sežere.
1: Máš pravdu, chytíme ho. Většinou kočky loví mě náramně.
0: No vidíš, to je nápad. Pootevřeme lednici a ty budeš vnadit, až se přiblíží.
3: Tady jsem, sama ryby zlato. Pojď na smetánku, zlatíčko. Ochutnej jí, malička.
2: Ha, volání divočiny, kořist. Měl. Tamhle je lednička.
3: Mám 20 karasů, karátů, plavu si tu ve zlatu.
2: Nakouknu, vlezu. Je tady zima.
0: Tak, stačí zabouchnout dveře od ledničky a kocour je u ledu.

0: Vítejte na recitační soutěži.
1: Co to je?
0: Nyní vystoupí Linda Ryba s autorskou poezií. Poezie věčně žije.
1: Je tu zima.
0: Rybička maličká po Dunaji plave. Chytila lupiče u samého kraje.
1: Tak nevím, jestli je horší ta báseň nebo ta zima. Ubrzám.
2: Lindo, ty jsi to dokázala. Za chvíli bude z kocoura na nuk.
1: Myslel jsem si, že si přijdu na něco dobrýho, ale sem už nikdy nepřijdu.

0: Teď zabalíme kocoura zloděje do balíku a pošleme ho na policii. Tam ať si ho rozmrazí.
1: Vypadá úplně jako Nanuk. Mňám. No, na každém je něco dobrého. A v lednici zase bude klid. Nezbývá, než se rozloučit.
0: Máš pravdu, Lindiátko, jsi skvělá kamarádka, ale bydlet s tebou v ledničce, to by pro pekelnice, jako jsem já, byla moc velká teplná změna. Bude se mi po tobě stýskat, ale kamarádi se dá přece i na dálku.
1: Kamarádky na dálku, posílaj si obálku.
0: A ta plave v akvárku. Linduško, ahoj.

0: Je tady někdo? Jsem doma. Nikdo. Tak je to vždycky. Kdo by zvedne Zuzanku ze školy? Nikdo. Zuzanka jde ze školy sama, na přechodu se rozhlídne, nebaví se s cizími lidmi. Kdo seš? Co tu chceš?
1: Ahoj, já jsem Berta.
2: Čertice.
0: A to si řekneš jenom tak? Čertice. Máme doma čertici. Mami, tati, babi, pomoc!
1: Ale vždyť už se známe. Já tu byla s Mikulášem.
0: No jo, to jsi ty. Proč jsi se vrátila?
1: Já jsem vlastně neodešla, ale to je na další vyprávění.
0: Já mám času dost. Rodiče chodí z práce hodně pozdě.
1: Tak si spolu můžeme zatím hrát? Lepší než se bát, je pořádně si hrát.
0: Ty rýmuješ?
1: To mě naučila jedna dobrá kámoška. Už jsem tady u vás bytě totiž udělala dost zásadních zkušeností. Třeba že
0: trochu, ale jen trochu. Strašidelný kamarád je lepší než samota.
1: Správná řeč, tak na co hrajem?
0: Můžeme si třeba kreslit, ale pozor, nepřetahovat.
1: S tebou bude teda zábava. Ty jsi vzorňačka, co?
0: Jsem nejvzornější holčička ze sídliště. Tak co bys chtěla?
1: Chtěla bych domů.
0: A kudy se chodí do pekla?
1: Kdybych to věděla, ty chytrá, tak už jsem tam.
0: Chytrá jsem. A proto ti říkám, že jestliže ty nevíš, jak do pekla, tak to neznamená, že peklo neví, jak jsem.
1: No jo, jenže čerti chodí na zem jenom na Mikuláše nebo pro hříšníky a zlobivce.
0: Tram, tadadá! Představuji ti Zuzanku Němečkovou, nejzlobivější holčičku sídliště. Takže vlastně ostrou holku Zuzanu.
1: A ostrá Zuzano, ty se mě nebojíš?
0: Prosím tě, je to jako když mi byly 3 roky a bála jsem se vysavače. Pak jsem na ní 15 minut koukala, no a zvykla jsem si. Na tebe mi stačilo koukat 5 minut. Přátelství je otázka zvyku. Takže hurá na zlobení.
1: Co navrhuješ?
0: Lyžování.
1: Čerti nejsou zrovna dobří lyžaři. Zkus si dát na kopy to vázání. Navíc to dost studí. A když spadneš před kámošema, je to ostuda.
0: Nestudí. Spadneš jako do peřiny. Hele, co tu máme?
1: Peřiny. A k čemu?
0: Berto, nebuď tak nedůvtipná. Máš rohy. Tak se s tím nepárej. A nebo spíš pár.

0: sleduji mistra zlobení. Tohle jsou zvonky. A co se dělá na zvonky?
1: Zvoní se na ně.
0: Výborně. A je ten, na koho zvoníš rád?
1: No nevím.
0: Sleduj.
2: Haló, kdo je tam?
0: Dobrý den, pane Kracík.
2: Co si přejete?
0: Nemáte doma klacík?
2: Počkejte, až vás chytím.
0: Běžíme. To zlobení je pohybově dost náročné. Hele, další zvonky.
3: Haló, pane Zelický, dejte pozor na necky.
0: Pane Žůrek, máte kvát od okůrek.
3: Pani Ticha,
4: tyto jsem přichyla.
0: Pane Koloušek, zvoníme vám do oušek.
5: Haló, paní Vaňousková, ať vám neulítne sova.
0: Paní Formanová, právě vám ulítla sova.
6: Znova!

0: zábavy jsem si neužila už ani nepamatuju.
1: Jen jestli to mělo nějaký smysl.
0: Tak třeba čerti nevědí, že je voláme.
1: Nemaluj čerty na zeď.
0: To je nápad.
1: Co?
0: Malování po zdech je, myslím, parádní zlobení. Jdu pro barvy.
1: Snad pro křídy ne.
0: Berto, zamysli se. Křídy by se daly smít, ale co my děláme? Zlobíme. Takže jdu pro barvy. Myslím, že se vybarvuju jako pořádná zlobyholka. Ha!
1: Ty je zlobyholko, Zuzanko, jsi pořádně rozdivočená.
0: To víš, malička, podej mi červenou, ať vybarvím karkulku.

Co to je? Co se děje? Co tu zvoní? Hlášení. Na zemi někdo pořádně zlobí. Moc, mocně zlobí. No, to je drzost. Zrovna v den, kdy chodí Mikuláš, anděl a čert. A čert? Do čerta. Já jsem zaspal. Já prospal na dílku. U všech sazí, proč mě nikdo nevzbudil? Kde je Berta? Ram do kotle. A teď to zlobení. Nějaká holka, Zuzana Němečková. No počkej. Kopy to do ohně, letím pro tebe.

0: Zuzano Němečková. Už žádné cupování peřin, žádné zvonění na cizí zvonky a žádné čmárání obrázků po zdech. Už žádné...
1: Žádné strachy, pane Čert.
2: Žádné strachy, táto.
0: Berto? Bertičko, ty jsi tady s tou zlobivou holkou?
2: Tatínku, představuji ti Zuzanku Němečkovou, nejhodnější holčičku sídliště.
0: Nejhodnější? Nenech se splést, dítě. To je zloholka. Koukni na to hlášení.
2: Táto Čerte, nevěř písmenům. Zuzanka sice trhala peřiny.
1: Trhala.
2: A zvonila na zvonky.
1: Pane Kracík, nemáte doma klací?
2: Dokonce i čmárala po zdech. Ale to všechno proto, aby tě přivolala.
0: Opravdu? A proč?
2: Přece, aby tě přivolala a mohla jsem se vrátit domů.
1: Jasně, protože pro kamarádku kamarádka i jednou nohou do pekla skočí.

0: No, tak seber to rozluč a už poletíme.
1: Tati, aspoň ještě sluchu.
2: Pane čerte, co pak neslyšíte, jak nám to zpívá?
0: No jo, holky, tak zpívejte.

0: zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na ní.

0: bez něj jako by nežila. Vrať se mi mobile prosila, ať byla kdy byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespletla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.
2: Uc, uc.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

18, 19, 20. 20.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
2: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: sekera.
1: Klitle sa ruší.
0: A nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátová rada nám po cestě dodá sil.
2: Když slyšíš sekeru, věď.

probaxila, nepříjemná

bradama. Líbat si vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor,

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Pořádnice si usmyslela, že jí patří miminko Martínek, a tak si ho odnesla. Co bude s Martínkem dál? To se dozvíme v pohádce Kmotra tetka Poletka, kterou napsala Markéta Jahodová, režie se v roce 1989 ujal Karel Weinlich, účinkují Eva Horká, Jiří Langmajer, Stella Zázvorková a další.

0: auto bolí.
1: Nebolí, žádnou čarobabu nebolí.
0: Ale mě bolí, koukej, ta modřina.
1: Nevidím.
0: Protože se nedíváš, no koukni.
1: Nepotřebuji se dívat, podle pořádku se čarobaba modřiny nedělají.
0: No, to že ne, a co je tohle?
1: Čarobaby nebolí, čarobaby modřiny nemají, ovládej se, Poletko.
0: Ale hele.
1: Kdyby stokrát měli takový řád.
0: Tak asi nejsem čarobaba.
1: Ale jsi moje milá, co pak bych tě brala do učení, kdybys nebyla?
0: Ty to poznáš.
1: Samozřejmě.
0: Já teda ne. Vždycky jsem myslela, že jsem obyčejná víla, co tančí za poledne na pasekách.
1: Moc přemýšlíš. A to se pro čarobabu nesluší.
0: Tak mi řekni, co to vlastně znamená, že jsem čarobaba.
1: Jsi schopna naučit se čarovat a za jistých podmínek navštěvovat podzemní říše svět a toho užívat. Správně užívat.
0: Já ti nerozumím.
1: No, dejme tomu, že nahoře na zemi je lidská matka, která nechá o polednách dítě o samotě. Špatně se o ně stará. Už rozumíš?
0: Ano.
1: A v tu chvíli je povinností čarobaby udělat pořádek.
0: Jak?
1: Já pořádnice například vemu to děťátko, že? A odnesu je.
0: Kam?
1: Do zahrady dětí, moje milá.
0: A to je kde?
1: Dozvíš se, až přijde čas.
0: A kdy přijde čas?
1: Brzy, Bojemil. Právě teď leží tam ve světě lidina mezi dítě. A to bude moje, jakože se pořádnice jmenuju.
0: Jak to myslíš?
1: Dítě to bude co by dub, dřív než opravíš kolébku.
0: Ale vždyť jsem říkala, že spravovat kolíbky neumím.
1: Tak se to naučíš.
0: Určitě se zase praštím.
1: Ticho.
0: Nestrefím hřebík na hlavičku.
1: Fuj, čarobaby nepláčou.
0: Tak si zkus, jak je to těžké pořádnice.
1: A dost. Znám tvou nešikovnost a proto jsem se rozhodla, že tohle mlně si tu nechám.
0: To, co přineseš?
1: Na práci v chalupě a vůbec. Budeš mít po starosti.
0: Mohla bych ho vidět.
1: Už tu brzy bude.
0: Ale já chci hned teď.
1: Jsi čarobaba? Zkus čarovat. Vezmi ten železný pekáč s červeným uchem.
0: Pekáč? Tenhle?
1: Ne, s červeným uchem, říkám. Ano, ten.
0: To je tíha.
1: Dýchni mu na dno. Víc. Tak. A teď se do něj podívej.

0: nevidím.
1: Ta ženská ho položila do trávy u cesty. Výborně.
0: Ten je malilinkatej. Určitě ještě ani nechodí.
2: Ty jsi moje všecko na světě, chlapečku.
3: A zatra rána, podívejme. Slunce nad hlavou a děvečka se mešká s děckem.
2: Odpuste, pan táto Kroupo Martínek plakal. Chtěla jsem ho skolíbat do spaní.
3: Na to, aby zhoupala to svoje princátko, si tě nedržím.
2: Já pracuju. Podívejte se na moje ruce.
3: Ruka se musí k dílu přiložit, má-li krajíc chleba držet. Kolik pak si toho od rána udělala, Ševcová?
2: Okopala jsem půl pole. Od remízku k dolní cestě. Martínek se vzbudil, je to chvilička. My si svůj chleba zasloužíme.
3: A hele, na chudobu. Kvůli štrávku řepy se po pansku vynáší. To je vděk, že jsem tě k sobě vzal, když Švec umřel.
2: Neškareďte se, pan táto. Nic takového mi ani na mysl nepřišlo. Však vím, že bez vaší dobroty bych neměla s tím sirotečkem kam hlavu složit.
3: Už nejednou jsem svojím měkosrdcatosti zalitoval, ale živit zadarmo tě nebudu, to si pamatuj. Polož haranta a chytni se motyky, ať doženeš, co se zameškala.
2: Prosím vás, hospodáři, ještě slovíčko.
3: Ale z čerstva práce čeká.
2: Taková úzkost se do mě dala. Slunce stojí na poledni. Kdyby to Martinka natrefila, polednice, neuchráním ho.
3: Babské tlachy.
2: Puste mě, pan táto. Donesu chasnička domů a budu robotovat, až do večera ani záda nenarovnám.
3: Tak projít se po polňačce ke hřbitovu bys chtěla. A pak dál na rozcestí a od božích muk k vesnici, jako milost paní.
2: Tak to není.
3: A pak vesnicí na náves a pomaloučku ke statku, se sousedy se zastavit, poklábosit.
2: Ne, běžela bych jako vítr.
3: Tak se proběhni, Ševcová. Ale v mém čeledníku se už nestavuj.
2: Pan táto.
3: Jestli nedokopeš ten řádek, hledej jiného dobráka, který tě bude s dětskem živit.
2: Pan táto, proboha vás, prosím.
3: Nesahej, ušpiníš mi koženáky. Práce ti z hlavy hloupé tlachy vyčistí. Děcko tak, jak tak spí. A jestli se nechceš dát do díla, pakuj se. Chudobo lenivá.
4: Dobře jsem předvídala, podle čarobabých řádů. Chystej se, Poletko, vypravíš se na svět pro to dítě.
0: Jihu, proč já?
4: Je to tvoje první učednická zkouška. Tady máš plachetku.
0: Co s ní?
4: Ovineš si hlavu.
0: A proč pořádnice?
4: Je čarobabí, donese tě na zem. A neptej se pořád.
0: Když mě se to nelíbí.
4: Plachetka se ti nelíbí?
0: Ten břicháč s fousama. Se mi nelíbí.
4: Co je ti po něm?
0: Škaredě huboval té lidské mámě.
4: To není tvoje starost.
0: Já nevím. Ona tak pěkně unce to děťátko držela. Houby hou. A tolik prosila. Je mi jí líto.
4: Čarobabám lítost nepřísluší. Uvaž si plachetku, na zemi bude zvonit poledne.
0: Počkej, my čarobaby máme přece dohlížet ve světě na pořádek. Co pak já teď můžu sebrat matce dítě, když tím nádavkem tomu zlému pupkáčovi prospěju? Co kdybych odnesla jeho?
2: Juva?
0: Ale co s ním zase budu dělat, viď?
4: Lidské pořádky jsou takové. Bohatý bude vždycky chudému utahovat smyčku.
0: Ale s tím já se nesmířím. Já nejsem člověk.
4: Není dovoleno čarobabám řešit lidské spory. Tím méně čarobabám učednicím. Čas se nachýlil, ovin si hlavu a přines to dítě.
0: Ne.
4: Co?
0: Nepřinesu.
4: Tak za tuhle neposlušnost budeš na výuční list čekat 100 let?
0: Dala jsem se k tobě do učení, protože si to přála moje maminka lesní Víla Světýlková. Ale jestli mě chceš učit nespravedlnosti, to já se nedám, to potom uvidíš, kdo je Poletka.
4: Poledne, dej sem plachetku, donesu to dítě sama.
0: Nedám.
4: Dej sem. Roztrhla si moje kouzelné zavití, budeš píka.
0: Jo!
4: Nevadí, Tahle půlka má čarovné síly dost.
0: Pořádnice! Prace! To nesmíš! Jau, Weizherne, se ric pometlo, jak se motá to zavití. Poletím za ní.

0: ty znáš.
1: No jestli. Každý den mi čte levity.
0: Jdi za ní. Ať mi vrátí Martinka.
1: Je, to nepůjde tak hr. Pořádnice se drží těch svých čarobavých nařízení jako pes kosti. Umanula si, že podle nich jí ten klouček patří. Proč jen ho tady musela nachytat?
0: Kam by se chudáček poděl, když má mámu od svítání do noci na poli?
1: No právě, že ho sem taky nosíš, to byl nerozum.
0: Já ho chtěla schovat pod střechu, ale hospodář nedovolil.
2: No, no, no, Ševcová, co to slyším?
0: Odpusťte, pan táto, já jen, že pro těch pár řádků řepy se mi Martinek ztratil.
2: Pár řádků? To, že nebyly tvoje. Co nezaseješ, nevzejde, co neokopeš, neporoste. Vím, co vím, a tebe tu nedržím.
1: Braňte se, paní mámo. Vždyť to je on, kdo pořádnici vrátka na svět otevře.
2: Tak advokáta sis na mě vzala. Ale dobře mi tak. Však radili sousedi, že vdova s dětskem jen darmo chleba ujídá.
1: A tak se z děcka šikovně zbavil. Co?
2: Já?
1: Zrovna ty. Viděla jsem všecko.
2: Viděla? Kdo ví co? Můžu já za to, že se ta ženská zavítá ochomejtá o polednách zrovna kolem mýho?
1: A kdo tady paní maminku zdržoval?
2: Paní maminku? Vysoko si necháš říkat, Ševcová.
0: Já ne, začala sama hospodář.
2: Jen jestli. A kde se tady vzala vůbec?
1: Za pořádnicí se ženu, abych zachránila, co jsi spackal.
2: To jsi zjednala pomocnici Ševcová, jakousi rozježenou.
0: Ale nikoho nezjednávala.
1: V tom kalupu jsem přišla, když už bylo pozdě.
0: Kmotra, prosím tě, nech nás, jdi si svou cestou.
2: Tak vy se spolu kmotrujete?
1: My? Já? To by bylo pěkné.
2: No to ses musela hodně naběhat, než si tuhle bosatou kmotru klukovi našla Ševcová. Taková mu do peřiny nenasype ani groš, ale jdi si s ní, když myslíš.
1: Já jsem kmotra zrovna tak dobrá jako každá jiná, ty. Halám obřichatý.
2: Je, no tohle.
0: Mlčte už, kmotr. Já ji nehledala, hospodáři, nehněvejte se.
1: No, ale teď jste mě načisto dopálili oba. Nevíš, kde je pro tebe dobře a kde zle, Ševcová? Ale že jsi mě pojmenovala kmotrou, o synka se ti postarám.
0: Dones mi ho zpátky, prosím tebe.
1: To si rozmyslím. A teď nezdržuj. Stejně to od pořádnice nezřízeně schytám. Hej, plachetko, vrať mě naspátek.
3: Ticho! Já ti zakazuji. Klid.
1: Tak jsem zpátky.
3: Konečně.
1: Vezmi si zpátky čarovnou plachetku pořádnice.
3: Plachetka, počká. Napřed udělej něco s tím dítětem.
1: Já? A co?
3: Ať přestane křičet. Vytmav může podle čarobabých řádů se zde nepláče.
1: Ale pořádnice, takovému drobečkovi se nic vysvětlit nedá.
3: Jak to? Když jsem tě přijímala do učení, tvrdila jsi, že to s dětmi umíš.
1: No, co? Umím, umím. Často jsem v lese pozorovala děti dřevařů, to je všecko.
3: Pospěš si, praskne mi hlava.
1: Třeba má hlad. Pojď se, ty řvonku. Chceš kaši být? Hned ti dám. No, no, no, no. Nepláč. Ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu.
3: Tata trvalo.
1: Tiše, usíná.
3: A teď mi povíš, jak ses opovážila následovat mě na svět.
1: Jestli budeš mluvit takhle nahlas, rozpláče se znovu.
3: Zasluhuješ vyloučení z čarobabých řad, ale nebudu tě trestat. Nemám v tuto chvíli jinou vhodnou služku. Učenit. A pak vytrestala se sama. Moc pěkně tě lidé přijali.
1: Jak to víš?
3: Všechno jsem sledovala v kouzelném pekáči. Než začalo tohle pachole se svým křikem.
1: No jo. Možná ti bude líp u nás, než u lidí, Martinku. Tedy jestli na tebe bude pořádnice hodná.
3: Dobrota a laskavost jsou základní čarobabí cnosti. Zatímco prosto řeko se zásadně netrpí. Pst! No dobrá. Budeš o to lidské mládě pečovat, než vyroste tak, aby mohlo přiložit

0: ruku k dílu. Čarobabí povinnosti mě často odvádějí z domu a ty nejsi zrovna nejzdatnější pomocnice, Poletko.
1: Vždyť se teprv učím.
0: Právě proto si jeho výchovu vezmu na starost já, pořádnice.
1: No, jestli jsou čarobaby vlídné a laskavé?
0: V mezích řádů ovšem.
1: Tak jo. A tam, kde to bude zamez, pomůže kmotra tetka Poletka.
0: Do plachetky zavinutá pořádnice.
1: No.
0: Do plachetky zavinutá Poletka.
1: Mě to škrtí, já se schovám do truhlice.
0: Budeš chodit zavinutá otečka.
1: Ano.
0: Všechno musí na svém místě stát.
1: Aha.
0: Tady platí čarobabí řád.
1: Jo.
0: Když už je ten závoj na dvě polovice,
1: tak co?
0: Bude z tebe pod plachetkou Poletka.
1: Aha.
0: Všechno musí na svém místě stát. Tady platí čarobabí řád. Jo.

0: A tady platí čarobabí řád. Tady platí čarobabí řád. Tak, kamna jsou vymazaná, tetičko pořádnice? Budou sloužit líp než dřív, uvidíte.
1: Koukněme chasníka, jak se otáčí. Nikdy bych nevěřila, že se z tebe vyklube takový kalých lat, Martine.
0: Za to děkuju vašemu vychování, tetičko.
1: Ale děti.
0: Však vy víte, že mluvím pravdu.
1: Šmajchlíři, raději se chytni nějaké práce. Kde pak je ten...
0: Podívejme, pekáč a skáče jako živý.
1: Je celý?
0: Jak by ne. Neskýbejte se, zvednu ho sám. A je. Praskl, vidíte?
1: Oh, ta štěrbina se musí zadrátovat.
0: Já to zkusím.
1: Myslíš, že bys to svedl?
0: Tak málo mě znáte, tetičko.
1: Ale tohle není jen tak ledajaký pekáček, hochu.
0: Já už si s ním nějak poradím. Ne nadarmo jste mě učila devateru řemesel.
1: Učila. A věděla proč. Tady máš a dej si záležet.
0: Žádný strach, tetičko.
1: Poletko. No, Poletko.
2: Co je?
1: Kde jsi pořád? Jedna se tě nikdy nedohledá.
2: Vítr jsem fofrovala do zdí Martinova nového přístěnku.
1: Jak se ti líbí?
2: No, je to lepenice dobře lepená. Jen jí musím ještě kapku vysušit.
1: Ale já nemyslím přístěnek. Martin, jak se ti líbí, se ptám.
2: Vyrostl. Až moc.
1: Viď, je z něho dospělý muž.
2: No jo, to jo.
1: Rozumný, uctivý, poslušný.
2: Milý. Moc milý člověk to je.
1: Jaký pak člověk, co? Vyrostl přece tady, v čarobabí podzemní říši.
2: Člověk přece zůstane člověkem, podle řádů.
1: Chceš mě nazlobit, viď? To se ti nepodaří. Dnes ne. Rozhodla jsem se, že se vdám, Poletko.
2: Vdáš? Za koho?
1: Vezmu si Martina.
2: Našeho Martin?
1: Jo.
2: Ztratila si rozum, pořádnice.
1: Co by? Je dbalý, pořádek ctí, sluší mu to a na slovo mě poslouchá.
2: Není z čarobabího.
1: Není, ale bude. Právě skládá tovarišskou zkoušku.
2: Jakou zkoušku?
1: Uložila se mu zadrátovat pekáč s červeným uchem.
2: Je, na to nemáš právo.
1: Sám si o tu práci řekl.
2: Protože nevěděl, že mu navždycky zahradí cestu k lidem. Pro tohle jsem ho v kolíbce nepiplala. Buď rozumná, pořádnice. Vzala si Martinkovi mámu. Ještě ho chceš připravit o lidskou rodinu?
1: Ten mládeneček u mě rostl. Moji kaši jedl. Já jsem jeho rodina. A ty mi uděláš při té svatbě dohazovačku.
2: Já?
1: Musíš.
2: To v žádných řádech nestojí.
1: Tak to tam připíšeme.
2: Co jsi to řekla?
1: Že to tam připíšeme.
2: Teď jsem poznala, jaká doopravdy jsi, pořádnice. Každé slovo pentlíš těmi svými řády, jako kdo ví jakou cností. A přitom si je natahuješ a zkracuješ podle vlastní míry. Abys věděla, půjdu za Martinem a všechno mu řeknu.
1: To nemůžeš, nesmíš, jsi moje učednice.
2: Už pěkně dlouho a na nic.
1: Dám ti výuční list hned po svatbě.
2: Ne, ta svatba není spravedlivá.
1: A je.
2: To by se muselo dokázat.
1: Dobrá. Chceš důkaz? Budeš ho mít. Martin teď drátuje čarovný pekáč s červeným uchem. Až se podívá do jeho dna a uvidí svět tam nahoře, nebude o lidi stát.
2: Ne, tomu nevěřím.
1: Já vidím člověka ve světě jako v mouce červa. Z Martina bude ženích a z tebe dohazovačka.
2: Martinku, Martinku.
1: Martinku. Martine, chlapče.
3: Potřebujete něco, tetičky?
1: Přišli jsme se podívat, jak daleko si s mým pekáčkem.
3: Zrovna jsem ho vyčistil. Pískem, podívejte.
2: Tahle metlice tě ještě v koštěti zaštípe. Počkej, pořádnice.
1: Pěkně se leskne. Děkuji. A teď dýchni na jeho dno, Martine.
3: Proč, tetičko?
1: Neptej se a poslechni. Uala, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. Dívej se, dívej jako do zrcadla. Co vidíš?
2: Nic, že nevidíš nic.
4: Na krajce, chudoba lenivá, zatrolená práce, darmo jedí.
3: Ale vidím, je... tetko Poletko, veliké stavení vidím.
4: Lenivá a práce zase stojí.
2: Nehněvejte se, hospodáře.
4: Tebe nehledám. Zuzka, kde je? Potřebuju dovézt zrní do mlýna.
2: Nemohla bych já zaskočit.
4: Je třeba pytle na vůz naložit, ani půlku neuzvedneš.
2: Zuzka sbírá vejce, plot je děravý, slepice zanášejí, omešká
4: se. Ty, aby si nehájila.
2: Už onehdy jsem říkala, že se pláňky kácejí, chtěli by vyměnit.
4: Se vším si pozadu, ani o zim ještě nejsou v zemi a budeš ztrácet čas s plotem.
2: Já myslela, že vy byste ho mohl spravit.
4: Ještě ty mě budeš honit, nevím, kde mám hlavu, jen tebe a tu Zuzku Lenošnou uhlídat, co mě stojí dřiny, na všecko jsem sám, Himmelkreis.
3: To je špatné hospodářství.
1: Nezamlouvá se ti, viď?
3: To se ví, že ne. Stodola na spadnutí, ustavení prolomená střecha i po stranice uvozu je prasklá.
2: Statek chátrá, pravda, ale lidé, co lidé?
3: Lidé? To ta tetka a ten...
2: No, co pak jen nepoznáváš? Fixlej fix.
3: Nezlob se, tetičko, ale jsou nějací divní, zamračení.
2: Ale to oni jen tak vypadají, zrovna teď. Jindy, to bys viděl, umějí se smát, umějí pohladit, za práci vzít a ještě písničky zpívat.
3: Já nevím, tetko Poletko.
1: Za mnoho nestojí, viď, Martine?
4: Rozina, Laudon, kde je ta holka? Přece nebudu nakládat sám.
2: Nezlobte se, hospodáři, vždyť je to děvče jako vítr. A ve stavení je platná. A jak?
4: Že na ní čekám, jak trnka na kozla. Proč vás živím, holoto chudá? Himmelkreis, to je pořádek. Ale já vezmu bič a hned se začnete otáčet.
3: To je ale hlupák. Já bych mu ukázal.
1: Chtěl bys s ním žít?
3: Že si to ta tetka tady na obrázku v pekáči nechá líbit, no řekněte?
1: Odpověz, Martine, chtěl bys s takovými žít?
3: Je, ani za nic. S vámi je dobře, tetičky moje.
2: Martine!
3: Co jsem? Ublížil jsem ti, tetičko Poletko?
1: A bude svatba. Bude.

0: To je pěkné. Až se mi to tady na prsou sevřelo.
1: Obyčejná písnička, Martinku. Je, takových lidé znají.
2: To by stačilo. Zkouška skončila. Martin se vyslovil, teď je řada na tobě, Poletko.
0: Promiň, tetičko pořádnice. Ta Hezunka zpěvačka patří taky k lidem.
1: Líbí se ti, viď?
0: Moc. Jak zpívá. I ve mně to zpívá. Slzy do očí to vhání.

0: udělat.
1: Vrať mi pekáč, Martine. Dno bys mu vyhradil.
2: Ještě ne, tatičko. Ještě kousek písničky si poslechnu. Tak pěkně mě k sobě vábí. Slyším v ní, co se tady nikdy neozývalo.
1: Řekla jsem dost. Ty jsi neposlušný, Martine.
2: Nemračte se, tetičko. Tou písničkou se ve mně rozezněl zvon. Je jak voda, co stoupá, nese mě za tou panenkou. Já s ní chci být.
0: Teď si kápl na to pravé, kluku.
1: Paletko, zmlkni.
0: No, pokračuj, Martine.
2: Řekl bych jí třeba jen tři slovíčka.
1: Ani jedno. To děvče už nesmíš vidět.
2: To nejdete to pořádnice. Vždyť já ji stejně vidím. Mám ji před očima jako živou.
1: Svoji zhoubu, Martine.
2: Musím s ní mluvit pomocí. Půjdu za ní.
0: Jenom kam, Martinku? Kam pak?
2: Vy to nevíte, tetko Poletko?
0: Vím.
2: Tetičko.
1: Ticho. Voda do nebe neteče, slovo zpět nevezmeš, Martine. Chtěla jsem tě pozvednout do čarobabího, ale ty jsi mě přestal poslouchat. Zapomněl, co jsem tě učila.
0: Učila, nenaučila.
1: Jsi tady jen sluha, nic než sluha z milosti.
2: Proč se tolik zlobíte, tetičko?
1: Já ti chtěla darovat nesmrtelnost. Vzít si tě za muže.
2: Ale já, co pak já bych mohl?
0: On je totiž z člověčího a chce panenku.
1: Poletko!
0: Au, za vlasy, ne, to bolí.
2: To pořádnice. Tetičko!
1: Čarobaby nebolí. Au,
2: nechte ji, slyšíte?
1: Co se opovažuješ? Ua! Ty jsi na mě vstál ruku. Na mě, která tě vychovala. Měla jsem tě odnést do zahrady Polednic, kam slunce nezasvítí, kde děti nevyrostou. Meluzína chytá jejich pláč do zimní fujavice. Bludičky otiskují jejich paty do hladin močálu jako vlnky. Hadí král se hřeje v teple jejich tělíček.
0: Přestaň, pořádnice. Ty z tebe hrůza.
1: Tak je to správně. Však ještě poznáš, kdo je pořádnice. Odnesu tě do své zahrady, Martine, ještě dnes. Ještě teď budeš stavět kamenné kolíbky poledničím děťátkům, pavoukům sítě spravovat, hadí jet míchat.
0: Na to nemáš právo. Vždyť chce jen klidem, kam podle řádu patří.
1: Nakonec se stejně stane to, co chci já.
0: Ale to není spravedlivé.
1: Já určuji, co je. A co není spravedlivé?
0: To nemůžeš.
1: Dokud mám čarovnou plachetku, platí jen jediný řád. Moje vůle. Uá. Prober se, člověče.
0: Tak to ne. Tohle ti překazím. Já mám přece taky plachetku.
1: Dej sem ruku, mládenče. Viň se, plachetko, dokola kolem.
0: Jen co si ji odmotám z hlavy, sec majs.
1: Dokola kolem, dokola kolem.
0: A je to.
1: Poletíme.
0: Nikam!
1: Nezdržuj, Poletko.
0: Nikam nepoletíte.
1: Jak se opovažuješ?
0: Můj kousek lítacího zavitíčelu je stejně dobře jako tvůj. Sama si to tvrdila. A já k němu ještě přidám ten tvůj.
1: Ty jsi mi sebrala moji plachetku. Dej sem.
0: Kde pak? Uf, pohni sebou, Martine. No, ty jsi mu dala.
1: Ani hran nemohu udělat. Vrať mi mou plachetku, Poletko. Dostaneš výuční list.
0: O výuční list Polednic nestojím. No tak. No.
2: Co se stalo?
0: Konečně.
2: Tetičko Poletko.
0: Je mimo sebe. Vezmu ho pod paží.
1: Slituji se. Bez plachetky jsem docela ztracen.
0: A ty se nestratíš.
2: Kam mě to vedeš, tetičko?
0: Stěhuješ se na svět. Za panenkou.
1: Ne, ne, ne, ne, zpátky. Potrestám tě. Potrestám. Jaj.
3: No, malá stůl. Jde ti to nakládání jak slepici lítání, Zuzko.
4: Zrno je těžké, stričku. Aspoň kdybyste nahoře rovnal.
3: A u ženu si pruh, to tak.
4: Kvůli každému pytli musím na vůz a zpátky.
3: O pár kroků tě neubude.
4: Mně ne, Ale vy musíte čekat.
3: No, no, od kdy ty mi rozkazuješ, co musím a co ne?
4: Nerozkazuju. Jenom říkám, jak bychom byli rychleji hotovi.
3: Říkáš, dělat máš. Na říkání tě jsem tvůj táta neposlal.
4: Však by neposílal vědět, co tu zkusím břiny.
3: No, to jsem si nasadil do stavení pěkného rebela.
4: Co by rebel, stričku? Ale víte sám, že u vás čeledin pro samé hubování nevydrží. Tatínek myslel, že ke mně budete jiný, když jsem z přízně.
3: To, že ti řekl můj bratr, ta chudoba chudá by mi měla třikrát denně děkovat, že jsem tě ještě nevyhnal.
4: Stříčku, aspoň trochu uznání.
3: Uznání, jaké uznání? Snad tvůj táta nepočítá, že ti spadne statek do klína.
4: Ten? Na zem spadne, sesype se. Copak dvě ženské udrží hospodářství? A vy ruku k dílu nepřiložíte.
3: Ty sloto ukřičená, konečně se zvýbarvila, půjdeš z domu.
0: Maria, panenko, Zuzko, co se ti stalo?
4: Ale nic, teta.
3: I stalo, biče si lízla.
0: Zaplať pambu. Já myslela, že s nejmín spadla z vozu.
3: A ještě jí přidám, chudobě lenošné.
4: Jestli je tu někdo líný na práci sáhnout, tak se to vy.
0: Zuzko, co to mluvíš?
4: Pravdu však víte nejlíp sama.
3: A to si říká přízeň, huba nevymáchaná.
0: Zuzanko, máš hlavu do hněvu namočenou, mlč. Hospodáři, neposlouchejte ji.
4: Jen ať slyší, a vy, teta, už mu taky děláte dlouho služku za nic.
0: Zavři pusu, holka, dokud je čas. Hospodář ti odpustí, však ví, že bez tvých rukou by se těžko obešel.
3: Ještě ty začínej, ševcová, já se obejdu. Kličte se mi obě dvě, vy!
0: Šmánko, te hospodáři! Kroupo! Já se na vás v životě křivě nepodívala, poctivě sloužila. Synka jsem pro vás pozbyla.
3: Tak vyčítat mi budeš? To mi ještě chybělo.
4: Pozor, teta.
3: Pakujte se, holoto, nebo o vás ten bič přerazím.
0: O, tak to ne, tak to ne, tak to ne. Práce mi tu nebudete. Maria, panenko.
3: Heršovc, že je to ta bosatá rozježená?
0: A ještě před Martinem. Dej sem ten bič.
3: Nedám.
0: Dáš. Fuj, že se nestydíte.
4: Teta... Já snad mám vidění.
3: Zámala mi bič.
0: Jednu takovou mi připomíná. Jsem to já, paní maminko. A tady vedu Martina.
4: Martina? Martina?
0: No, tak se prober, kluku.
2: Já už jsem docela vzhůru.
0: Tak se ukáž.
2: Pěkné odpoledne, přeju ve spolek.
0: Jedna taková se natrefila. Za kmotru mému chlapci chtěla jít. No, chlapec vyrostl, ale já jsem ta samá, koukni.
3: Heršovc, kroupo, vytři si oči. To máš z toho, že sedlačíš pořád se ženskýma.
2: Dobré odpoledne, zpěvačko.
4: Jaká pak já jsem zpěvačka? Teta už při prvním slovíčku si troufá.
2: Nechtěl jsem tě urazit.
4: Já se nezlobím.
0: Ty má chvilko šťastná, jak ti mám věřit? To, že by byl Martin. Je, věř si nebo ne. Však jsem jeho kmotra, tak to musím vědět. Jako kdyby neboštíku mužovi z oka vypadl. Martinku, jsi to ty? Nebuď jako kámen, Martine. To je tvoje máma.
2: Máma? To slovo si mě naučila, tetko Poletko. Ale je to jako když pohladí. A taky to v prsou hřeje, to neznám.
0: Bodeď. No co koukáš, jsi zase u svých. Dej mámě aspoň pusu. Martine.
2: Mámo, teď nevím, která z vás dvou je hezčí. Jestli ty nebo tady.
4: Jmenuju se Zuzka. Martine, vítej u nás.
0: Lidi, vy se mi tak líbíte, když jste na sebe hodní.
4: Pojďte, uvařím krapet polívky.
2: To si dám.
3: A co já?
4: Vždyť jste nás vyhnal, strýčku.
3: A kdo pojede se zrním?
0: Tak se mi zdá, že jsi tu nějak navíc, břicháči. Třeba já pojedu. Už se s tebou chystám dlouho na výlet.
3: Ve mlíně je potřeba pytle složit, to by se zadýchala kmotra.
0: Ale co by? Podívej, mám takovou hadírku.
3: Kus plátna, co s ním?
0: Sáhni si na něj, hezky se ho chyť. Tak?
3: Co se to děje? Nic nevážím.
0: Necukej sebou, vejlupku. Tak, asi omotaný.
3: Dej mě dolů, copak jsem bublina.
0: Tu chvíli to vydržíš. Podrž si čepici.
3: To mě neseš do mlýna.
0: Houbeles, za pořádnici. A jsme tu.
3: Hrozné místo. Je tu cítit plesnivina.
0: Nejdřív pust tu hadýrku tak a potom se rozhlížej.
1: Plachetka, přeci si ji donesla, drahá Poletko.
0: Ne, pro tebe pořádnice.
1: Vrať mi moji kouzelnou moc.
0: Už se s ní navyváděla dost neplechy.
1: Přišla ses mi vysmívat.
0: Přivedla jsem ti ženicha, koukej.
3: Je, to je baba Škarida.
1: Ženicha? Ukaž se.
3: Už, ještě mě uhraneš.
0: Budeš si na ní muset zvyknout, břicháčku.
3: Na tuhle, proč?
0: Budete spolu bydlet.
1: Mně se nelíbí.
3: Zbláznila ses. Odnes mě zpátky.
0: Tuhle.
3: S touhle tu nezůstanu.
0: Hodíte se k sobě jako vrána k vráně.
3: Mám tam majetek.
0: Zůstaneš tu, aby s dobrým lidem na světě nekazil reputaci.
1: K čemu mi zde bude?
0: Na výpomoc. Místo Martina.
1: Vždyť nic neumí.
0: Naučíš ho. V tom si mistr.
1: Myslíš?
3: Já chci domů. Od rána jsem nejedl.
1: Dostaneš až... Až naštípeš dříví.
3: V životě jsem to nedělal.
1: Tak teď začneš.
3: Stejně ti uteču.
1: Mezi hady a štíry? Nebo si vybereš žížaly? Podzemní havě ti tu máme habaděj.
3: Však si ji podobná, Šeredo.
1: Jo.
3: O havo.
1: Meč nebo vemu karabáč.
0: On byť ona karabáč, opravdu mají hodně společné.
3: Rachomejtle křívonoha.
1: Co?
3: Au!
1: Tu máš, tu máš.
0: To bych byla neřekla, že ze mě bude nakonec přece jenom dohazovač.
3: Babizno, vychrtlá.
1: Ty!
0: Jako dvě hrdličky zrovna nevypadají.
3: Furie, bradavičnata.
1: Kůži zaživa z tebe sedřu.
0: Tak to už vidět nemusím.
3: Ježibabu hololava.
1: Počkej jen, co tě chytnu.
0: Hnedle při jeho tloušťce.
1: Tu máš, tu máš, tu máš.
0: Plachetko čarovná, odnes mě pryč.

0: Spolu.
1: Zuzko.
0: Pospolu.
2: Martine.
3: Sejdeme se ve věnečku pospolu.
2: Hej, Martine.
1: Kmotřičko, už jsme tě hledali.
2: Nechala jsem u tebe čarovnou plachetku, tu svoji.
1: Tady je.
2: A mám je obě. Já jen, aby nepřišla do ruky nějakému břichatému budiškničemovi. Tobě ji půjčím, stačí zavolat.
4: My už žádné čáry potřebovat nebudeme. Vidíte, děti?
2: Sluší vám to takhle pohromadě. Tak se tu mějte.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jmenovat se Klárka Řehořová, bydlet v Praze 4 a neumět vyslovit r a ř, to je opravdu nepříjemná situace. Jakou roli bude mít v příběhu pták Loskuták? Pohádku Neberte nám ptáka Loskutáka napsal Pavel Brič. Režie v roce 2004 Vladimír Kromov. Hrají Rozita Erbanová, Simona Postlerová, Aleš Procházka, Petr Vacek, Jan Přeučil a další.

0: 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech.
1: Tak málo? To u mě 3333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 3333 stříbrných střech.
2: A u mě 33333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 33333 stříbrných střech.
1: A jestli pak víš, že trumpetistka s trumpetistou měli malá trumpeťátka, chovali je v trumpetách a z trumpet šlo trá, trá, trá.
2: Bravo, to zní dobře. Ale tohle. Pan prezident Tramtár je na zahrádce s Krtkem Rje. Čeká ho zahraniční návštěva Austrálie, až to všechno s Krtkem zrije.
3: Tati, mami, kde jste? Už se zase schováváte.
1: Psst. Klárka, hledá nás.
2: Myslíš, že nakoukne i sem?
1: Ach jo, táto. Kdy si spolu zase tak pěkně popovídáme, viď? To krásné r a ř. Věř mi, to mi tak chybí.
2: Ale myslím, že se už dál nemůžeme schovávat před vlastní dcerou ve skříni, abychom si je mohli říkat.
1: Něco jsme si přece slíbili. Když Klárce nejde r a ř, tak je prostě nebudeme před ní říkat. Bylo by jí to líto a plakala by. Víš, jak je citlivá.
2: Ano, drahá, chápu, ale už se to nedá vydržet. Kdybychom se aspoň nejmenovali Rehorovi. Vždyť my se nemůžeme s Klárkou ani představit cizím lidem. Na dovolené v zahraničí? No prosím, tam nikdo neumí naše jméno vyslovit. Ale tajit příjmení u nás doma, v Čechách.
1: Ach jo.
2: Ach. Ne.
0: Právě jsem se rozhodl. Je nutné, abychom Klárku dovedli k vyhlášenému logopedovi, Mudr Macháňovi. Ten jediný dokáže naučit naši holčičku správně mluvit.
1: Jú, to bude nádhera.
2: Už se nebudeme muset schovávat do skříně, když si budeme chtít zopakovat r a r. Zase vrátíme naše zvonivé jméno na dveře a každý večer před spaním si všichni dáme závody, kdo nejrychleji odříká 333 stříbrných stříkaček.
1: Ale táto, já mám strach. Víš, jak se Klárka bojí doktorů, aby nám hrůzou z logopeda neoněměla.
2: Neboj, půjdu tam s ní a dám na ní pozor.
1: Dobře, dobře, ale dávej pozor i na toho doktora. Někdy má ta naše holka svoji hlavu. Například zubař Florián jí dal přes dívku žralok.
2: Vážně? To protože má silné a zdravé zuby?
1: No ano, silné a zdravé zuby jistě má. Ale zubař Florián nemá jaksi prsty ze železa.
2: Tomu nerozumím.
1: Nemá prsty ze železa. A sotva se přiblížil k její otevřené pusince, Klárka chňaps, draps a...
2: Au, au, au, au, au, au, au, au, au. To muselo bolet.
1: Právě proto jí řekl, že má chrup jako žralok. Prý zvláštní druh žraloka. Žralok prstožravý. Pro pána, my sedíme tady ve skříni a mě se pálí řízky. Ajajajaj, ajajaj, právě včas. Ještě jsem je zachránila. Táto! Jájo, jídlo, ke stolu.
3: Kde jste byli? Já mám hlad jako anakonda. Spolikala bych celého slona klidně i skly.
1: Už to bude. Už se to nandavá.
3: Co máme?
1: Řízky. Totiž masové plátky, smažené obalované plátky s opečenými hlízami.
2: S hlízami? A opečenými,
1: s bramborami. To víš, že s vařenými bramborami. Ale jak to mám říct bez R?
2: To je fuška. Už abychom mohli mluvit jako normální česká rodina.
3: Co si to tam šeptáte?

0: Vítám, holčičko, tebe i tvého tatínka ve své ordinaci. Jen žádné obavy a přístup blíže. Jsem doktor Macháně. Světová kapacita v oboru správné řeči a naučím mluvit všechno, co má jazyk.
1: I polobotky.
0: Polobotky?
1: Mé polobotky mají jazyky. Naučíte je mluvit?
2: Odpusťte, pane doktore, ona to tak nemyslí.
0: V pořádku, tatínku, neomlouvejte se. Vidím, že je to jasný případ. To máme zjevný rys prostořekosti, latinsky humorus neplechismus. Jukneme se tomu na zoubek. Jak se jmenuješ, holčičko, a odkud jsi?
1: Klajka, Žehožová z Plahy 4.
0: Ale to je opravdu jasná diagnóza. Vaše dcera, pane Řehoři, trpí vzácnou kombinací syndromu hlásky R s poruchou hláskotvorby R. Postačí moje osvědčená metoda, abych tento necvičený, přitom však prostořeký jazyček slečny Řehořové proměnil v nástroj líbeznější než je harfa v orchestru Národního divadla.
2: A nebude jí to bolet?
0: Ani v nejmenším, tatínku. My logopedové nepracujeme se skalpelem jako chirurgové. Mými jedinými nástroji jsou zvučné říkanky a vtipné jazykolamy a pak tato nevinná dřevěná špachtlička, kterou sem tam usměrním neposlušný jazyček.
2: Aha. Ale, pane doktore, chtěl jsem vás varovat.
0: Až potom, tatínku, až potom. Nejdřív provedu lékařský zákrok. Otevři, holčičko, pusinku a řekni a.
1: A.
0: A teď se pustíme do odstranění syndromu hlásky ř.
2: Pane doktore, chtěl bych vám přece jen dopředu říct.
0: Nerušte, tatínku, nebo vás vykážu z ordinace.
2: Mlčím, už mlčím.
0: No proto, vydrž, malá slečno, vložím ti tohle dřívko na jazyk a opakuj po mně říkanku. Říká žížala, že prý není žížala, že to ví už odmala. Stěží je to k uvěření, žížala je ne, že není, ale jak se představit, v tom je háček, v tom je věda, když neumí správně ř a nemá v hlíně logopeda. Ale ne. Co pak tohle je nějaká žížalí říkanka? To je říkanka obolení v krku. Znovu. A ještě víc přitlačím dřívkem na ten neposlušný jazyk. Ona mě kousla, au, moje prsty, au, pomoc, zavolejte sanitku. To není pacient, to je krokodýl Nilský, neléčím krokodýly.
2: Promiňte, pane doktore, já vás chtěl varovat, ale vy...
0: Ven!
2: Vy jste mě nenechal domluvit.

0: společnosti s podezřením na vzteklinu.
1: Kdo nečte hrumbát, houby s octem ví.
2: Hrom, aby do toho... Odpustí já, jo. Blesk, aby do toho. Vždyť ten s těmi novinami huláká o tobě. Počkej, hned zjistím, o co jde.
3: Jeden výtisk, pane?
2: Ano, prosím.
3: To máme ale dneska kousavou mládež, vidíte, pane?
2: Cože? Ach, ano, jistě, jistě. Víte co? Dejte mi ty noviny všechny.
3: Jak je libo, prosím, prosím. Ale tamhle na chodníku, není to vaše dcera? Ta, co se k ní zbíhají všichni lidi z okolí.
2: A sakra.
4: Klárko! Klárko, vydrž! Běžím k tobě!
5: Holčičko! Ano, holčičko! Ukaž zuby! Máš ještě mléčné, nebo už trvalé?
6: Slečinko, je logoped sladký, slaný nebo kyselý?
4: Ustupte!
7: Tak odpověz, děvče, umíš mluvit?
2: Ustupte, ustupte, nechte nás. Já jo, utíkej, honem, poběž!
5: Chyťte je!
7: To je ta kousavá holka, co oni píšou v novinách.
6: Chyťte ji dřív, než zas někoho pokouše.
7: Ano, ano,
8: utekli jsme. Vzduch je čistý. Můžeme jít domů. Ty noviny ale schovám. A o pokousání logopeda před maminkou ani muk. Ano, zlobila by se.
9: Já vůbec nemusím mluvit.
8: Ale já jo.
9: Jasně, mluvit nebudu, nebudu a nebudu. Už nikdy o ničem a s nikým. Všichni jste stejně plotivní dospěláci. Nepromluvím už ani slovo. Klidně se přede mnou do té skříně zavřete na doživotí a říkejte si tajně svoje žikanky. Ode mě neuslyšíte už ani nic.

0: To jsme dopadli. Dřív Klárka nemluvila správně, ale aspoň mluvila. A teď už 2 týdny jsme od ní neslyšeli ani půl slova.
1: Ach jo.
0: Aspoň kdyby zavrněla jako kotě, když jí pohladím. Nebo zakňučila jako pejsek, ale ona nevydá ani hlásku.
1: A to má zítra narozeniny.
0: To budou smutné narozeniny. Moc smutné narozeniny.
1: Vzpomínáš, jak jsme s ní o minulých narozeninách šli do zoo?
0: Ano. Ano, jakou měla tehdy radost, když k ní slon natáhl chobot a ona mu s ním potřásla a řekla: tě pič, slone, já jsem Klajka Žehožová z Plahy 4. Těší mě, že tě požnávám. Ten její milý hlásek, jak ráda bych ho zase slyšela.
1: Ach,
0: kdyby se tak čas dal vrátit zpátky.
1: A proč by nedal, maminko? Páni, že mě to hned nenapadlo. Ano, vezmeme Klárku do zoo. Ty si oblečeš ty hezké růžové šaty jako v loni, já se oholím a vezmu si bílou košili a zase půjdeme k šedivému slonovi. Ten svoji malou kamarádku pozná, protože sloni mají přece sloní paměť. Natáhne svůj dlouhý chobot a ona si s ním potřese a znovu začne mluvit.
0: Myslíš, táto?
1: Nemyslím, to vím. Když uděláme všechno úplně stejně jako před rokem, podaří se to.

0: už tam budeme. Jájo, táto, vidíte sloní výběh?
1: No, výběh vidím, ale sloní.
0: Třeba jsou schovaní v pavilonu.
2: Nejsou, drahá paní. Sloní rodina pana elefanta mě požádala, abych omluvil jejich nepřítomnost. Jsou právě na návštěvě u příbuzných.
0: No, pána Jana, táto, kdo to mluví?
2: Dočasná adresa, safari, dvůr,

0: králové.
1: Mně se zdá, že je to ten špaček tamhle v kleci.
0: Dovolte, abych vás opravil, pane. Nejsem špaček, mé jméno je Loskuták posvátný. Původem z Indonésie.
2: Jú, tomu ale dlandí jazyk.
3: Mluví. Ona mluví, táto.
0: Drandí, holčičko, drandí. Hláska R je královnou mezi hláskami ve slabikáři. Zaslouží si zvláštní pozornost na jazyku. Jazyk se s ní musí laskat.
2: Chtěla jsem říct, že ti ten jazyk ale jede.
0: A jak se vlastně jmenuješ, holčičko?
2: Já jsem Klajka Žehožová z Plahy 4.
0: Aha. Podívejme. A jsi Klajka Žehožová z Plahy 4? A nebo snad Klárka Žehožová z Prahy 4? Víš, já bych ti nechtěl komolit jméno. Jestli se máme spřátelit, a já bych se moc rád spřátelil, tak bych to potřeboval vědět úplně přesně.
2: Já to nedokážu líp povědět.
0: Ale no tak to nic. Přistup blíž k mé kleci, dívej se mi na zobák a opakuj. Klárka Řehořová z Prahy 4.
2: Klárka Řehořová z Plahy 4.
0: No, ale ještě jednou. Klárka.
2: Klárka.
0: Ano. Řehořová?
2: Řehořová.
0: Tak, z Prahy.
2: Z Prahy.
0: Ano, 4.
2: 4.
0: Jo, výborně, a teď sama.
2: Klárka Řehořová z Prahy 4.
0: Výborně, vidíš, teď už to nespletu.
4: Ona to řekla. Slyšela jsi to, maminko? Hurá!
3: Slyšela, tatínku, řekla poprvé R i Ř.
4: Loskutáku, ty jsi genius. Ty jsi nad všechny logopedy.
0: Ale vždyť to byla maličkost.
4: Doktor Macháně pukne vsteky, až uslyší, co dokážeš i bez lámání jazyka dřevěnou špachtlí.
0: Ale no tak, pane Řehoři, já jsem jenom malý černý pták a vy mě tolik chválíte, že za chvíli budu rudý jako papoušek a nepoznám mě vlastní rodina. Víte, něco vám prozradím. Já jsem se naučil mluvit, protože si mě ochočil můj ošetřovatel.
5: Ošetřovatel?
0: Ano, je moc hodný. Každý den si našel čas a povídal si se mnou. A já přitom zjistil, že řeč, ano, to je to nejzvláštnější umění na světě.
4: Umění?
0: Samozřejmě. Opravdu správně mluvíme jenom, když máme někoho rádi. Schválně, já si vás vyzkouším. Co řeknou děti na celém světě jako první slovo?
2: Máma nebo táta?
0: Správně, správně, Klárko, a proč? Protože maminku a tatínka mají nejradši.
3: Jenže naší Klárce nešlo R a Ř.
0: Na tak těžké hlásky už nevystačí jenom táta s mámou. Na to děti potřebují ještě sestru, nebo bratra, nebo kamaráda, čili přítele, a taky zvířátko, které mají rádi.
3: Já jsem tak šťastná, Loskutáku. Děkujeme ti.
0: No, já myslím, že Klárka je už vyléčená. Ale kdyby jí přece jen ještě R a Ř zlobilo, přijďte za mnou a my už ten neposlušný jazyček ochočíme.
4: Ještě jednou ti děkujeme a rádi přijdeme.
2: Loskutáku, díky tobě si teď můžu vlézt s tatínkem a maminkou do skříně a dát si závody ve 333 stříbrných stříkaček. Od teďka budu tvoje největší kamarádka. A kdybys byl někdy v úzkých a potřeboval pomoc, přiběhnu, i kdyby to mělo být na kraj světa.

0: číslo deníku Hrombác. Senzační událost v zoologické zahradě. Pták loskutá k talentovaným logopedem. Kousavá holčička se naučila správné řeči. Kdo nečte Hrombác, houby s octem bí.
1: Ale vida. Dejte mi jedny noviny.
2: Prosím si taky jeden výtisk.
3: Mně taky.
0: A to ještě není všechno, dámy a pánové, co se dočtete. Na straně dvě! Pozor! Nejnovější policejní zpráva! Muži zákona pátrají po nebezpečném bankovním lupiči Lotrasovi a jeho bandě. Zvláštní znamení, mluví jako dlaždiči. Po čertech špatná mluva může prozradit lupiče maskované punčochami na hlavách. Buďte bdělí a ostražití. Kdo nečte Hrombác? Houby s octem ví.
4: U krvavý žilotýny. Nastavte svý bramborový ušiska, moji milí zlonuši, a poslouchejte, co ten člobrda mele na celou ulici. Lapáte to do svých kedluben, mý krutí zlonucháčkové.
5: Ty jo, jsme celebriti. Inkousti o nás škrábou v Daily News. Já už jako malej kindo chtěl být superstar. Náčelníku, můžu si ten Hrombác koupit.
4: A proč?
5: Vyplác bych ho jako prezent pro mutr, fotrase, bráchance a strejčka Káju.
4: Sklapni chlebárnu, Feritroubo. Slyšel jsi, že nás vyhmátnou podle našeho mletí pantem na stohonu? Nikam se neder a na novinovej prezent si nech zajít chuť.
6: Tak, kapo, ďábelská pravda. Já polechtám člobrdu s novinama a svým nabroušeným zabijákem. Jakože se krali Dingo jmenuju. A ona mi vydá zadara. Jinak se zítra dočte na titulní straně, že má v poledne funos místo oběda.
4: Žádnou kudlu, žádnej mord, krucí písek. Copak jste hluchý jak pařezy? Neslyšeli jste, co ten mamla zhlásal o ptáku loskutáku?
5: O tom ptakopiskovi, co piskuje jak rádio, jo?
6: O tom plašmuškovi, co naučil tu malou správně krakorát.
4: Jo, toho ptáčka myslím. My toho vtáka o půlnoci bafnem. A v pytli unese.
5: Jo.
4: A on nás naučí mluvit tak, že nás žádnej podle hlasu nepozná. No a pak budem v punčochách na ciferníkách, krást v bankách jak straky a Poldové proti nám nebudou mít jedinej důkaz.
5: Bravo, ty seš Číman Lotrasy.
6: Ty seš lepšejší než Fantomas.

0: upředu. Moji surový kasamajstři a jazyšťata za zubní protézu. Za chvíli bude loskutáčisko hnít v pytli jak brambory.
1: Dělej, Diuto.
2: Doktor, pozorně drž.
0: Co tam dělej?
3: Darebáci, darebáci, no. puste mě, pomoc, pomoc. Jo. Že vás kovnu, no, pojď sem, tu máš.
2: U vás.
3: A ty taky, tu máš. A ty taky, tu
2: bolí.
3: Máš.
2: Bolí. Náčelníku, ten papagaj mě udělal díru do punčochy na kebuli. Kluči brko. On mě snad provrtali díru do palice. Šmarja, teče mi mozek.
0: Mrkni troubo. Tu šlicnu ti zalepíme. A kde nic není, tam nic týct nemůže. Teď fofrem zavašlo skutáka do pytle. Hýbaj.
1: Já bych se s tím vtákem nemazlil. Šmik fik a bylo by po vtákách.
0: Herdek, co to žvástáš, dingo? Kolikrát ti mám troubit, že pro nás má ten exot cenu zlata jenom živej? Až nás našprtá, jak správně mluvit, navlíknem si přes ksichty punčochovou garderobu, v bance křiknem něco spisovnějšího než Valtelové a budem nepolapitelný, páč nás nikdo nepozná.
4: Hele, policie, armáda, detektivové, únos! Zachraňte mě, pomoc! Klárko Řehořová z Prahy 4!
2: Pušti hromadu pezí, nebo tě zakroučím krkem!
4: Tyli,
2: co ten pták vyšiluje?
0: Datluje svým zobákovým vercajkem morzovku. S.O.S.
1: Pusťte mě na něho, kadibutku. Já mu zvednu fazonu, už mu všecka brká.
0: Klídek, dingo, dej si zpětnej kvalt. Tam, kam my ho uneseme, odtud se nedoklepe o pomoc ani tůstem morzeovek.

0: vydání deníku Hrombác. Pták, loskuták, obětí únosu. Včerejší noci zmizel nejslavnější mluvící pták ze své klece. Policie marně pátrá po stopě únosců. Donečte Hrombác, houby s octem bí.
1: A to zase prr. To bych se na to podívala, abych nevypátrala kamaráda, který mě naučil r a r. Tatínku?
2: Ano, Klárko?
1: Od teďka přestávám být Klárkou a stávám se soukromou detektivkou. Ty budeš můj osobní pomocník. Musíme najít a zachránit ptáka loskutáka. Ať se třesou zloději.
3: A nechceš raději počkat na policii? Nebo aspoň na maminku?
1: Loskuták naučil mluvit mě a ne policii. To já se mu slíbila, že poběžím třeba na kraj světa, když bude v nesnázích. No, maminka je na nákupech a to, jak víš, trvá vždycky děsně dlouho. Na, vezmi detektivní lupu na sledování stop a vyrazíme.
3: No, jak myslíš?

0: Ať pátrám, jak pátrám, soukromá detektivko Klárko, nevidím ani tu sebemenší stopu. V zoo nebylo nic, ani tady v parku.
1: Trpělivost, milý pomocníku. Trpělivost stopy přináší.
2: A přece, mám ji, vidíš? Tady, tadyhle v ušlapané trávě leží pírka ptáka loskutáka.
1: Ukaž, půjč mi lupu. Ale milý pomocníku, vždyť to nejsou jeho pírka.
0: Zatrápeně. A čí by tedy byla?
1: Pověz, jakou barvu mají podle tebe pírka ptáka loskutáka. No, můj detektivní pomocníku.
0: Mají, abych tak řekl, mají barvu, barvu...
2: Už to mám. Loskutáčí.
1: Správně, pomocníku, loskutáčí. Ale tahle pírka nemají loskutáčí barvu. Ta mají barvu sojčí. A proto patří komu?
2: Sojce.
1: Ano. Hledali jsme stopu ptáka loskutáka, ale našli jsme stopu sojky.
2: A já už tu vypátranou sojku slyším.

0: Tu písničku zpíváš špatně.
1: A nespívám. Škubal táta, lasku táta, škubala máma taky.
0: Kde pak je to špatně? Správně je to takhle.

0: když mi řekneš, proč zpíváš o loskutákovi?
1: Nemusí pořád v písničce chytat a škubat jenom nás, sojky. Není to spravedlivý? Dneska jsem viděla, jak tři hromotluci vlekli pytel s ptákem loskutákem. A ten mluvící exot ze zoologický ani nepíp. Jen s zobákem datloval jako strakapout. Tididy, ta, tididy. S-O-S. Ale je mu to houby platný. V černém lese, kam ho nesli, ho nikdo neuslyší.
2: Ty jsi ale škodolibá, sojka. Jak můžeš mít radost z cizího neštěstí? Já bych tě...
0: Nech ji, můj pomocníku. Hlavně, že nám řekla, kde je loskuták. Poběž, ať ho zachráníme.

0: Už nemůžu, detektivko. Bloudíme. Myslím, že bychom měli začít pátrat sami po sobě, abychom se vůbec našli.
1: Máš pravdu, pomocníku. Možná budeme muset přespat tamhle v té lesní chaloupce.
0: Vyloučeno. V takových barabiznách nebývá bezpečno. Většinou tam žijí strašidla.
1: Ale vždycky si mi tvrdil, že strašidla neexistují.
0: Aha. No tak teď ti tvrdím, že existují. Podívej, právě teď z té chaloupky vychází osoba, která vypadá zrovna jako strašidlo.
1: Ju, no ta má teda ránu. Myslíš, že nás zahlídla?
0: Těžko, s tou dlouhou černou patkou přes oči. Pojď, radši se jí obloukem vyhneme.
1: A zrovna ne. Třeba tu v lese něco podezřelého zaslechla. Může být jediný svědek. Musíme ji podrobit křížovému výslechu.
0: No, když jinak nedáš, tak pojďme.
1: Dobrý den, paní.
2: Dobrý, spíš černý.
1: Jsem soukromá detektivka Klárka Řehořová a tohle je můj pomocník tatínek Řehoř.
0: Dobrý den.
2: A já jsem černá sarabatka. Už spoustu let si nedělám naději, že by nějaký den byl dobrý. Denně jsem četla černou kroniku a dozvěděla se o tolika katastrofách, neštěstích, nehodách, požárech a zločinech, že mě ani tvůj nevinný hlas, detektivko Klárko Řehořová, nepřesvědčí, že zrovna ten dnešní den je jiný.
1: Jú, vy jste ale divná, paní Sarapatko.
0: A zahořklá.
2: Dneska už ani nemusím číst, abych věděla, jaký svět je. Dávno mi zarostly oči černou patkou, ale i když pořádně nevidím, stále ještě slyším, že se dějou jenom samý zlý věci.
0: To je strašná pesimistka. Potřebovala by ostříhat tu patku, aby neviděla svět tak černě.
1: A neslyšela jste náhodou, jestli se něco zlého nestalo taky tady v Černém lese?
2: Jo, brousí tu kolem tři moc divný chlapy. Mluví jako dlaždiči a trochu huhlají, jako by měli na hlavách punčochy. Táhli sebou v pytli něco živýho. Asi, aby si na tom někde v klidu pochutnali.
1: Pochutnali?
0: Ale to ne!
1: To byl přece pták loskuták.
2: Pták loskuták? Myslela jsem si, že by to mohl být španělský ptáček a že si ho dají s rýží. Ale pták loskuták. No, to musí být jinačí pochoutka. Určitě si ho připraví na kmíně s houbami z černého lesa.
1: Že vám není hamba. Pták loskuták přece není k jídlu. Je to náš kamarád. A kamarádi se nejedí.
2: Ha, nevěříte, že se i kamarád dá sníst? Já se kouknu přes svou černou patku a vím, že co se má stát, to se taky stane. Ptáčka rozkráje ji na plátky pod svou hořčicí, osolí, opepří.
0: A dost, dost! Takové hloupé povídačky. Jenom Klárku děsíte, sarapatko. Že na vás vezmu nůžky a ostříhám vám tu vaši patku.
2: Dejte to pryč, chlape, nesahej na mě. Teď budu mít na ofině zuby.
0: Žádné zuby na ofině. Vezmu to pěkně zkrátka. Na ježka.
2: Pomoc! Pomoc! Moje patka!
0: A je pryč.
2: No tak to ne. To ne, 20 let jsem nebyla u kadeřníka. Teď bych se měla nechat očkubat nějakým cvakajícím šílencem. Tak to ne. Rychle nohy na ramena.
0: Podívej, Klárko, jak ta osoba peláší.
1: Pst, tati, něco slyším.
0: Opravdu, někdo se sem blíží.

0: Mordie, zase ta kůča. My bloudíme, moji zlotřilci, tudy už jsme vandrovali.
1: Aj, náčelníku, aj. A já už ptáka loskutáka dál neunesu, ani vrabčí krok.
2: Lefňukej, troubo, 100% zločinec nebolí nikdy.
3: Jsou to oni.
4: Co budeme dělat?
3: Na strom, honem na ten vysoký smrk.
4: Co pak jsem veverka?
3: Fofrem nahoru.
4: Páni, to je výška. Mám závrať.
5: Lotrasi, Ferry Troubo.
1: Co je?
5: Krvavý dingo.
2: No to žvaní.
5: Odpuste, gentlemani, že vás celou tu dobu poslouchám. Ale jestli se chcete ode mne naučit mluvit, musíte mě pustit z pytle ven.
1: No jo, Marek, šéfe. Já bych dal odechový čas. Zastavil se a dřepnul do mechu. Já jsem uchozený jak vteřinová ručička.
2: Já taky.
0: OK, zastavíme. Dáme voraz, ale ty zůstaneš loskutáků přikurtovaný k smrku.
5: Třeba k jedli, jenom už mne pusťte ven.
2: Ale jestli s náma nepromrskáš nezločinecký mluvení a my s ním nezačneme deškovat, jako když biče mrská, zakroutíme ti kejákem nádivo, že jo?
6: Zakroutíme!

0: Máme je darebáky. A Loskoták je s nimi živý a zdravý.
1: To mi spadl kámen ze srdce, že není ani na kmíně, ani na houbách. Ale co teď, detektivko? Vždyť jsou v přesile.
0: Natrej co nejvíc šišek. Vyhlásíme zločincům šiškovou válku.
1: Ach tak. No, to je výborný nápad. Co asi udělá zločinec, když dostane šiškou do šišky?
0: Pozor, ať pod námi nerupne větev.
2: Žádáte mě o jazykovou pomoc, pánové, a proto prosím přistupme k první lekci. Vejdete-li do banky, jaká jsou vaše první slova?
3: Protezí nahoru a valte mergle!
2: Ale fuj, to zní tak špatně. Copak neslyšíte, jak to tahá za uši? Opakujte pomalu po mně. Prosím pěkně, slečno pokladní, ruce vzhůru.
3: Prosím pěkně, slečno pokladní, ruce vzhůru.
2: Výborně. Slyším, že jste moc šikovní žáci. Děláte pokroky, něco mi tam ale vadí. Nešlo by to třeba bez ruce vzhůru?
4: Co?
5: Cože? Bez ruce vzhůru?
2: Ano, třeba takhle. Slečno pokladní, přeji vám krásný den.
3: Den!
2: Buďte prosím tak laskavá.
3: Laskavá?
2: A podívejte se na stav mého účtu. Zkuste to, náčelníku Lotrasy.
4: Slečno pokladní, přeji vám krásný den a buďte prosím tak laskavá a podívejte se na stav mého účtu.
2: Bravo, bravo, náčelníku, tleskám vám křídly. Vždyť vy jste ten nejnadanější žák hned po Klárce Řehořové z Prahy 4.
3: Hezky!
4: Co se to ale se mnou děje? Čím líp mluvím, tím míň se mi chce loupit a krást.
2: To rád slyším. Moje výuka začíná zabírat. A teď je na řadě Ferry Trouba.
6: Slečno potravní, peru vám spásný den a vzbuďte, prosím, tvůj tajbu, nejde to, já nemám na to makovici.
2: Krvavý dingo?
7: Zlatý oči, spaci ze hory, takovou větu já nikdy nepřinesu přes pisky.
0: Teď nebo nikdy, bal!
5: Co to je? Nálet!
7: Zapla mě šiška do šišky.
2: Do nich, do nich, do nich.
0: Vítězíme. Padáme.
2: Haló. Haló, Klárko, probuď se, haló.
0: Kde to jsem, Loskutáku? A už si vzpomínám. Únosci, pátrání, šišková bitva a pak ta větev praskla. A tatínek?
8: Tady jsem, Klárko.
0: A co ti strašliví lupiči?
4: No, my už nejsme jako dřív, holčičko. Nemusíš se nás bát. Od chvíle, co mi pták Loskuták dal lekci správné mluvy, jako by se mi v hlavě rozsvítilo. Já už nechci být lupičem.
7: Hrome, já taky ne. Musel jsem sice nejdřív dostat šiškou do šišky, pardon, do hlavy, ale teď už nechci nahánět lidem hrůzu.
0: Páni, mně se snad všechno jen zdálo.
6: Nezdálo, Klárko, jakože se Ferry Trouba po svým loupežnickým tatínkovi jmenuju. Já sice ještě porád nemluvím úplně bez chyb, páč mám hrozitánsky dlouhý to vedení, ale myslím už jináč, co mě tvůj otecko spad, jak zralá hruška na kokos.
4: Nevím, jak vy, ale já bych se šel ke svým zločinům nejraději přiznat.
7: Já taky, náčelníku.
6: No, i já.
4: Táku, Loskutáku, můžeme tě poprosit za odpuštění, že jsme tě unesli.
7: A jít se přihlásit.
6: Na policii. Tak, tak. Sami se udat.
2: Ale ano, jistě, s radostí vás tam doprovodím.
9: Zvláštní vydání deníku Hrombác. Lotrasova banda se polepšila! Zločinci litují svých činů! Nejen správná řeč, ale i správné srdce dělá správného člověka! Šťastné shledání Klárky Řehořové z Prahy 4 a ptáka Loskutáka! Kdo nečte Hrombác, houby s octem bíjí!

0: Slyšeli jste pohádku Neberte nám ptáka loskutáka, kterou napsal Pavel Brič. Účinkovali Rozita Erbanová jako Klárka Řehořová, Simona Postlerová jako Maminka Řehořová, Aleš Procházka jako Tatínek Řehoř. Ptáka loskutáka hrál Petr Vacek, logopeda doktora Macháně Jan Přeučil, Sojku Áju Tatiana Medvecká a černou sarapatku Jiřina Jirásková. Zločineckou bandu představovali Pavel Rimský, Milan Steindler a Bohumil Klepl a Kamelota David Novotný. Dále spolupracovali zvukové efekty Josef Plechatý, záznam a střih Pavla Horinová, zvuk Ladislav Rajch, produkce Dana Rajchová, hudbu složil Tomáš Pergl, dramaturg Václava Ledvinková, režie Vladimír Gromov.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už si vychutnejte tajuplný příběh o kapitánovi, který chce v tichém oceánu za každou cenu najít jednu bílou velrybu. Obřího vorvaně, kterému námořníci přezdívají Moby Dick. Na motivy stejnojmenného románu Hermana Melvilla napsal Petr Mandel. Režie v roce 2003 Vladimír Rusko. Účinkují Aleš Procházka, Martin Štěpánek, Jiří Švarc, Pavel Rimský a další.

0: velrybo bílá, jen bouře tě křtila. Domovem tvým je oceán. Obrem vždy byla, kde právem je síla. Širého moře král i pán.
1: Říkejte mi Ismael. Před několika lety, nezáleží na tom, kdy přesně to bylo, měl jsem v peněžence málo, či spíš vůbec nic. A protože mě nic zvláštního nepoutalo k pevnině, napadlo mě, že bych se mohl vydat na moře. Ale nechci, abyste si mysleli, že se vydávám na moře jako cestující. Ne, ne. Jdu-li já na moře, pak jako prostý plavčík. Dolů do místnosti pro mužstvo a nahoru na stěžeň. Jak to, že jsem se tentokrát rozhodl, že se vydám na moře s velrybáři? Daleká moře rozněcovala mou zvědavost. Nekonečná procesí velryb vplouvala do mých divokých představ. A tak jsem nacpal nějakou tu košili do svého starého cestovního tlumoku a opustiv své rodné město, ocitl se zanedlouho v ulicích velrybářského přístavu Nantucketu.
2: Pane Hostinský, chtěl bych u vás přespat. Světnici na jednu noc.
3: Mám plno.
2: Venku je nevlídno. Aspoň na lavici, kdybyste mě nechal přenocovat.
3: Vždyť vám říkám, mám plno. Ale počkat, jedna postel by tu byla. Ovšem, pokud byste neměl nic proti tomu spát pod jednou přikrývkou s jistým harpunářem.
2: Než se potloukat městem za mrazivé noci, raději se podělím o přikrývku.
3: To jsem si myslel.
2: Je to slušný člověk?
3: Platí pravidelně.
2: Aha. A co je zač ten chlapík?
3: Dneska šel prodávat. Ale nechápu, proč se tak opozdil. Možná, že nemůže tu svou hlavu prodat. Já mu říkal, že už není poptávka.
2: Po čem?
3: On po hlavách přece.
2: Aby mu ji někdo nerozbil.
3: Už je rozbitá a právě proto ji, myslím, nemůže udat.
2: Pane Hostinský, co mi to chcete namluvit? Řekl jste, že mi můžete poskytnout jen půl postele, poněvadž druhá polovina patří nějakému harpunáři. A teď mi o něm vyprávíte bláznivé historky, mě na zlost. Já nemám v úmyslu spát se šílencem.
3: No to je hezky dlouhé kázání. Ale jen klid, hochu, klid. Když se vrátil z jižních moří, nesl 4 mumifikované hlavy přivázané na provázku, jako nějaký pletenec cibule. Přivezl je od někud z Nového Zélandu a všechny je už prodal, až na tu jednu. Tak jen pojďte, pojďte, možná ho ani neuvidíte. Třeba zakotvil jinde, nepůjdete? Tak, udělejte si pohodlí. Je to krásná postel. Sally a já jsme v ní strávili svou svatební noc. Pro dva je v ní místa habaděj. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, pane Hostinský.
4: Do čerta být! Vy nemluvit? Zatraceně. Já muset zabít.
2: Hostinský, pro boha, stráž!
4: Mluvit! Vzít si, kdo být, nebo já zabít.
2: Anděle, zachraňte mě! Pomozte mi někdo!
3: No, tak nebojte se. Tady kvíkvek vám neskřiví ani vlásek na hlavě.
2: Přestaňte se šklebit. Proč jste mi neřekl, že ten ďábelský harpunář je lidožrout?
3: Je to křesťan jako my. A že má tmavou kůži? Jeho táta je králem na nějakém ostrově uprostřed Tichého oceánu. Ostatně na to jeho tetování si brzo zvyknete. Kvíkvegu, koukej, ten muž spát tady. Ty rozumět?
4: Já rozumět moc. Vy vylézt tam. Já na kraji.
2: Pane Hostinský, požádejte ho, aby aspoň odložil ten svůj tomahavk, či jak tomu říká.
4: Co on chtít?
3: No, povídá, že má strach z toho tvého tomahavku, aby ho nezabil.
4: Oh, on být moc malá ryba. Kvíkvek nezabíjet, malá ryba. Kvíkvek zabíjet jenom velká velryba. Já odložit.
2: Dobrou noc, pane Hostinský.
3: Dobrou noc.
4: Dobrou. Ty se nebát. Kvíkvek, přítel. On dát pryč tomahavk. Zítra my spolu jít na loď. Kvíkvek, teď spát. Dobrá noc.
2: Dobrou noc.
1: Poslyšte nyní, co mi Kvíkvek o sobě později vyprávěl, když jsme se spolu plavili na palubě velrybářské lodi. Narodil se na Kovokoku, ostrově daleko na jihozápadě. V jeho žilách proudila znamenitá krev. Krev královská. I když, jak se obávám, hodně pokažená lidojeckými sklony. V jeho ctižádostivé duši dřímala silná touha spatřit ze světa více, než jenom rodný ostrov a sem tam nějakého toho velrybáře. Když záliv jeho otce jednou navštívila velrybářská loď, vyšplhal se po řetězech na palubu, sevřel tam železný kruh a přísahal, že se nepustí, i kdyby ho rozsekali na kusy. Marně mu kapitán vyhrožoval. Kvíkvek byl syn královský a Kvíkvek se nepodal. Stal se z něho velrybář. Ale žel, chování lovců velryb ho přesvědčilo, že i křesťané jsou skažení. Nekonečně horší než všichni pohané jeho otce. Když Kvíkvek dokončil svůj příběh, přitiskl své čelo k mému, objal mě a řekl, že jsme od této chvíle spolu oddáni. To znamenalo v řeči jeho země, že jsme se stali důvěrnými přáteli. A bude-li třeba, ochotně za mě položí svůj život.
5: Co tady chceš, chlapče?
2: Vy jste kapitán téhle lodi?
5: Jsem Starbuck, první důstojník velrybářské lodi Pekvoda.
2: Je tu kapitán.
5: A kdyby byl, proč ho hledáš?
2: Zamýšlím dát se najmout.
5: Tak ty zamýšlíš, co? A už jsi někdy byl na lovu velryb.
2: Prodělal jsem několik plaveb na obchodních lodích a...
5: Obchodní lodi můžou jít k čertu. Obchodní lodi na mou duši. Neokradl jsi svého posledního kapitána, co?
2: Ne. Chci poznat, co je to velrybaření.
5: Jo, ty chceš poznat, co je velrybaření. A viděl už jsi kapitána Achaba.
2: Kdo je kapitán Achab, pane?
5: No to jsem si mohl myslet. Kapitán Achab je kapitánem Pekvody. Chceš-li poznat, co je to lov velryb? Může se ti to stát dřív, než budeš moci couvnout. Stačí na něj mrknout okem, mladíku, a uvidíš, že má jednu nohu.
2: Co to znamená? Připravila ho snad o tu druhou velryba?
5: Připravila? Byla pohlcena, rozžvíkána a rozdrcena úskočnou lstivou a zuřivou obludou, nejpříšernějším vorvaněm, jaký kdy roztříštil velrybářský člun. Teď má kapitán místo nohy pájil z vorvaní čelisti. Tak co? Ještě máš do toho chuť? Odpověz rychle.
2: Ano, pane.
5: Velmi dobře. Můžeš hned podepsat listiny. Pojď se mnou.
2: Pane, mám sebou přítele, který chce také na loď.
5: Už byl někdy na lovu velryb?
2: Ten jich zabil víc, než byste dovedl spočítat.
5: Tak ho přiveď.
2: Čeká tamhle, na molu.
5: Kde? U čerta. Co to má znamenat? Na loď nepustím nějakého divocha.
2: Není to žádný lidožrout, pane.
5: A jistě nebyl ani řádně pokřtěn. Poněvadž to by smilo aspoň trochu té ďáblovy šminky z jeho obličeje.
2: Kvíkvek je křesťan jako vy a já.
5: Křesťan?
2: Ano, pane.
5: Hej ty, pojď sem na palubu. Při velké kotvě. Ten má ale harpun. Povídám, Kuhogu nebo jak se jmenuješ, už jsi někdy stál na přídi velrybářského člunu?
6: Pane,
3: vy vidět tu malou kapku dechtu na vodě? Tam. Vidět ji?
5: Jo.
3: Myslet si, že to být oko velryba. Vy dívat se na moje harpuna? Jak já hodit?
5: Proboha.
3: Jestli to být oko velryba, ta velryba mrtvá.
5: Kvohok nejspíš neumí psát, za to s harpunou mu to jde znamenitě, což? Beru tě, tady to podepiš. Povídám u čerta, umíš psát nebo namaluješ něco místo podpisu?
3: Kvík-kvík, udělat značku.
5: Dobrá, teď si můžete dojít pro své věci.
2: Kdy vyplujeme?
5: Časně z rána.
6: Hej,

0: vidik. Nebude trvat dlouho a bude zase zdrav.
1: Co o něm víte?
0: Co vám o něm říkají?
1: Že je dobrým velrybářem a dobrým kapitánem svojí posádce.
0: To je pravda, obojí je celkem pravda. Ale když dá rozkaz, musíte skočit, přijít a zabručet a jít. Tak to chodí u kapitána Achava.
2: Co chodit u kapitána?
1: Je potřeštěný kvíkvegu.
0: Vy jste neslyšeli, jak před oltářem plivl do stříbrné misky? A nic o tom, že při poslední plavbě přišel o nohu, jak mu bylo prorokováno? A to není jediné, co mu osud chystá.
2: Dost už mluvit, koukat, ať být pryč.
1: Počkej, kvíkvegu. Řekněte mi ještě, jak se jmenujete.
0: Eliáš, tak už jste podepsali smlouvy, což? No, co se má stát, to se také stane. Nějací námořníci s ním musí. Bůh jim buď milostiv.
1: Myslím, pane Eliáši, že se zajímáte o věci, po kterých vám nic není.
0: Ne, chtěl jsem vás jenom varovat. Ale co na tom, je to všechno jedno. Aspoň dobré jitro. Dobré jitro vám přeji.
2: Dobré jitro?
1: Dobré jitro už máme. Nevšímej si ho, kvíkvegu, a pojď.
0: A taky pořádný mrazík dneska ráno, co? Tak s Bohem. Myslím, že se hned tak neuvidím.
3: Mužstvo k vratidlu! Takhle vyplouvají leda obchodní lodi. Tady sebou ale musíš mrsknout, ty beraní hlavo. Pohni sebou a zlom si páteř. Co koukáte? Vy všichni, honem, ty s tou skotskou čepicí, hni se. A ty v těch zelených kalhotách taky. A hýbejte sebou, až vám oči polezou z důlku. Ty tam, chtěl jsi vidět kapitána Achaba? Tady přichází.
4: Pane Starbucku, pošlete všechny na zad.
5: Proč, pane?
4: Pošlete všechny dozadu. Hlídky na stožárech! Hora! Slezte dolů! Poslyšte nyní, moji stateční. Co uděláte, když spatříte velrybu, mužové?
6: Ohlásíme ji!
4: Dobře. A co potom?
6: Spustíme čluny a ženeme se za ní.
4: Správně. A s jakým heslem veslujete?
6: Mrtvou velrybu nebo rozbitý člun.
4: Ano, tak se mi to líbí. A teď se podívejte. Vidíte tuhle španělskou unci zlata? To je 16-dolarová mince. Dublon. Vidíte ji?
6: Ano.
4: Pane Starbucku, podejte mi kladivo.
7: Zde, kapitáne.
4: Kdokoliv z vás mi ohlásí velrybu s bílou hlavou, vrazčitým čelem, křivou čelistí a třemi dírami na pravoboku, kdokoliv z vás mi oznámí právě tuhle bílou velrybu, dostane zlatý peníz dublon, který teď přibíjím na stožár, moji hoši. Napněte zrak, mužové, a bedlivě se dívejte po bílé velrybě.
7: Kapitáne, ta velryba, to být Moby Dick.
4: Moby Dick? Ty znáš bílou velrybu, divochu?
7: On přímít 1, 2, 3 a hodně moc harpún v kůži, kapitáne. A každá být skroucena jako ta, jako...
4: Vývrtka! Ano. Vývrtka. Trčí v něm skroucené a zaseknuté. To je Moby Dick. Moby Dick.
8: Nekroutí tak trochu divně ocas, jako vějíř, než se potopí?
9: Je silný i na Vorvaně a hezky prudký.
10: Kapitáne Achabe, slyšel jsem o něm.
9: Není to ten Vorvaň, co vám urval nohu?
2: Kdo ti to řekl? Ano, to byl Moby Dick. Ten mi dopomohl k tomuhle mrtvému pahýlu, na kterém teď stojím. Ano, ano. Byla to ta prokletá bílá velryba, která mě zničila. Budu ji pronásledovat kolem misu Dobré naděje. A Hornova misu. I kolem plamenů pekla, dokud nebude chrlit sedlou krev a nerozestře ploutve. Tak co tomu říkáte, mužové? Budete mi pomáhat?
6: Ano!
2: Bůh vám žehnej! Pane Starbucku, dejte dneska rozdělit mužstvu hodně velkou dávku grogu.
10: Ano, kapitáne!
11: Bůh mě ochraňuje. A nás všechny.
12: Mé výkřiky splývaly s výkřiky ostatních. Má přísaha se svářela s jejich přísahou. Achabova neukojitelná msta jakoby byla mstou nás všech. Moby Dick se stal vtělením neznámých hrůz. Mnozí tvrdili, že je nesmrtelný. Skutečnou hrůzou však obestírala tuto velrybu bezpříkladná inteligentní zlomyslnost, která se projevovala v jejich útocích. Mohutnými údery ocasu nebo čelistmi, které se podobají strašné padací mříži, v mžiku rozdrtila velrybářský člun na kusy a zděšené lovce zahnala zpět k jejich lodi. Jeden kapitán, jehož tři čluny byly roztříštěny a námořníci se zoufale zmítali ve vírech, chopil se nože a vrhl se na velrybu jako zápasník. Tím kapitánem byl Achab a stalo se, že Moby Dick svou čelistí utěl Achabovi nohu jako sekáč stéblo trávy. Po tomto setkání kapitána opanovala divoká touha po pomstě. Od té chvíle všechna skrytá démonství života, všechno zlo, bylo prošíleného Achaba stělesněno v Moby Dickovi.
13: Velryba! Támhle chrlí! Tam chrlí! Jej celé stádo!
10: Zvedají ocasy!
2: Rychle! Spusťte čluny! Loď proti větru! Rozviňte se! Starbucku! Víc na levobok!
10: Chlapi! Zaberte vesly! Chrlí! Jsou rovnou před námi už. Zabírejte! Veslujte, moji zlatíčkové! Veslujte, děťátka! Proč neprohnete pořádně hřbet? Na co pořád čumíte? Správně, Kvíkvegu! Tohle je závěr za 1000 liber! Vy hnípalové! Přestaňte chrápat a veslujte! Čerta by vás vzal! Rozjeďte to! Hurá! Takhle to má letět!
14: Už budeme u nich!
10: Kvíkvegu, připrav si harpunu s provazem! Tahle bude naše! Tady je její řad! Vstaň a dej jí to! Všichni na zpátek! Namočte provazec! Přitahujte! Přirazte k ní! Kestě k ní!
14: Hop kopí!
10: Můj bože, chlapi, připravte se! Podej mu kopí! Dej jí pěknou! Dlouhou ránu, můj oku! Pod ní! Udeří! Otevřelo pípu.
2: Být mrtva, pane Starbucku.
10: Ano. Je konec. Přitáhněte se a připoutejte ji.
14: Už aby byla přivázená k lodi.
9: Když se tolik těšíš na ten smrad, až se bude škvařit velrybí tuk.
14: Rád bych věděl, co chce starý dělat s její hlavou.
8: Neslyšel jsi, Izmaeli, že loď, která jednou měla na pravoboku připoutanou hlavu Vorvaně a současně na levoboku hlavu velryby, se už nikdy nemůže potopit?
14: Proč ne?
8: To nevím. Ale starý Eliáš to povídal.
9: Tak to nám chybí ještě ten vorváň.
15: Jo. No. Mobilík.
16: Táhněte! Táhněte dopředu! Zavlečeme velrybu k boku lodi!
14: To, co jsi říkal, myslíš doopravdy?
8: Brzy uvidíš, že proti hlavě téhle velryby bude vyset hlava orvaně.
16: Řetězy! Připoutejte ji!
12: Celá loď se naklonila na stranu. Mrštně jako kočka vyšplhal se Kvíkvek na hřbet velryby a ostrým velrybářským rýčem odsekával tukové pásy, které kladkostroje vytahovaly na palubu. Chudák Kvíkvek. Mohli jste vidět polonahého divocha, jak leze po velrybě jako skvrnitá ještěrka, zaplavovaná studenými vlnami. Já pak, stoje nad bokem lodi, držel jsem provaz, jemuž přezdívají opičí šňůra. Jeho druhý konec měl obtočen kolem pasu můj přítel, pracující na velrybě. Kdyby snad chudák uklouzl a potopil se, potom, jak zvyk, tak čest vyžadovali, abych se dal stáhnout za ním. Konečně nastala tma. Kapitán Achab vydal obvyklé rozkazy, velryba byla upoutána k boku lodi a vyčerpaný divoch s rty zmodralými chladem se mohl vyšplhat po řetězu na palubu.
17: Ať si je harpunář jako málo kdo. Já vám povídám, ten Kvíkvek.
8: No?
17: Je přestrojenej ďábel.
8: No jasně. Jeho ocas nevidíš jen proto, že ho schovává.
17: Starý se prostě rozhodl dostat bílou velrybu a ďábel mu v tom má pomoct.
8: No. Nejdřív na něm vyláká duši. A potom mu vydám Moby Dicka.
18: Kuchaři? Kuchaři! Plav sem, kuchaři. Grog pro harpunáře. Je to kapitánův rozkaz.
8: A pro mě biftek. Jeden velrybý biftek, než půjdu spát.
18: Ti tam ve vodě dělají pěknou paseku. Kuchaři, jdi a vysvětli jim, že se mají chovat slušně a být sticha. Tady, vezmi si lucernu a vyřitím můj vzkaz.
17: Kamarádi, je nařízeno, že musí přestat ten zatracený kravál. Do horoucích pekel slyšíte? Počinál, přestaňte s tím zatraceným mlaskáním pisky. Pan Starbuck povídal, že si můžete ta zatracená panděra nacpat, až budou praskat. Ale na mou duši potichu.
18: Kuchaři, zatracený chlapíku, nesmíš tak klít, když kážeš. Tak se hříšníci neobracejí.
17: Pak si jim kažte sám.
18: Ne, kuchaři, jen pokračuj.
17: A to nemá smysl. Ti darebáci se rvou a mlátí jeden druhého.
18: Tak se vrať, kuchaři. A příště, až budeme rozsekávat velrybu, tak si pěkně počkej, abys dostal špičky ploutví. Nalož je pěkně do láku. Teď můžeš jít. A připrav mi ten biftek tak, jak jsem ti přikázal.
17: A mou duši, že bych radši viděl, aby velryba jedla jeho. A ne on velrybu.
12: Práce při rozsekávání velryby ve studeném moři byla tentokrát přespříliš namáhavá i pro odolného divocha. Ačkoliv se Kvíkvek při práci potil, přece se strašně nachladil a nachlazení přešlo v horečku. Po několika dnech utrpení ležel bezmocně ve svém vysutém lůžku, nemaje daleko k samému prahu smrti. Jak chřadl v těch dnech, zdálo se, že z něho zbývá jen kostra a tetování. Moře jako by ho ukolébávalo k poslednímu odpočinku. S lítostí jsem si uvědomoval, že přes všechnu péči mu nemohu pomoci.
2: Ismaeli, u nás doma všichni, kdo zemřít, spát ve člunu z tmavého dřeva. Kvíkvek takový člun potřebovat. Musí ke hvězdám hvězdy být na kraji moře tam, tam moře.
14: Ubohý Kvíkvegu, příteli, zdali tě zanesou proudy k těm sladkým ostrovům.
19: Chudák. Vypadá to, že musí umřít.
2: Na každého jednou čeká. Jo, zašitého v plachtě. Šoupnou do moře.
18: Žádná plachta. Pesaři, z těch prken z ostrovů uděláš z nich rakev. Takovou, jakou chce.
1: Ano, pane.
12: Tesař sebral své potřeby a velmi přesně poměřil Kvíkvega, pečlivě označuje na jeho těle místa, kde nastavoval míru. Pak odešel a dal se do práce. Když zatloukl poslední hřebík a řádně upravil víko, donesl rakev ke Kvíkvegovu loži. Ten si ji dlouho pozorně prohlížel.
4: Mou harpunu a pádlo z mého člunu a suchary a vodu do rakve. A teď položit Kvíkvega do ní. Ano. Ismaeli. Můj bůžek, jojo, tam v mém vaku. Rarmahí, to být dobré.
2: Tu harpunu dejte napříč. Kvíkvek umírá statečně.
12: Po celou tu dobu ležel můj přítel se zavřenýma očima. Ale nakonec, když tak učinil přípravy na smrt, nás všechny překvapil.
4: Já muset ještě něco udělat doma. Já zapomněl. Ismaeli, já nemoci umřít. Nemoc nemůže zabít, když nebýt všeho hotovo. Zabít může jen velryba. Nebo bouře.
12: K našemu překvapení Kvíkvek rychle nabýval sil. Brzy se zdálo, že tesařovi truhly nebude zapotřebí. Po několik dní seděl nečinně na rumpálu. Pak náhle vyskočil a mávaje harpunou prohlásil, že je zase připraven k boji s velrybou.
17: Plachty na obzoru! Plachty na obzoru!
4: Ano? Kde jsou?
17: Tři body od pravoboku, pane, a míří s větrem k nám.
18: Čím dál tím líp.
4: Natočte ráhna!
18: To je albatros. Už je na doslech.
4: Lodi, ahoj! Neviděli jste bílou velrybu?
20: Podívejte se sem! Vidíte tohle? A bývala moje patře!
18: Jeho pravá ruka je z vorvaní kosti jako vaše noha, kapitáne.
4: Kam měla namířeno?
20: Je to ďáblová obluda! Rozprtá velrybo!
4: Pane Starbucku, dejte spustit můj člun.
20: Kapitánu,
4: pospěšte si s tím.
21: Vítám vás na palubě albatrosu, kapitáne.
2: Ajaj. Potřesme si svými kostmi. Ruka a noha. Ruka, která nikdy nemůže uschnout, a noha, která nikdy nemůže utéct. Kde jste viděl bílou velrybu? Kdy to bylo?
21: Kdy? Na lovišti za poslední sezóny.
2: A urvala vám ruku, vidíte?
21: Můj člun pronásledoval velrybu. Najednou se ze dna mořského vynořil vorvaň s bílým čelem a hrbem, posetý vráskami a jizvami.
2: To byl on.
21: Harpuny mu trčely na pravoboku ploutve.
2: Ano, ano, byly moje, moje! Ale pokračujte.
21: Ten starý netvor začal chňapat po mém provazci, až se zachytil mezi jeho zuby. Když jsem to viděl, chopil jsem se harpuny a vrhl ji po něm. Ach, bože! V příští chvíli trčel velrybý ocas do vzduchu jako mramorová věž a v zápětí se zřítil dolů. Rozrazil člun na dva kusy, ze kterých zbyl jen třísky. Ostří té proklaté harpuny mě chytilo a roztrhlo mi celou paži. O, nechci už Moby Dicka ani vidět. Harpuna, která ho zabije, nebyla ještě vykována, kapitáne.
2: Že ne? Přísahám, že ji sám trojnásobně zakalím v tom horkém místě za ploutví, kde nejvíc cítí svůj život. Prokletý tvor. Kdy jste ho viděl naposled?
21: Dobrý bože, co na tom záleží? Myslím, že mířil na východ.
2: Dobrá. Jděte tedy svou cestou a já půjdu také svou. Pryč! Do člunu! Budu Moby Dicka pronásledovat kolem Hornova mysu. Propluji třeba všemi mořskými víry i plameny pekelnými, ale nevzdám se.
21: Bůh, ochraňuj vás i vaši loď.

0: Pane. Kapitáne.
1: Kdo je tu? Zmiz.
0: Ve skladišti uniká ze sudů velrybí olej, pane. Musíme zavěsit kladkostroje a opravit to.
1: Ať si ten olej klidně teče. Já jsem také samá trhlina a přece nezastavuji.
0: Ale to přece...
1: Chcete se bouřit? Tohle je nabitá mušketa. Pamatujte si, že je jediný bůh, který je pánem na zemi a jediný kapitán, který je pánem na pekvodě. Na palubu Starbucku.
0: Použil jste proti mně násilí, pane. Ale neurazil jste mě. Nemusíte se tedy mít na pozoru před Starbuckem. Ale ať se má Achab na pozoru před Achabem!
1: Co to řekl? Achabe, měj se na pozoru před Achabem.
0: Má duše je víc než poražena. Je ovládnuta šílencem. Tuším jeho bezbožný konec, ale ať chci nebo nechci, co si mě k němu připoutalo. Hrozný stařec. Neříkal, že všichni jsme Achabové? Poslouchat, nenávidět a mít soucit. Máme strpět, aby strhl s sebou do skázy celou lodní posádku. Ach, bože. Jiskřivým mořem letí vpřed veselá bojovná příď, ale jen proto, aby v kajutě na zádi táhla za sebou Achaba s jeho osudnou pýchou.
1: Loď, kde tu ležím? Načta uštvaná honba. Jsme otáčeni kolem dokola na tomto světě, jako lumpál. A osud je klikou. Kdo má být zatracen? Už zase to vidím. Ta pohřební nosítka. Katafalk.
2: Katafalk. Neznáš svou sudbu? Což nevíš, starče, že tobě nejsou souzeny máry ani rakev.
1: A jak jsou pohřbíváni ti, kteří zemřou na moři?
2: Než bys mohl zemřít za této plavby, musel bys dříve v skutku vidět máry na moři. A jejich dřevo by muselo vyrůst v Americe. Věř tomu nebo ne, ale ty nemůžeš zemřít, dokud tohle nespatříš.
1: Ano. Ano. Ale ta zvláštní podívaná. Katafalk. Na něm vlající péra nad oceánem. Taková podívaná.
2: Myslíš, že je to jen sen?
1: Nezemřu tedy na moři. Jenom kdybych tomu mohl věřit.
2: Dobře poslouchej. Osud ti dává ještě jednu záruku. Tebe může usmrtit jenom konopí, Achabe.
1: Konopí. Konopná oprátka. Do té hlavu nikdy nestrčím. Pak jsem nesmrtelný na zemi i na moři. Mám tedy dvojí jistotu. Zabijí Moby Dicka a přežijí to. Nesmrtelný na zemi i na moři. Přežijí. Nesmrtelný na zemi i na moři.
3: Ahoj!
4: Konec první noční hlídky. Teď je řada na vás.
5: Leží a chrlí jako štěňata. Řekni jim, ať nechají těch snů o holkách.
4: Hej, všichni na nohy, než my zakotvíme pod deko.
5: Víte, pitíčku, hurá, třískni do té tamburíny.
6: Co já vím, kde je?
5: Tak bubnu jasně břicho. A brnkej na uši, jen do toho.

0: Ja šetřit, můj pot.
1: Tohle je počasí, kdy se roztrhávají lodní kýly.
2: Praskej, praskej, stará lodi. Dokud praskáš, tak držíš.
3: Co to bylo? Zablesklo se?
4: To kvíkujek vycenil zuby.
0: Já tě spolknu, panaku. Bledá tvás? Bledý zbabělec.
5: Probodnu tě za srdce rád.
6: Ročka, ročka, ročka. Ne, ne, poctivou hru. Vezměte mu nůž.
2: Utloste kolo.
6: Udělejte kolo.
7: Nechte toho tam dole. Všichni na palubu.
2: Bože se zvedá.
5: Posměšte chlapi.
7: Zkasej ten nejvyšší vlak.

0: Žiješ mezi jiskrami, kováři? A sám nejsi popálen.
1: Jsem popálený po celém těle, kapitáne Achabe. Jizbu tak snadno nespálíš.
0: Co děláš? Proč ti Kvíkvek rozdmychává oheň?
1: Rovnám mu starou špici harpuny, pane.
2: Být na ní zuby.
1: A rýží.
0: A dovedeš ji udělat opět hladkou, kováři? Srovnáš všechny rýhy?
1: Ano, pane. Myslím, že to dokážu. Všechny. Kromě jedné.
0: Tak se podívej. Podívej se sem. Sem. Dovedeš uhladit i takovouhle rýhu na čele? Kdybys to dokázal, rád položím hlavu na kovadlinu a snesu tvé nejtěžší kladivo mezi očima. Odpověz. Dovedl bys ji uhladit?
1: Neřekl jsem, že všechny, kromě jedné.
0: Ty sice vidíš jen tady, ale ona se vryla i do kostí mé lebky. Její zuby se mi zaťaly i do srdce. Ale zanechme dětské hry, sem se podívej. Chci, abys mi udělal harpunu. Takovou, kterou nevyrve ani tisíc spřežených ďáblů. Rychle, než přijde bouře.
1: Ano, pane.
2: Ta harpuna, kapitán. Ta být pro bílou rybu.
0: Ano, pro toho bílého ďábla. A teď ostří. No ne, na tohle žádnou vodu. Chci, aby ostří mělo kalení opravdu smrtelné. Hej, Kvíkvegu. Dáš mi tolik krve, abych do ní mohl ponořit toto ostří.
2: Pro harpuna na bílá velryba. Pro Moby Dick. Dejte nůž, kapitán. Tady moje krev, kapitán.
0: Egonon baptizo te in nomine patris et in nomine diaboli. A teď upevnit.

0: Mizerná práce, pane Starbucku. Ale moře musí provést svou.
1: Nech zpívat, Typhoon, ať se vysádí Vráhnovi. Nevšiml jsi, že bouře přišla od východu, právě odtud, kam míří Achab za Moby Dickem.
0: Tomu nerozumím, ani trochu.
1: Teď do nás buší bouře, ale můžeme ji zaměnit za příznivý vítr, který nás ponese k domovu. Tam na té straně proti větru je skázonosné temno. Směrem k domovu, tam vidím, že svítá.
2: Pane, probuch, pane!
1: Co se děje, Ismaeli?
2: Podívejte se nahoru!
1: Oheň svatého Eliáše!
3: Vráhnový světelný Bůh nám buď milosti.
4: Ano, ano, mužové! Ten bílý oheň jen osvětluje cestu k bílé velrybě! Krev proti ohni!
0: Závětrný zvedák se napůl rozbil!
5: Kotvy se uvolnili!
1: Musíme stáhnout Vráhno horní plachty!
4: Nic nestahujte! Ničím nehýbejte! U všech stěžňů a kýlů jen spabělci svinují plachty za bouřlivých dob. Jak to tam nahoře krásně rachotí. Blesk mi prozařuje lebkou. Ačkoliv si světlo šleháš z temnoty, tam hoří plameny. Budu hořet s tebou.
1: Tohle je osudná plavba, kapitáne. Otočme Vráhna, dokud je ještě čas.
4: Všechny vaše přísahy jsou závazné tak, jako moje. A starý Achab je zavázán srdcem, duší i tělem. Kormidla rovně! Namiste loď kolem světa!
6: Několik hodin po půlnoci se Typhoon uklidnil. Roztrhané zbytky plachet byly odříznuty od Vráhen, tři nové byly připevněny a podkasány. Příštího jitra se po moři dosud neuklidněném valily pomalé vlny a postrkovaly loď jako rozevřené dlaně obra.
1: Pane, za bouře vlny smetli záchranou plavatku. Kdyby teď někdo spadl z paluby, nemůžeme mu pomoct.
4: Dejte udělat novou. A nebo ať tesař upraví Kvíkvegovu rakev. Stejně už k ničemu není.
1: Trochu divné, řekl bych.
4: Bude z ní docela dobrá plavatka.
1: Hej, tesaři! Slyšel jsi? Uprav ji. Nedívej se tak na mne. Myslím tu rakev. Uprav ji.
7: Mám přibít víko, pane?
1: Ano.
7: A mám ji ohoblovat, pane?
1: Ano.
7: A mám ji vysmolit?
1: Ty už. Co tě to posedlo? Udělej prostě záchranou plavatku z té rakve a dost.
8: Starbucku?
1: Ano, pane.
8: Můj kvadrant.
1: Zde, pane.
8: Ty mořské znamení. Říkáš mi neklamně, kde jsem. Ale můžeš mi aspoň naznačit, kde být mám? Kde je Moby Dick? Bláhová hračko domýšlivých admirálů, nejsi mi k ničemu. Nebudu už řídit svou pouť podle tebe. Buď proklet, kvadrante.
4: Klanům, kormidlo rovně. Kormidelníku, jaký je kurz?
9: Východojihovýchodní, pane.
4: Lžeš! Pluješ za této ranní hodiny na východ a máš přitom slunce v zádech.
1: Ale kompas ukazuje na východ.
4: To není možné. Už to mám, pane Starbucku. Minulé noci nám blesk obrátil kompasy, to je vše.
1: To se mi ještě nikdy nepřihodilo, pane.
4: Přehoďte Vráhna, obraťte loď!
8: Rozbil jsem kvadrant, teď by kompasy rádi rozbili mne. Ale Achab je dosud pánem nad magnetovou rudou. Pane Starbucku, podejte mi kladivo. A nejmenší plachtařovu jehlu. Hrom obrátil Achabovi střelky. Ale z tohoto kousku oceli si Achab dovede udělat novou. Podívejte se. Slunce je na východě. A teď už na to kompas přísahá.
6: Plujíc nyní jihovýchodně podle Achabovy nové magnetické střelky mířila pekvoda k rovníku. Plula dlouho pustými vodami nikým nenavštěvovanými a nezahlédla jedinou loď.
9: Tamhle chrlí! Hrb má byl zasněžený kopec.
4: To je Moby Dick.
9: Tam láme ruži. Teď hrví. A zase.
8: Tak obrovská ryba já nikdy nevidět. Kdo jí zabít, být velký muž.
4: Chce se ponořit. Zkasejte vrchní plachty. Dolů s nimi. Pane Starbucku, zůstanete na palubě a budete řídit loď.
7: Kdybych měl jen jednu nohu jako kapitán, nedostali byste mě do člunu ani za nic. Leda, že bych s ní ucpával díry.
4: Spustte můj člun!
9: Akabu člun!
4: Posádka do člunu! Jíš! Jíš! Rychleji!
6: Klidným tropickým mořem se pohyboval Moby Dick mezi vlnami, zcela skrývaje drtivou ohyznost své čelisti. Záhy ale zvedla se jeho přední část nad vodu, na okamžik se vynořilo celé jeho mramorované tělo a pak mávaje varovně ocasní ploutví, potopil se a zmizel nám z očí. Se vstyčenými vesly houpal se Achabův člun tiše na vodě a čekal, až se Moby Dick znovu vynoří.
4: Tam jsou ocasní ploutve. Ne, ne. Je černá voda. Potopil se.
10: Je pod člunem.
7: To je Moby Dick.
10: To tlava. Proboha.
4: Podejte mi harpunu.
10: Kapitáne, pozor.
7: Moje veslo.
4: Jeďte na velrybu. Jeďte na ní.
10: Pane bože, překousne člun.
6: Křehké okraje člunu se zhroutily a praskly. Opouštěje svou kořist, Moby Dick obeplouval trosky a ve víru vody, kterou bičoval svým ocasem, na polo udušení se zmítali trosečníci. Tak voda hned napěla plachty a připlula, aby oddělila velrybu od jejich obětí.
4: Hej! Starbucku! Starbucku! Vytáhněte nás na palubu!
1: Hoďte jí, mlana! Sem, pane, sem! Podejte mi ruku!
4: Tak! Ano, díky, Starbucku! Škoda, že se starý Achab neopřel častěji. Chybí někdo?
1: Bylo pět vesel a tady je pět mužů.
4: Kterým směrem plave?
10: Přímo na závětrnou stranu, pane.
4: Kormidlo za ní! Plachty vzhůru! Pane Starbucku, nechte připravit náhradní člun.
1: Dovolte, pane, abych vám nejprve pomohl k zábradlí.
4: Dejte mi nějakou hůl! 10krát obepluji země kouli, ale přece ji zabiju.
1: Pro Ježíše Krista, to je horší než ďáblovo šílenství. Máme se od ní dát zatáhnout až do horoucích pekel.
4: Pomozte mi, chci si stoupnout. Vidím ji tam, tam. Jen plivej ten svůj vodotrysk a chlap ti zastaví krev. Připravte člun.
1: Velký bože, což máme pronásledovat tu vražednou velrybu, dokud nepohltí posledního muže? To je bezbožnost a rouhání.
10: Kapitáne, já s vámi. Pomáhat ulovit Moby Dick.
4: Ne, Moby Dick je jen můj. Nikdo se nesmí postavit mezi nás. Ty ho sleduj z předního stožáru.
10: Ta velryba být ďábel. Kvíkvegova harpuna dobrá.
11: Jsi nejlepší harpunář Kvíkvegu, příteli, ale teď je tvoje místo na stožáru.
10: Ismael. Ty zůstat na lodi místo mě.
11: Ne, patřím do kapitánova člunu. Je to jeho posádka a ve člunu je místo jen pro jednoho harpunáře. Tohle je Achabův boj a o mě se neobávej.
10: Já nemít strach z velryba, Ismaeli. Já nemít strach, že umřít. Já mít strach, že tě už nevidět. Nikdy.
6: Sotva jsme odrazili od lodi, objevilo se množství žraloků. Zlomyslně chňapali po lopatkách vesel pokaždé, když byli ponořeny do vody. Hnali jsme prudce svůj člun do míst, kde jsme naposledy spatřili velrybu.
4: Veslujte, mužové! Žraločí čelist poskytuje větší oporu než ustupující voda. Nevšímejte si jich! Kupředu! Kde se potopilo?
6: Náhle se vody rozčeřily v široké kruhy. Z moře vyrazilo obrovské tělo. Voda vyražená 30 stop nahoru zasvítila na okamžik jako vody fontán. Kolem mramorového trupu velryby zůstával na hladině kruh spěněný jako čerstvé mléko.
4: Setkávám se s tebou, Moby Dicku, čelo proti čelu. Jen bušte vlny. Já nebudu mít rakev ani máry. Mne může zabít jen konopí. Kupředu! Držte kormidlo pevně!
6: Ale velryba zahlédla černý trup pekvody. Snad, že jej považovala za nepřítele většího a důstojnějšího, vrhla se náhle vpřed, vyrážejíc svými čelistmi prudkou tříštpěnu. Celý její zjev vyjadřoval pomstu a věčnou zlomyslnost. Mocným nárazníkem svého čela udeřila do lodní přídi.
12: To je hrůza, Moby Dick. Potápí naši loď.
13: Moby Dick!
14: Velryba! Moby Dick!
12: Prolomil příč zpátky!
14: Zpátky!
12: Rychle zpátky!
4: Prvního, kdo se odváží vyskočit z člunu, toho harpunuji! Teď jste jen moje paže a moje nohy. Kde je velryba?
12: Ten tvor se obrací proti nám!
14: Zabije nás! Všechny nás zabije!
4: Veslujte! Jen veslujte! Achab se naposled vrhá na svůj cíl!
12: Ne! Rozčíští člun!
14: Nejdřív loď! A teď nás!
4: Vesla! Vesla!
12: Všichni na záď!
14: Pane bože, pomocná!
12: Pekoda se potápí!
4: Moje loď!
15: Ach,
4: bože! To jsou přece umrlčí nosítka z amerického dřeva! Moje krásná lodi, musíš zahynout a beze mne. Ty prokletá velrybo, do poslední chvíle se s tebou budu rvát. Achab se nevzdává. Tak, vysílám své železo. Tady je tvoje harpuna.
12: Stane pozor, hlavo se kroutí.
14: Strhnul ho pro vás harpu.
12: Chytil ho do smyčky.
11: Otočila jsem mu kolem krku. Pomozte mu!
12: Přesekněte to lano!
14: Moby Dick ho stáhne do hluby.
12: Smyčka z konopí. Loď! Velký bože, kde je loď?
16: Což nevěděl jsi, starče, že ti nejsou souzeny máry ani rake.
6: Ptáte se, proč to někdo může vyprávět? Protože jeden přežil ztroskotání. Náhodou se stalo, že jsem byl při jednom z úderů velryby vržen do vody a ocitl se na okraji celého výjevu. Viděl jsem potápějící se loď v mlhavém, klamavém vzduchu jako unikající přelud. Jako vzdušnou fatu morgánu. Naposledy jsem spatřil kvíkvega na stožáru potápějící se pekvody, jako přimraženého buď omámením, nebo věrností, nebo osudem. Soustředné kruhy zachvátily i osamělý člun s celou jeho posádkou, a otáčejíc se jimi v jediném víru kolem dokola s živými i neživými, odnesli každý i sebe menší úlomek pekvody a nebylo vidět nic. Jen záchranná plavatka rakev se uvolnila z lodi a kolébala se po mém boku. Udržován nad vodou touto rakví, plul jsem téměř celý den po mírném smutečním moři. Až druhého dne se na obzoru objevily spásné plachty lodi, která připlouvala blíž a blíž a posléze mne vytáhla na palubu.

0: velrybo bílá, jen bouře tě křtila. Domovem tvým je oceán. Obrem vždy zbyla, kde právem je síla. Širého moře král i pán.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz
3: Bubanďák.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé tady už jau nově oblíbené pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi. Tamhle za oknem je bílý králík, jako v té knížce o Alence.
0: Co prosím, co to říkáš, Jani?
1: Ale vidím z okna bílého králíka a představuju si svůj oblíbený příběh o Alence, která se podívala do říše divů. Běžela za bílým králíčkem, co měl na sobě kabátek, v ruce brýle, a pak letěla králičí norou až do říše divů.
0: Jo, jasně. No já mám vždycky oči navrch hlavy vedle antény, když o tom Alenka vypráví. Zažila vážně velikanonánské dobrodružství.
1: Co? Počkej, ty znáš Alenku?
0: Znám a mám ji moc rád. Skoro jako tebe.
1: Ušonku, prosím tě, seznam mě s Alenkou, prosím.
0: No to víš, že tě někdy seznámím.
1: Ne, někdy ne, dneska prosím, teď hned prosím.
0: Tedy Jani, ty jsi ale nedočkavá, takovou tě neznám.
1: Už jsem oblečená, tak jdeme, jenom zamknu.
0: Holky a kluci, to jste neviděli, takový fofr, ani jsem se neohlédl. A Jana už je obutá, dokonce má zavázané i tkaničky, což jí jinak trvá snad půl hodiny.
1: Tak jdeme.
0: No, počkej, Jani, nejdřív tu mám pro holky a pro kluky úkol. Ušounův úkol. Holky a kluci, dovolte se maminky nebo paní učitelky, jestli si můžete přinést k poslechu školky boty. Jo? No ano, boty, slyšíte dobře. A tak je poproste, aby vám během písničky stoply, jak dlouho vám trvá asi si boty obout, když se vážně snažíte.
1: Tak jako já, když se těším na Alenku. Já jsem strašně rychlá.
0: Jo, tak pozor. My vám pustíme písničku, vydáme se za Alenkou a vy zatím udělejte světový rekord v obouvání bot. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a my už jdeme za Alenkou, za tou, co byla v říši divů.
1: No, kamarádi, my nejdeme, my přímo běžíme, my letíme.
0: Už se nemůžu dočkat.
1: No, vždyť mě Jani uženeš. No, já vím, Jani, ale holky a kluci, jak dopadl váš úkol? Máte světový rekord v obouvání bot?
0: Co? Cože? A slyším, úkol jste zvládli skvěle. A jestli nám chcete svůj rekord napsat, budeme rádi.
1: Adresu znáte, ušoun@rozhlas.cz.
0: A teď si holky a kluci po cestě k Alence trošku zacvičíme. Co říkáte, aby nám to uteklo?
1: Počkej, vždyť běžíme.
0: Ale kamarádi, ještě ne.
1: No tak pojďte, jdeme na to. Ušounovo cvičení. Tak, holky a kluci, jdeme rychlým krokem kolem dokola školky a občas si musíme i poběhnout, abychom Janě stačili.
0: A hop a skok, a hop a skok, a krok a krok, paráda, jde vám to skvěle a nefrfňáte u toho jako ušoun.
1: Já přeci nefrfňám, já jenom tě trošku brzdím, aby ses mi neuhnala. Tak pozor, pozor, pozor, povolený strom, počkej, počkej, musíme ho přeskočit, ale opatrně.
0: A hop. A jeden skok. A další strom a další skok.
1: Oh, jo, jo, jo, jo, jo. No a pak zase rychlým krokem pěkně rázujeme okolo školky, okolo obýváku, okolo ložnice, okolo celého bytu, nebo školky, školy, nebo
0: utíkáme,
1: kde to vlastně jste.
0: Utíkáme,
1: občas taky popoběhneme, utíkáme. Už jsem tak, se trošku zadýchaný.
0: Pozor,
1: no co?
0: Tady je jenom úzká cestička, po které musíme jít bokem, tak děláme opatrně kroky na jednu stranu, protáhneme se.
1: Jo, musíme se protáhnout na jednu stranu a teď můžeme i na druhou stranu.
0: Stejnou cestičkou.
1: Stejnou cestičkou musíme i na druhou stranu.
0: Super, holky a kluci, krásně jsme si zacvičili. No, a už jsme tady.
1: Už jsme na místě. Jani, ale víš co, vydýcháme se, jo? Jo. No jasně, vždyť jsme běhali. Tak počkej, počkej. Pustíme si teď pohádku, vydýcháme se a pak půjdeme za Alenkou.
0: Jo, to jsou zdržovačky, no. No tak dobře teda.
1: Ušounova pohádka.
2: Kojot a králík. Potkali se na cestě, kde chodí mnoho zvířat, kojot a králík. Kojot povídá:
3: Jak se máš, kmotře? Vypadáš dobře, jsi takový baculatý.
4: Ajajaj, nějak moc se mu zamlouvám, to není dobré.
3: Jdu do města na trh. Nechceš jít se mnou?
2: Králík měl také namířeno k městu, ale jít s kojotem? Na odlehlém místě by přítele snědl. Proto králík povídá.
4: Jdu přesně na opačnou stranu, navštívit příbuzné.
3: Tak to se nedá nic dělat. Potkáme se příště. S Bohem!
2: Králík si oddechl. Nějakou chvíli počkal, až mu kojot zmizí z očí, pak se také vydal na trh. Koupil kukuřici, vrací se domů. Už se stmívá. Vychází měsíc. A tu najednou vykoukne z křoví kojot rovněž s košíkem.
3: Ale, zase se potkáváme. No, půjdeme spolu k řece.
4: A u řeky, kam nikdo nechodí, mě sníš. Sníš mě, vodou zapiješ. Nohy máš rychlé, kdybych utíkal, dohoníš mě. Pomoci se také nedovolám, musím honem něco vymyslet.
3: Říkal jsi něco?
4: Jenže s tebou rád půjdu, ale běž přede mnou, jsi starší, máš na to právo.
2: Tak jdou úzkou cestou jeden za druhým. Přemýšlí králík, dívá se na měsíc a tu dostal nápad. Vytáhl dvě kukuřice, přidržel je u ocásku.
4: Ach, kmotře, otoč se honem. Nějaké strašné zvíře mě drží, jistě mě sní.
2: Ohlédne se kojot a vidí stín dvou velkých rohů.
3: Hrůza, co je to? Chytlo to králíka? Chytí to i mě?
2: Vylekal se kmotr kojot, utíká pryč. Plný košík nechal ležet na cestě. A kmotr králík vzal oba koše a klidně došel domů. Jídla má teď víc než dost. Dlouho nebude muset na trh.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě skončila dnešní pohádka,
1: ve které byl taky moc chytrý králík, jako je ten Alenčin kamarád.
0: Je, Alenko, nemohla by ses mi podepsat.
2: Ahoj, jasně, že mohla. Ahoj, Ušoune, pojďte dál.
1: Ahoj, Jana je tvoje největší obdivovatelka, největší faninka, prostě tě miluje, má tě ráda. Taky musíš vyprávět, jak jsi bojovala se srdcovou královnou. Je, to je hustý.
0: Ano, je, to je strašně hustý.
1: Jo, nebojí třeba vyprávět, Alenka, věj.

0: nás prostě vzala sebou?
1: Asi ne, to nemáme zas tolik času.
2: Ano, ano, to si přeju celý život, jasně, že chceme ušonku.
1: Ne, nemáme vůbec na to čas.
2: Ušou ne, musíme.
1: Vždyť já si z tebe dělám legraci, jasně, že jdeme. O hrozném drakovi si zatím pustíme písničku. Ušounova písnička.
3: Ač s

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: A my už jsme v říši divů.
0: A Jana vypadá, že se snad každou chvílí rozplyne blahem.
1: Oh la la, já bych z toho zpívala.
0: Jo, oh la la, ona se nám zbláznila, la la. Jani, počkej, tiše. Jsou tady sloužící té zlé srdcové královny, tak ať si nás nevšimnou.
1: A kdo to je, to si pěkně s kamarády zahádáme.
0: Ušounova hádanka. Jo, holky a kluci, nastražte ušiska.
1: A řekněte nám, která zvířata, co tady v říši divů slouží srdcové královně, právě slyšíte.
0: Jo, my to víme, ale potichoučku odpovíme. 3, 2, 1, žáby.
1: Jasně, super, holky a kluci, skvěle jste je poznali.
0: Jo, teď už si můžeme oddychnout, naštěstí šli jiným směrem.
1: Tak jak se vám to tady líbí?
0: Super, co, Jani?
1: Je to tu úžasné, skvělé, holky a kluci, Ušoune, je to tu prostě bomba, je to hustý, je to přísný, je
0: no,
1: to
0: dost,
1: paráda.
0: Dost.
1: Ušoune, já mám úkol.
0: No právě, to jsem ti chtěl říct. Ušounův úkol.
1: Teď si řekneme všechna slova, která vymyslíme a která znamenají, že se nám něco líbí.
0: Já to říkal. Jasně, že něco vymyslí. Tak dobře, že je to super, jo, to jsem už řekl. Jana nám tady zablábolila spoustu úžasných slov. No a co ještě třeba?
1: Je to bomba.
0: To už jsi říkala.
1: Je to krása.
0: No třeba, tak přidej ještě něco.
1: Je to nádhera.
0: Jo, no.
1: Je to fantastické.
0: Jo, a já ještě přidávám, je to pecka.
1: Je to dokonalé.
0: Je to úchvatné a bezvadné.
1: Je to přenádherné.
0: Je to pře. Já jsem teda říkal, že to je pře, protože mi došla slova, ale holky a kluci volají všechna možná další slova. Ano, já vás slyším. Ano, krása, perfektní, úžasné, nádherné. No to je krása. Ano, děkujeme.
1: Bezvadné.
0: Děkujeme.
1: Vy umíte, holky a kluci, tolik slov. A víte co? Vyberte to nejhezčí z nich a běžte ho říct rodičům nebo paní učitelce.
0: Jo, počkat. Třeba takhle, jo? Paní učitelko, vy jste bezvadná.
1: Nebo maminko, ty jsi dokonalá. Tatínku, jsi super.
0: Jo, a já ještě taky něco dodám, jo? Jani, ty jsi neskonale nejsenzačnější.
1: A Ušoune, ty jsi miláček. Udělal jsi mi radost.
0: Jo, to jsem chtěl. Jasně, a vy uděláte radost těm svým dospělým a ještě splníte náš úkol.
1: A tohle přesně jsou ty obyčejné zázraky, jako v naší další písničce.
0: Jo.

0: kluci, posloucháte mou, tedy už jen novou pohádkovou školku.
1: Dneska jsme byli s Alenkou v říši divů a já jsem tak šťastná.
0: No, tak pěkně, Alence, poděkuj a jdeme zpátky domů, teda do školky.
1: Děkuju moc, Alenko. Kdybych pro tebe mohla někdy něco udělat, stačí říct.
2: Můžeš hned. Já mám hrozně moc ráda tu tvoji tukaní písničku. Nemohla bys mi ji na oplátku zaspívat?
1: Moc ráda.
0: Jo, to ona udělá moc ráda. Už je nová písnička.

0: Moc děkuju.
1: Není zač, rádo se stalo, Alenko. Já děkuju za výlet i za podpis.
2: No tak ahoj, Alenko. My už musíme jít, ona totiž už bude i dnešní pohádková školka končit, jo? Už holky a kluky jen poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte, jak si představujete říši divů.
2: Nebo Alenku.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: Jasně, oni si s tím poradí a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně.
2: Jo, jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá, ještě pořád okouzlená Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Alenka v říši divů, kterou zpívá Karel Zich.
2: No tak, ano.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: Maya.
1: Mama, Maya.
2: Yeah, I'm ready, baby.
1: Respect Maya. Maya. Mama.
2: I'm ready.
1: Mama.
2: Baby.
1: Mama.
2: Yeah.
1: Maya.
2: Maya.
1: Maya.
2: Want to leave.
1: Maya.
2: Wow.
3: Maya.
4: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
5: Jaká barva očí je nejvzácnější?
4: A proč klokani neumí chodit pozadu?
5: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
4: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
5: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: trendu je lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě tu pokaždý narazíte taky na hosta. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude náš host možná malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem. Nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako tenis, cestování a tvoření. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Gréta Mužíková. Čau Gréti, vítej v Trenduj.
2: Ahoj.
1: Grétě je 11, chodí do 5. třídy, má staršího bráchu, věnuje se atletice, hraje tenis a taky ráda cestuje. To, co jsem teď řekla, je ale vlastně jenom takový základní info. My se chceme dozvědět něco víc. Takže Gréti, seš připravená na rychlopoznání, aby se holky a kluci, co nás teď poslouchají, něco víc o tobě dozvěděli?
2: Jo.
1: Tak jdeme na to.
0: Trenduj lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Teď nás čeká rubrika Rychlopoznání. Mám na Grétku pár otázek na tělo, kdyby nechtěla odpovědět, nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. A začneme hned první otázkou. Kdybys měla po zbytek života žít v jiné zemi než v Česku, tak jakou by sis vybrala a proč?
2: Španělsko, protože tam je La Mini Amal.
1: Ty jo, takže seš milovnice Španělska.
2: Jo.
1: Dáme druhou otázku. Co je tvým největším přáním?
2: Asi dostat se někdy do Číny.
1: Takže bys chtěla navštívit Čínu a tam jo. Třeba velkou čínskou zeď a tak?
2: Jo.
1: Super. Třetí otázka, to možná máš připravený nebo trochu promyšlený, protože na tu se ptám každýho. Je to tvoje guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
2: No, že se koukám na kriminálky.
1: Takže máš ráda jakoby prostě detektivky, kde se stane nějaká vražda a pak to vyřešej.
2: Jo.
1: No a jaká máš třeba tvoji oblíbenou, co bys tady doporučila?
2: Já poslouchám různě, ale na i vysílání jsem se koukala na Line of Duty, já nevím, jak se to řekne v češtině.
1: Tak stačí nám to v angličtině.
2: A pak Místo zločinu a je tam Plzeň, Český Budějovice, Zlín a Ostrava.
1: No a není to pak třeba, že se trošku bojíš, aby se taky nějaká takováhle zápletka kriminální nestala i tobě?
2: No, já se na to nekoukám jako po 7. hodině večer.
1: Jo, takže to je na to ten jo. Jako tip, aby se člověk tolik nebál.
2: Ano.
1: Dobrý. Čtvrtá otázka. Kdyby sis musela vybrat, s kým bys ztroskotala na pustém ostrově a proč?
2: S osobou, tak asi s mojíma dvěma nejlepšíma kamarádkama.
1: Že jsou takový, že byste si tam ve třech takhle poradili dobře?
2: Jo, protože oni jsou obě dvě jako jiný, takže to je jako vtipný.
1: Jo, a doplňovali byste se. A poslední otázka rychlopoznání. Kdyby ses na jeden den mohla stát někým slavným, tak kdo by to byl? Čí život nějaký hvězdy by ses chtěla vyzkoušet?
2: Asi Evy Farný.
1: Jo, takže by ses prostě dala život Evy Farný. No to se nedivím, my jsme se s Grétkou ještě před vysíláním chvilku bavili a říkal mi, že poslouchá ráda Evu, takže se nedivím, že by si to s Evou chtěla na jeden den vyměnit, určitě by to byl zážitek. No, vy jste asi slyšeli, že si Grétka poradila s rychlopoznáním skvěle, tím pádem rozhlasová výzva jí dneska nečeká a my se můžeme vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká cestování, tenis a tvoření.

0: Jako první si dnes budeme povídat o cestování. Cestování už dávno není jenom o tom, že si zbalíte kufr, sednete do letadla, pak tam vyfotíte fotky z míst, kde jste ještě nebyli a to je všechno. Dneska je trend ty destinace opravdu objevovat, zažívat tam dobrodružství a taky třeba cestovat i pomaleji, poznávat i vlastní zemi. Tohle téma si Greta vybrala, protože předpokládám, ráda cestuje. V létě byla v Thajsku a taky vyrazila s rodiči karavanem po Česku, takže pojďme zjistit, jaká dobrodružství na těchto, ale i na jiných cestách zažila. Greti, moje první otázka zní, jestli si vzpomeneš, kdy jsi byla poprvé v zahraničí a kde?
1: Já myslím, že ještě jsem se asi nenarodila, když jsem byla, a myslím, že jsem na Krétě to bylo.
0: Jo, že jsi byla v bříšku u mamky a...
1: Na Krétě.
0: Ty jo, takže ještě v nula minus pár měsíců byla Gretka na Krétě. No a když už byla narozený miminko, tak víš?
1: No, asi ne.
0: Ty si pamatuješ tu Krétu.
1: No.
0: No a když se řekne dovolená, co tě napadne jako první?
1: Buď jako chození po horách, anebo vrstu ležení na pláži.
0: Mm-hmm. Máš ráda oba tady ty protipóly, prostě aktivní i pohodičku.
1: Mm-hmm.
0: No a jaké bylo letošní tvoje léto z toho cestovatelského pohledu? Co jsi všechno zažila?
1: No, byla jsem v Thajsku a když jsme měli tím karavanem po Česku, tak se to změnilo a jeli jsme do Slovenska. Takže jsme byli ve Slovensku.
0: A jeli jste taky karavanem?
1: Jo.
0: Tak tím pádem dneska to tady změním na karavan po Slovensku, to vůbec nevadí. Já jsem vlastně si s Gretkou psala e-maily a ona mi právě psala v tom termínu, co jsi mi původně nabídla, jedeme karavanem po Česku, tak já ti o tom pak budu vyprávět. No tak vidíte, plány se prostě měnějí, teď už to mají za sebou, tak mi bude vyprávět o jiný dovče. No a kdyby jsi mohla vybrat jedno místo, který si už za život navštívila, ale kam by ses teď hned vrátila, tak jaký by to bylo?
1: Do Thajska. Mm-hmm. Na ostrov Koh Samui.
0: Takže a byla jsi tam letos poprvý?
1: Jo.
0: A úplně se ti tam mega líbilo teda. Ty jo, no tak teď mi ještě pověz, než rozebereme víc to Thajsko. Jaký země si už teda navštívila za svůj život a který prostě se ti líbily, tak určitě bys teda doporučila asi to Thajsko, když se ti tam takhle líbilo, ale kde jsi ještě všude byla?
1: No určitě v Německu, v Polsku, v Rakousku, ve Slovensku, v Thajsku, v Chorvatsku, i ve Španělsku a v Portugalsku. A dál nevím už.
0: No jo, myslím, že jsi nám toho řekla úplně spoustu. No a jsou všechny země jako podle tebe krásný, že ať tě ostatní taky navštívějí, ty, který jsi ty viděla.
1: Jo, určitě.
0: No tak vidíte, že Gretka je docela cestovatelka. V 11 už byla docela v mnoha zemích, ale z toho tvýho seznamu jsem teda pochopila, že cesta do Thajska byla úplně ta nejvzdálenější, kterou si zatím zažila. Je to tak?
1: No já nevím, co je dál, jestli je dál jako Thajsko anebo Karibik. To jsem si taky vzpomněla.
0: No vidíš, ještě Karibik, no tak to bych řekla, že možná ten Karibik, no.
1: No, tak asi.
0: Ty jo, no tak ona má ještě tato holka Karibik na seznamu, no tak to ještě Karibik probereme potom taky. Každopádně i tak v obě jsou to vzdálený, kam se letí 10 plus hodin, prostě 10 a více hodin. Ale Thajsko máš v nejčerstvější paměti, protože tam si byla letos. Tak co tě v Thajsku bavilo úplně nejvíc?
1: No, asi jako být u moře. A my jsme i jako chodili na různý menší jako výlety, ale nebylo to úplně jako velký výlet, takže to bylo jenom třeba chození po městě.
0: Mm-hmm. Tak ono je tam přece jenom docela horko, tak v tom horku se asi zase velký výlety úplně nedají dělat, to by člověk tam prostě upek zaživa. No a jak dlouho jste tam byli?
1: Myslím, že 3 týdny nebo měsíc.
0: Tří, jo, no a byli jste jenom na ostrově Koh Samui, nebo jste ještě projeli i jiný části Thajska?
1: My jsme přiletěli do Bangkoku, my jsme tam půjčili auto a rovně jsme jako cestovali po různých místech a dostali jsme se až jakoby na Koh Samui.
0: A tam se ti líbilo nejvíc na Koh Samui z celého Thajska, nebo to se nedá říct?
1: No, ono je všechno hezký, takže... Uh-huh.
0: Je pravda, že v Thajsku jsem já teda byla taky, už je to asi 4 roky, ale docela si to pamatuju, i na Koh Samui jsem byla, takže věřím, že se ti tam líbilo. Zároveň úplně chápu, že se nedá třeba Koh Samui a Bangkok srovnat. Bangkok je prostě obří město, tam to prostě žije, tam to bliká. Koh Samui, tam je to takový víc poklidnější, víc takový tropický. Možná to i víc připomíná ten Karibik. V Karibiku jsem já teda nebyla, ale ty to můžeš porovnat, že je to tam prostě takový nejvíc tropický, že jo?
1: No.
0: Bylo v této zemi něco, co tě tam opravdu překvapilo?
1: No, myslím, že ne. Ale tak mně se líbilo všechno, ale jak měly hrozně velký ty chrámy a všechno.
0: Tak to se ti líbilo.
1: Jo.
0: A to tě překvapilo možná. No je pravda, že oni tam mají, mě už to taky trochu slívá ty země, který jsem navštívila, ale mají tam takový ty obrovitánský sochy těch budhů a takhle, viď? No tak to je neuvěřitelný. No a jaký to pro tebe je, když takhle vycestuješ tak daleko od domova, ať už do Karibiku nebo do Tajska? Jseš třeba z letu nervózní, nebo to máš ráda i tu cestu a tak?
1: Já mám ráda cestu letadlem hodně, protože vždycky na tom letišti je to zajímavé, že objevím nový letiště, že třeba, že to není stejný jak v Praze.

0: televizi, tak to je třeba trošku někdy nuda, nebo se má člověk čas strachovat z letu, ale tady si to užívá, ne? Nebo já to taky tak mám, taky si to docela užívám. No a měla si třeba nějaký dobrý místo v letadle, že si i z okýnka viděla nějaký hezký výhledy?
1: No, myslím, že když jsme letěli do Thajska, tak jo, ale když jsme letěli z Prahy do Vídně a pak až do Thajska, tak to myslím, že to jsem taky. A naspátek z Thajska to už ne, to už jsem seděla uprostřed, jakoby toho letadla.
0: No a seš člověk, co docela i část té cesty prospí, anebo spíš hodně koukáš, svačíš a tak?
1: Já spíš koukám, ale vždycky, když chci usnout, když letíme přes noc, tak v tom letadle je hrozný hluk, takže já si zapnu sluchátka a poslouchám a u toho usnu. Mm-hmm,
0: to je dobrý tip i pro vás, co vám to třeba dělá problém usnout. Je pravda, že oni to většinou na noc světla trošku stlumějí, ale přece jenom ne každý spí, takže tam třeba nějaký i miminko třeba letí a pláče. Nebo prostě někdo jde na záchod a furt se tam prostě něco děje, přece jenom v tom velkém letadle letušky tam pořád procházejí, kontrolujou, takže je dobrý mít něco proti hluku. No a co ti na Thajsku přišlo úplně nejvíc třeba jiný než u nás doma, tady v Česku?
1: No tak nemluví se tam česky.
0: To je docela jiný. No a jaký ti přišli ty lidi? Přišli ti třeba milejší, veselejší?
1: No přišli mi takový, jako že jsem si jich nemusela jako hodně bát, že tady jsou takový jako lidi, kteří jako nejsou zlí, ale vypadají třeba.
0: Že jsou třeba takový přísný a člověk jako dítě z nich má takový respekt a tam ty Tajci, že se usmívali hodně. Jako mám z toho stejný pocit, že mi ty lidi tam přišli hodně sympatický a hodně se usmívali. A já jsem tam teda s dítětem nebyla, ale věřím, že na děti ještě reagují třeba víc, že jim mávají nebo prostě jsou na ně takový milí. No a ochutnala jsi tam něco třeba skvělého, co bys nám doporučila?
1: Já úplně nevím, já jsem tam měla spíš jako jídla, které jsou evropský, ale měla jsem i nějaký thajský, ale zrovna nevím, no.
0: A ochutnala jsi tam nějaký jejich dobrý ovoce, protože oni tam mají, že jo, strašně různýho manga čerstvýho a všechny tady ty dobroty a dělají z toho různý ty smutíčka čerstvý, tak to si zkusila?
1: Jo, měla jsem mangostín, to mi jako celkem chutnalo, ale oni nám to v hotelu dali jednou a pak už to nosili takový jako nedobrý, že to nebylo úplně čerstvý.
0: A to jedla normálně jako by čerstvý to ovoce. Jo. No mangostín, čemu bys to přirovnala? Protože i když to má v názvu mango, tak to není mango klasický.
1: Není, no já už si to chuť jako úplně nevybavuju, ale jako bylo to myslím, že celkem dobrý.
0: Tak když tak si to můžete zapátrat a třeba se to bude dát sehnat i v Česku, abyste to mohli ochutnat. Měli jste tam i třeba nějaký super výlet nebo velký zážitek za celý Thajsko, na co doteďka vzpomínáš?
1: No, myslím, že jo, ale už asi nevím. Tak jsme toho navštívili hodně.
0: Tak já zkusím, pro mě třeba v Thajsku, nevím, jestli jste to taky zažili, byl velký zážitek, když jsme tam šli do sloní rezervace, kde žijou sloni, který dřív byli v zajetí, ale už nejsou a mohli jsme je tam nakrmit a podívat se, jak funguje jejich den, tak to byl třeba pro mě velký zážitek. Setkali jste se tam taky se slonama, nebo ne?
1: No, my jsme je viděli jenom z dálky, protože my jsme vlastně tam táta jako se mnou chtěl jít, ale pak jsme to už nějak jako nestihli. Ale viděla jsem je.
0: No tak to je třeba jedna věc, která mi na Thajsku přišla super, protože v minulosti se v Thajsku hodně sloni využívali k práci a k turismu, vozili turisty a právě teď už se to bere jako týrání zvířat a hodně se od toho ustupuje, aby ty sloně byly v pohodě. Zároveň ale slona, který takhle pro lidi pracoval hodně let, nemůžete jen tak vypustit do divoký přírody, protože už bys tam třeba jako neporadil, tak proto jsou tady v těch chráněných rezervacích, kde jakoby mají trochu kontakt s tím člověkem, ale zároveň tam žijou volně a nemusí pro nikoho pracovat a jsou takový šťastnější. No a třeba nějaký jiný, třeba viděla jsi tam nějaký podmořský život, třeba nějakou želvu nebo něco takového?
1: Želvy ne, ale viděla jsem opici živou.
0: No a jaký to pro tebe bylo? Bála jsi nebo se ti to líbilo?
1: No, já jsem se jí trošku bála, ale jako jinak se mi to i trošku líbilo, protože ona byla jako na střeše jedné budovy, takže.
0: Je pravda, že opice jsou docela drzí v tady těch zemích, jako je Thajsko i další, protože jsou na půl, mi přijde zvyklí na ty lidi, takže se jich nebojej a naopak jsou hrozně zvědaví a třeba nás občas lidi v Thajsku varovali, že nemáme před opicema vytahovat žádný jídlo, nic, co se blejská nebo něco, co svítí, protože ta opice může přijít k nám a chtít nám to vzít a když jí to nedáte, tak vás třeba drápne. prostě, že to fakt chce. Takže když třeba ty lidi nechtěli, aby jim ta opice ukradla mobil nebo prostě sluneční brejle, tak se radši nemá nic vytahovat prostě a je to bezpečný. Takže vůbec se nedivím, že jsem měla trochu z opice respekt. Mně se nejvíc líbily opice v zemi, kde byly vlastně docela neochočený a byly prostě vysoko na stromech a žili ten svůj život, tak to se mi líbilo, že jsem si je v pohodě prohlídla, ale nehrozilo, že jako přijdou a vezmou mi svačinu. Teď se přesuneme na cestování blíž domovu, což bylo vaše cestování po Slovinsku karavanem. Jaký to je cestovat karavanem? To je zase úplně jiný dobrodružství, ne?
1: No, já jsem na to už zvykla, přemýzdíme hodně často karavanem. Ono je to vždycky, že třeba dostaneme jiný karavan a jinak to tam funguje, takže to je takový jako zajímavý.
0: Si na to vždycky zvyknout.
1: Jo, ale za mě asi lepší ten karavan než dům, protože s karavanem vždycky někam můžeš popojet a když máš dům, tak musíš mít prostě
0: auto a vracet se furt do toho domu.
1: A vracet se do toho domu a když prostě najednou jedeš na výlet a řekneš, hele, já tady chci bydlet, tak prostě si tam jenom jako zařídíš bydlení a už tam můžeš bydlet, protože
0: no to je
1: máš
0: úžasný.
1: Všechno sebou.
0: No to jo, takže toho asi člověk možná zažije víc, než kdyby byl někde v hotelu nebo na jednom místě, viď? V tom karavanu. No a na jakém třeba hodně krásném místě jste tam mohli přespat nebo bydlet chvilku na Slovinsku?
1: No na Slovinsku u řeky Soči.
0: Tak to je nádherná.
1: No to se mi hodně líbila.
0: Ta je hodně taková průhledná, viď, jak bazén.
1: No a to bylo celkem jako hezký, hodně, protože my jsme tam i s mamkou jednou šli k vodopádu, byli jsme tam na kanioningu a skákali jsme z různých kamenů do řeky.
0: Protože, to muselo být velký dobrodružství.
1: No, protože mě to prostě, já jsem to jednou skočila, řekla jsem, tak to zkusím ještě jednou a pak mě začalo nějak hrozně bavit a mamka mi řekla, že nesmím skákat, já jsem to i tak skákala.
0: No, ty jsi rebelka, no a byla voda studená hodně, nebo ne?
1: No, tak na začátku, když jsem tam byla třeba prvních 10 minut, tak byla studená, ale pak jsem si jako zvykla už.
0: Takže už v pohodě. Ty jo, no tak to muselo být dobrodružství, tak to z toho u řeky Soči zažila víc než já. My jsme se tam jenom fotili a dělali jsme nějaký výlet okolo té řeky, ale nekoupala jsem se v ní, takže to seš jako mega dobrá. No a co se ti ještě ve Slovinsku líbilo, protože to je taky moc krásná země. Byli jste tam třeba i na nějakém výletě v horách?
1: Nebyli. Ale byli jsme tam ve městě, v Kobaridu, a tam jsme byli v různých muzeích a tak.
0: No a kdybys to měla porovnat, tak baví tě spíš cestovat do hodně vzdálených míst, jako je třeba to Thajsko nebo Karibik, anebo máš třeba radši, když takhle vyrazíte tím autem někde takhle poblíž prostě Slovinsko nebo třeba to Rakousko a tady ty lokality?
1: Já mám ráda oboje, ale asi víc do té dálky, jako, protože tam můžu pak být díl, že to se pak nevyplatí třeba na 3 dny tam je.
0: No jasně, že to je takový možná větší dobrodružství, protože víc tam lidi žijou jinak než my. No a co si myslíš, když se třeba bavíš s kamarádkama a kamarádama, co je teď mezi tvýma kámošema při cestování jako populární? Kam oni nejradši jezdí nebo co si přejou navštívit a tak?
1: No oni jako všichni jezdí někam jinam, že se nám ještě nestalo, že by se někdo na dovolený jako třeba potkal nebo že by byli ve stejné zemi. Takže to je úplně jako jediný.
0: Ale všichni teda rádi takhle vyrážejí i do zahraničí.
1: No já bych řekla, že jo.
0: A můžeš ty sama, když je ti 11, mluvit do toho, kam pojedete třeba na další dovolenou, nebo prostě to určí rodiče a vy prostě jedete?
1: No já to prostě jako třeba řeknu, že chci jet jako někam třeba na Maledivy a oni řeknou, že na Maledivy nejedou.
0: Jo, takže můžeš říct svůj názor, ale
1: jako jinou představu, že třeba jako budem chodit po horách a tak.
0: Jasně, takže jakoby názor říct můžeš, ale většinou se jede tam, kam chtějí rodiče. Ty jsi vlastně řekla, že nejradši cestuješ asi letadlem, protože to je velký zážitek. A ještě by mě zajímalo, než se přesuneme do další kategorie, co jsi si teď letos přivezla třeba za suvenýry, ať už z Thajska nebo ze Slovinska?
1: Z Thajska jsem si přivezla čuchátka, různý, proti rýmě a tak. No a tygří mast, ale tu jsem dala učitelce.
0: Jo, takže je pravda, že ty čuchátka to jsou vlastně z různých aromatických olejů, co oni tam vyrábějí a protáhne to třeba nos nebo takhle.
1: No a pak jsem si ještě přivezla třeba takový, jakoby, já nevím, jak to říct, no.
0: Tak to zkus popsat.
1: náramek to byl, no, normální, prostě pro kamarádky a
0: jo,
1: tak.
0: Jo, takže jsi přinesla i dárečky kamarádkám.
1: Ano, a taky kufr mi tam taťka koupil a přivezla jsem si různý bonbonky.
0: Ty,
1: a oni tam mají takový na spaní, že tam jsou takový jako nějaký jako látky, které se v Česku nedávají.
0: A že to jako člověka prostě tak uklidní a dobře se mu usne.
1: Ano.
0: Tak to je docela taky zajímavý, protože je pravda, že jsou různý byliny, které třeba takhle uspávají, tak možná z toho i se tady ty bonbonky třeba připravujou v Thajsku. No a kam by ses chtěla podívat příště, kdyby to bylo na tobě?
1: Asi na Maledivy.
0: No tak to je velká exotika. To, když si zadáte někde na internetu Maledivy, tak vám vyjedou takový ty chatičky nebo takový ty domečky na kůlech a nádherná čistá voda, bílej písek, no tak chápu, že je to tvůj sen. Mně vlastně ještě napadá k tomu Thajsku, že se mi tam hodně líbilo to, že skoro na všech plážích byly takový ty houpačky zavěšený na těch palmách. A to mi přišlo strašně hezky.
1: My jsme to viděli jen na jedný a na to jsme zrovna nešli, ale jinak jako byla hezká ta houpačka.
0: No, jako já jsem se nejdřív teda bala, aby se tady ta houpačka nějaká třeba se mnou neutrhla, ale chvilku jsem si tam jako sedla a byl to takový hezký pocit. No a dala bys nějaký cestovatelský tip, třeba pro holky a kluky, co teď poslouchají, jakože třeba na co se připravit nebo kam vyrazit?
1: Jako v Thajsku?
0: Obecně, klidně kamkoliv, co ti napadá.
1: No tak i to Slovinsko bylo hezký, ale i to Thajsko, ono bylo jako všechno vždycky, když někam jedem, tak je to vždycky hezký.
0: Takže ať se prostě nebojej někam vyrazit a že je to všude na světě, kde jsi to zatím navštívila, pěkný.
1: Jo.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: naše napsaný.
1: Naším druhým trendem je sport, o kterém jsme tu podle mě ještě podrobně nemluvili v žádném díle, anebo si nevzpomínám, a je to tenis. Tenis znáte z velkých turnajů, určitě se každému vybaví nějaký slavný tenista, ale jak vypadá tenis očima mladé slečny, proč s ním někdo začíná, co ho na tom baví, to vše se snad dnes od Gretky dozvíme. Takže Greti, jak ses k tenisu vlastně dostala, kdo tě k němu přivedl?
2: No já sama, když mi bylo 5, tak jsem chtěla dělat nějaký jako sport, protože já jsem odmala dělala atletiku a chtěla jsem dělat nějaký jiný sport, tak mě napadnul tenis a začal mě celkem i bavit, takže...
1: Takže jsi začala v 5?
2: No, myslím, že jo.
1: Takže to už jako děláš celkem dlouho, v podstatě půlku tvého života. Co tě na tom tenisu baví?
2: No, baví mě prostě ty jako hry a pak i zápasy, který hrám.
1: No a proč by to měl někdo, kdo to třeba ještě nikdy nehrál, zkusit? Co by ho na to mohlo zabavit?
2: V jiných sportech třeba jako spíš hodně běhá a tady to je jakoby, že když je malý, tak hraje na menším poli, takže to není zase tak jako těžký.
1: Mm-hmm.
2: A že se stačí jen prostě natáhnout pro ten míček.
1: Mm-hmm. Trošku se třeba možná soustředit.
2: Ano.
1: No a myslíš si, že je tenis teďka mezi dětma populární?
2: Nevím.
1: Chodí tam třeba do toho vašeho klubu hodně dětí tvýho věku?
2: Jo, chodí.
1: Tak já bych řekla, že možná docela je. No a máš třeba nějaký tenisovej vzor?
2: Nemám.
1: Prostě tě to jenom baví. Takže nejsi člověk, který by sledoval třeba tenisový zápasy i v televizi nebo takhle.
2: No, je někdy.
1: Znáš nějakého slavného tenistu?
2: Neznám.
1: Chápu, mě většinou taky spíš baví sporty dělat, než na ně koukat. No a v jakým hraješ klubu a kolikrát týdně trénuješ?
2: Hraju na Pragovce, Praga se to jmenuje. Mm-hmm.
1: Kolikrát týdně trénuješ?
2: Jednou týdně, ale až se dostanu na gympl a nebudu mít jako starosti s tím učením, tak budu chodit třeba 3x.
1: Jo, takže teďka prostě máš tu přípravku, jo. Prostě se připravuješ, takže chápu, že tak vlastně v 5. třídě se děti hlásej na gympli, takže letos tě to čeká. To mě to připomnělo, jestli už máš vymyšlený, kam se budeš hlásit. Je to mimo tenis, ale to nevadí.
2: Chci se hlásit na gymnázium Jaroslava Seiferta, to je kousek od naší školy, a pak bych chtěla ještě, nevím, jak se jmenuje, i naproti Fénixu.
1: Prostě taky další ještě nějaký pražský gymnázium. No tak budu držet pěsti, aby to vyšlo. A teď zpátky k tenisu. Ty jsi říkala, že tě baví nejenom tréninky, ale že tě baví i zápasy. Nebýváš třeba na zápase nervózní?
2: Jo, hodně. Většinou, tak ono je to takový, jakože jo, těším se, bude to super, a jak stojím už na tom poli, prostě čekám, než ten jako soupeř rozehraje, tak už je to takový hrozně to prostě...
1: Už ta nervozita.
2: Jo.
1: No a co děláš, nebo jak se snažíš poradit s tím, když se ti třeba někdy opravdu nedaří, ať už na tréninku, nebo právě při tom zápase?
2: No, tak já se třeba jako napiju a začnu se jako víc soustředit.
1: A pomůže to většinou, jo?
2: Jo, většinou to pomůže.
1: Mm-hmm, tak to je dobrý, to je super. No a našla jsi na tenisu nějaký kamarády za ty roky?
2: Jo, našla jsem si asi 5 kamarádek.
1: Tak to je super, to je 5. Fajn. A už jsi proti některý hrála taky zápas?
2: No jenom na tréninku.
1: Jo, jo, no tak to je možná lepší, abyste se potom nějak kvůli tomu nerozhádali. Taky mě zajímá, jestli máš na ten tenis, třeba možná na tréninky ne, ale na ty zápasy nějaký speciální tenisový úbor. Nebo můžeš mít, co chceš?
2: No, já mám takovou modrou sukínku a takový tričko. Ono je to takový jenom lehký, takže vlastně mi v tom není vedro.
1: Jo, to je super, protože vím, že v tenise, v tom profesionálním, se hodně lidi taky jako zaměřují na to, co ty tenistky hlavně mají za ty obleky, oblečení, protože přesně nosí ty sukínky a jak to mají sladěný a tak dál, takže proto jsem se musela zeptat. V čem podle tebe musí být člověk dobrý, aby mu ten tenis šel?
2: Já nevím, podle mě jako je to úplně jako jedno, v čem je člověk dobrý.
1: Prostě když bude trénovat, tak by to mohl zvládnout. Musí být třeba mít dobrý postřeh nebo sílu?
2: No určitě by měl být jako rychlej, protože ten míček je většinou rychlejší, než se zdá. Třeba když se v televizi, tak to je takový jako pomalejší, ale v reálu je to hrozně rychlý.
1: Takže by měl být možná rychlej, mrštnej, a děláš i takový, já teda neumím hrát tenis, upřímně se přiznám, nikdy jsem ho ani neskusila hrát, takže nevím moc, jak se tam říká těm různým úderům, ale umíš třeba, máš nějaký svůj jako speciální, který vždycky, když pak pošleš, tak to většinou nikdo neodehraje zpátky?
2: Nemám, no jako mám, ale to je takové, jako že to letí úplně třeba za plot.
1: Jo, tak to se ale nepočítá.
2: Ne,
1: asi.
2: To se nepočítá.
1: Ty jsi vlastně říkala, že moc ty slavný tenisty neznáš, takže tím pádem otázka, s kým by si chtěla dát jeden trénink, asi úplně není na místě, protože by tě to nenapadlo, koho dát, když jen úplně neznáš. Nebo no, je někdo, s kým by si chtěla dát
2: trénink? Našeho trenéra.
1: Jo, s tím bys prostě toho máš ráda, ten ti přijde dobrý.
2: Jo.
1: No a teďka trošku musíš použít fantazii. Kdybys mohla mít nějakou tenisovou superschopnost, tak co by to bylo?
2: Vyhrávání.
1: Jo, jakože bys prostě vždycky přišla, napadla to tam a vyhrála.
2: Jo.
1: Jo, tohle to není špatná superschopnost. No a chtěla by se třeba jednou tenisu věnovat profesionálně a jet třeba na US Open nebo na tady ty...
2: Jo.
1: Jo?
2: Jo.
1: Ty jo, no tak třeba tady mám před sebou budoucí profesionální tenistku Grétu a jednou ji tady už budu zpovídat, až vyhraje nějaký pohár, třeba Wimbledon. No a co bys poradila těm, co zvažujou, že by začali s tenisem?
2: No, aby se jako nebáli, když jim to na začátku nepůjde, protože ono jako na začátku mi to taky vůbec nešlo, že prostě to lítalo jinam, ale pak, když jsem třeba byla doma, vzpomněla jsem si, co mi trenér řekl, tak mi trošku jako došlo, že to asi musím dělat jinak.
1: Mm-hmm, takže prostě mít trpělivost na to, že neumí to člověk prostě hned a trvá nějakou dobu, než se to naučí.
2: Jo.
1: No a co ti... teď prostě aktuálně, protože už fakt hraješ tenis přes 5 let, tak co ti přináší do života?
2: Prostě jako baví mě to a jsem ráda, že dělám jako třeba 2 sporty, že nedělám jen jeden.
1: Uh-huh, ten druhý je atletika, viď?
2: Jo.
1: No a v čem je to třeba jiný? Co si víc jakoby užiješ a vyzkoušíš na tenise, než třeba když máš atletiku?
2: No na tenise je to takový, jako že ty 2 sporty se k sobě nehodí, že na tenise se třeba učíme i házet a v atletice házíme jinak, takže když to dělám tenisově, tak mi vynadají, že to dělám špatně.
1: Jo, takže musíš umět obě ty metody.
2: Jo.
1: No jo, takže to potom je taky už trošku náročnější si to pamatovat. Ty jsi vlastně říkala, že jsi začala prvně s atletikou a pak až přidala tenis. Myslíš si, že to byla pro tebe výhoda, že už jsi měla nějakou průpravu v atletice, nebo je to jedno, když člověk předtím nic nedělá a začne s tenisem?
2: Já nevím, že jsem jako nikdy neskusila ten...
1: To tu
2: jako,
1: druhou variantu.
2: Ano, takže nevím.
1: Ale já si myslím, že rozhodně, i když nemáte průpravu v žádném sportu, tak byste se neměli bát to zkusit, třeba na to máte skrytý talent, nebo prostě vás to bude bavit a to je důležitý.
2: Jo.
1: Nějaký závěrečný tenisový tip pro ostatní?
2: Nebát se začít s tenisem.
1: Krása. Tak jo, a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Greta. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Greta jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a posuneme se k 3. trendu dneška.

0: Třetí kategorie, třetí téma je tvoření. To probereme dnes jako poslední. Někoho, kdo rád tvoří, tu míváme celkem často, takže bych řekla, že tvoření je trendy u mladé generace, tak uvidíme, co ráda tvoří právě Greta. Co všechno se dá vytvořit s trochou barev, lepidla, papíru a fantazie? Proč nás vlastně baví něco vyrábět, kreslit, zkrátka si něco vytvořit úplně podle sebe? Trend tvoření má spoustu podob. Někdo kreslí, někdo vyrábí dekorace, někdo zkouší DIY návody, tedy udělej si sám návody z internetu, a někdo prostě jen tak improvizuje. Greti, tobě se pod pojmem tvoření vybaví jako první co?
1: No nějaký prostě hmota nějaká, nebo zase nějaký mističky vyrobený a tak.
0: Takže ty si pod tvoření možná představíš spíš něco jako keramiku třeba, vyrábíš něco takovýho dle?
1: Jo, no já se pokouším, ale vždycky je to takový neúspěšný.
0: No ale tvoje pokusy jsou teda hlavně třeba různý mističky a takhle, nebo co je to, co nejraději tvoříš?
1: Asi slizy jsem dělala. A teď vyrábím různý věci třeba z papíru a prostě různý jako skvišíky a tak.
0: Takže máš takovej úplně jako mix toho, co zkoušíš. Ty jsi říkala, že mističky zatím byly spíš neúspěšný. Tak je nějaký výtvor, na který jsi naopak fakt pyšná?
1: Nevím, myslím, že ne, že se mi jako zatím nic nepovedlo.
0: Ty jsi na sebe určitě moc přísná, určitě věřím, že třeba kdyby tady byl někdo z rodiny, tak by určitě řekli, že tam je něco, co je fakt dobrý. No a jaký materiály k tomu tvoření používáš nejčastěji?
1: Mouku k těm mističkám, vodu, a vždycky tam nějaké jako věci pak přimíchám, a k těm jako třeba skvišíkům používám různý papír, fixky a tak.
0: No a v čem se chceš úplně nejvíc zlepšit, protože se to furt snažíš vytvořit a zatím se ti to úplně nedaří?
1: Asi ve všem.
0: Prostě se chceš obecně zdokonalit.
1: Jo.
0: No a kde hledáš tu inspiraci, když si jakoby řekneš, že si budeš dělat slizy, skvišíky nebo mističky, tak kde vždycky vymýšlíš ty další nápady?
1: Na Pinterestu většinou, anebo na Instagramu vždycky něco vidím.
0: Takže tohle to jsou takový dvě tvoje místa, kde hledáš tu inspiraci. Jsou tam pak třeba i občas nějaký návody, který jako můžeš doma jakoby krok po kroku zkoušet?
1: Jo, ale mi ty papírový návody vůbec nejdou, že já vždycky jako třeba dvě lžičky místo tří a už je to jako pokaždění celý.
0: Takže někdy je to pro člověka spíš náročný se tím jakoby držet a možná lepší si tak jet pokus omyl. Jaký jsou třeba teďka na internetu takový tvořící trendy? Jsou to zrovna ty skvišíci nebo něco jiného?
1: Já myslím, že jo, ale nejsem si jistá.
0: Co třeba vyrábí tvoje kámošky, nebo jestli vůbec někoho z tvých kamarádů taky baví vyrábět?
1: Holky ze třídy hodně kreslí, ale já si kreslím jen když fakt jako chci. A když nechci kreslit, tak to je pak hrozně hnusný.
0: Jo, takže musíš na to mít prostě náladu.
1: Jo.
0: Takže to tvoření je možná takový víc zábavnější pro tebe než to kreslení?
1: Jo. Určitě.
0: Ale teda tvoříš si jenom tak sama doma pro radost, že si prostě sedneš doma ke stolu, přineseš si na to ty věci a tvoříš. Není to zatím, že bys chodila třeba do nějakého tvořícího kroužku nebo něco takového?
1: No já jsem chodila jeden rok, ale mě to přestalo bavit, protože jsme tam dělali takové věci, které mě prostě nebavily. Že jsme si třeba sami vyráběli papír a tak, a to mě nebavilo.
0: Prostě si chceš dělat něco podle toho, co si přesně najdeš ty sama, chceš si to vyzkoušet.
1: Jo.
0: No a co bys poradila někomu, kdo si třeba myslí, že vůbec tvořit neumí a raději se tím pádem do toho vůbec nepustí?
1: Tak asi, aby to jako zkusili třeba podle nějakého návodu, anebo třeba někde prostě chodili na nějaký kroužek.
0: Protože jak jste slyšeli, tak Gretka taky není úplně, že by řekla, jsem v tom nejlepší, všechno se mi povedlo a stejně jí to baví, takže neznamená, že musíte mít prostě plnou poličku dokonalých výrobků, aby vás bavilo tvoření, můžete si prostě tvořit jen tak pro radost. Je podle tebe při tvoření důležitější umět kreslit a vyrábět, nebo spíš mít fantazii a vymyslet si s tou fantazií prostě něco originálního?
1: Asi oboje.
0: Takže bys neřekla, že je jedna ta věc důležitější?
1: Ne.
0: No a ty si zatím teda tvoříš jenom pro radost, anebo už si nějaký svůj výtvor i někomu dala jako dárek?
1: Já myslím, že ne, ale nejsem si jako jistá, protože my hodně na chalupě prodáváme různé věci, takže něco třeba se mi povede, ale ne tolik.
0: Takže si pak něco třeba i prodala, jo?
1: Jo.
0: No a co třeba nějakou tu mističku nebo něco jiného?
1: No, my spíš jako prodáváme s kamarádkou limonádu. Mm-hmm. Ale jako...
0: A to je taky vlastně tvoření vyrobit limonádu.
1: No, ale jako jinak asi nic, no.
0: No tak mi ještě řekni, jakou děláte limonádu, jaký na to máte postup.
1: Vždycky každej, myslím, že prostě vždycky je to jinak. Třeba máme malinovou, to máme takový sirup kyselý a prostě ten smícháme s vodou a pak máme bezovou s citronem. Uh-huh. Do toho vždycky dáme bezovou jako šťávu, kterou táta udělá a my do ní dáme citron.
0: Uh-huh. A máte úspěch, jo? Kupujou si lidi.
1: Jo, jednou, když jsme byli prostě všichni z chalupy, tak jsme si vydělali přes 2000.
0: Wow, no to je dobrý biznis teda. Teď už možná se to takhle na podzim nehodí dávat tenhle tip, protože to už se zase ty lidi asi nechtějí tolik osvěžit. Možná, kdybyste prodávali čaj, tak možná, dejme tomu, by se chtěli spíš zahřát. Ale v létě by se to třeba hodilo. Až se příští léto budete nudit, tak můžete se inspirovat tady Grétkou a jejím business plánem s lidma z chalupy. No a je něco, co bys třeba poradila ostatním, aby třeba hnedka dneska zkusili doma vytvořit? Nebo do čeho by měli zkusit jít?
1: Nevím, různý věci jsou prostě na výrobu.
0: A tak co třeba tebe nejvíc baví, když na tom děláš?
1: Organizéry, protože jako žádný doma nemám, takže potřebuji nějaký organizéry.
0: No a to vyrábíš jak?
1: Třeba od krabice, od kapesníku nějaký jsem viděla, nebo nějaký prostě poličky z papíru.
0: Mm-hmm, že to prostě takhle pak zalepuješ nějakama, že to...
1: Ano.
0: Super, no tak vlastně je dobrý, že krabice od kapesníku je dobrý základ a pak si třeba můžete z jiný krabice nastříhat ještě nějaký předily a ty tam nějak nalepit. No a podle tebe na tvoření je úplně nejlepší co? Nemyslím jako, že řekneš konkrétní výrobek, ale třeba jestli je to relax, zábava, nebo co je na tom, na té aktivitě to nejlepší.
1: Já u toho tvoření vždycky se na něco koukám, na ty kriminálky, takže je to jakože vždycky jako u toho něco dělám, no.
0: Takže ty prostě jedním okem koukáš, jak tam řeší nějakou vraždu a vyrábíš si u toho organizér. To je dobrý, to je ještě vlastně rozšířený guilty pleasure, že jako kromě toho, že na tu kriminálku koukáš, tak ale u toho ještě vyrábíš.
1: Uh-huh.
0: Dáme na závěr nějaký tvořící tip, je třeba nějaký místo, kde si nejčastěji na to pořizuješ svůj materiál, nebo třeba, že hodně koukáš po věcech, co máte doma a když to vypotřebuje, tak to zabavíš, aby si z toho mohla něco vyrobit.
1: Já vždycky zabavím, když je něco jako prázdný, nebo už jako nepotřebujeme to, tak já to vezmu.
0: Protože nevíš nikdy, kdy se to bude hodit, viď?
1: Ano, přesně.
0: Takže mějte oči na šťopkách. Není potřeba si nakupovat drahý materiál někde v obchodech s tvořícíma potřebama nebo v papírnictví, ale ten materiál je všude kolem nás. Stačí se koukat a místo toho, aby to třeba vaši rodiče nebo sourozenci vyhodili, tak vy to můžete zabavit a potom, až budete mít čas na tvoření, tak třeba vás něco napadne.
1: Ano.
0: No a teď už se nám vlastně pomalinku blíží konec dnešního dílu Trenduj, ale samozřejmě Greti, i když si nám tady už pár tipů dala, tak nemůžeme skončit ještě bez nějakého závěrečného tipu od tebe. No a jak určitě znáš, protože občas Trenduj posloucháš, tak ten závěrečný tip může být na cokoliv, může to být na jídlo, na módu, na knížku, na procházku, nebo to může být takový vzkaz od tebe pro holky a kluky, co poslouchají. Nechám na tobě, jak to pojmeš.
1: Já nevím, prostě když něco dělají, tak aby prostě nepřestali, když je to baví.
0: Uhum, takže aby zůstávali u svých snů a šli si za tím a nevzdávali se, když třeba je první nějaký neúspěch, ne?
1: Ano, když mi bylo 8 a hrála jsem tenis, tak jsem řekla, že prostě v 10 skončím a teď mě to hrozně začalo bavit.
0: Uhum, takže nedávat si možná tady ty prostě cíle, spíš to tak nechat a pak třeba vás to se začne bavit, anebo prostě nenechat se právě hned tím prvním neúspěchem nebo nějakou krizí, nenechat se tím prostě strhnout, ale jít dál.
1: Ano.
0: Dáme si písničku, no a pak už nás čeká kvíz trendů. Bojíš se nebo se těšíš?
1: Oboje.
0: Tak za chvilku jdeme na to.

0: jdeme na to, máme tady další kvíz trendů. No a jak už to všichni znáte, já dám otázku, dám tři možnosti a náš dnešní host, tedy Gretka, zkusí, tipne, nebo možná to bude vědět. A pak si řekneme na konci skóre, je to jenom taková legrace, žádný stres, není to, chcete být milionářem. I když budete mít plný počet, tak je to jenom na dobrý pocit, jako není tady na to žádná výhra. A jdeme hnedka na to. Jaké barvy budou letos na podzim trendovat? Za A fialová a černá, za B růžová a modrá, nebo za C zelená a oranžová?
1: Plně zelená a oranžová.
0: Gretka dala za C, zelená a oranžová, dávalo by to smysl, jsou to takové podzimní barvy, ale letos podle trendů je to fialová a černá, takže bohužel špatná odpověď. Druhá otázka. Jaké boty budou letos na podzim trendovat? Za A velmi nenápadné s úzkou podrážkou, za B s masivní podrážkou a z kvalitního materiálu, nebo za C boty ve výrazných barvách?
1: Výrazný barvy, myslím.
0: Uh-huh. Gretka dává za C, ta furt dává Cčka, ale tentokrát to jsou B, masivní podrážka a kvalitní materiál, takže bohužel špatná odpověď. A máme tady třetí otázku. Jaké prvky se budou v oblékání na podzim objevovat? Za A peří jako doplněk, za B kovové prvky, nebo za C umělá kožešina a zvířecí motivy?
1: Bčko.
0: Dáváš kovy, jo?
1: No.
0: Takže Gréti dává kovové prvky, ale já jsem vypatrala, že je to za C umělá kožešina a zvířecí motivy. Čtvrtá otázka. Trendy make-up na letošní podzim. Za A velmi úzké obočí, za B jemné kouřové líčení, nebo za C obří linky.
1: Ačka.
0: Velmi úzké obočí dáváš?
1: Asi jo.
0: Nechceš si to ještě rozmyslet?
1: Já nevím. Asi Bčko.
0: Tak nakonec měníš na Bčko, jo? A to je správná odpověď. Poslední otázka. Který film měl v létě v kině IMAX pořád prodáno? Za A Odyssea, za B Spider-Man, za C Toy Story 5.
1: Toy Story 5.
0: V kině IMAX, bacha, to je takový to special kino na 3D brýle, není to klasický kino.
1: Já tam nikdy nebyla. Takže asi Bčko.
0: Ty vždycky, když nevíš, tak dáš Bčko. Dáváš teda Bčko Spider-Man, jo?
1: Jo.
0: Gretka dává Bčko Spider-Man, ale správně bylo za A Odyssea, tak teď je úplně v IMAXu bláznivá a je tam pořád plno. Takže špatná odpověď. Gretka získává jenom jeden bod, ale byla to jenom taková legrace, prostě musela typovat. A byla tady na to sama, někdy tady máme dva hosty, ty se aspoň spolu můžou poradit, takže úplně v pohodě. No a to je za nás dneska z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Gretky najdete na našem webu a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě a taky zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu. No a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se těšit na vaše zprávy. No a představte si, že přesně tohle Gretka udělala. V létě mi napsala, poslala mi hlasovku. No a teď je tady, tak Greti, jak to hodnotíš a doporučila bys, aby i ostatní se odvážili a napsali?
1: Jo, určitě.
0: A musela ses dlouho odvažovat, nebo ses rozhodla docela brzo, že do toho půjdeš a že to zkusíš?
1: Docela brzo, ale nám nefungoval chvíli e-mail, takže jsem to nemohla napsat.
0: Takže si čekala, až začne fungovat e-mail a pak to prostě zkusila a překvapilo tě, když jsem odepsala, měla si radost?
1: Jo.
0: No tak to zkuste jako Gretka, možná taky byla na začátku trošku nervózní a zvládla to krásně. Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Greta.
1: Ahoj.
0: Čau. No.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě začíná už po 317.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kteří zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci, neboli kteří zpěváci vystudovali informatiku. No a odpověděl nám správně Matyáš Čech, který řekl, že to jsou Pokáč a Pavel Čadek. Nejprve byli ajťáci, no a teď jsou písničkáři. Gratulujeme Matyáši a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude Postřehovka pro další kolo hitparády? Pozorně poslouchej a odpověz na otázku, v které zemi vznikl K-pop. Opakuj ještě jednou, v které zemi vznikl K-pop. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: No Stress, tak se jmenuje nová pecka od 12-leté zpěvačky Lillian, která zní tak trochu jinak, než jsme od ní byli zvyklí. Lillian v ní pořádně přitvrdila a tak trošku se přiblížila i k rapu. Tak jsme zvědaví, jak se vám bude její nová vypalovačka líbit. Lillian se věnuje zpěvu už od 8 let a kromě hudby miluje také muzikálové herectví a tanec. Na kontě má už několik vlastních písniček, třeba Škola je nej, Shopping Day, Party Day a spoustu dalších. Zahrála si také v muzikálech Annie, Peter Pan anebo Into the Woods. V současnosti můžete vídat třeba v muzikálech Robinson a Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Lillian navíc chystá svůj úplně první samostatný koncert, na kterém oslaví své 13. narozeniny. Chcete být u toho? No tak mám pro vás skvělou zprávu. O lístky na něj budeme soutěžit už v pondělním vysílání 5. října. Lillian za námi do Rádia Junior dorazí po 5. hodině, takže v pondělí v 5 určitě poslouchejte. No a teď už pojďme na její novinku. Tohle je Lillian a její hitovka No Stress.
0: Novinka.

0: No Stress, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od Lilian, která chystá svůj první samostatný koncert ke svým 13. narozeninám. Chceš na něj vyhrát lístky? Tak poslouchej vysílání Rádia Junior v pondělí 5.10. po 17. hodině, protože ke mně do vysílání Lilian přijde a můžeš si ji i vyspovídat. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Simča Benešová, která chce do našeho žebříčku dostat zpěvačku, co si říká Majla. A její píseň Crying to God. A teď co myslíš, je Majla česká nebo zahraniční zpěvačka? No a správná odpověď je, že to je Češka, která aktuálně žije v Londýně a zpívá především anglicky. A jestli budeš hledat třeba na nějakých streamovacích platformách, tak musíš napsat M-E-L-L. A hudbě se věnuje už od dětství a v roce 2023 reprezentovala Česko na soutěži Eurovision Song Contest s písní My Sister's Crown společně s dívčí skupinou Vesna. Její aktuální písnička Crying to God je ale trochu jiná. Majla v ní zpívá o chvílích, kdy člověk něco prožívá a hledá způsob, jak se s tím vyrovnat. A kdo ví, třeba tě následující pecka zaujme natolik, že si ji zařadíš i do svého soukromého playlistu. Tak si ji pojďme poslechnout. Majla, Crying to God.
1: Novinka.

Tak to byla česká zpěvačka sídlící v Londýně, Myla s písní Crying to God. Líbí se ti? Tak pro ní anebo pro dalších 11 písniček hlasuj na webu radiojunior.cz. Se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku hitparády Rádia Junior. No anebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Každopádně, my za tip děkujeme Simče a pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů?

0: A ve 316. kole už neuslyšíme ani sokolíka Pepíka od Báry Ladrové. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho svými hlasy v našem žebříčku udrželi po maximální počet 10 kol a díky tomu se dostává do síně slávy. A ještě jedna zpráva. Sokol si bude ve čtvrtek 8. října připomínat památný den sokolstva. Česká obec sokolská spolu se stovkami tělocvičných jednot po celé zemi uctí památku tisíců sokolů a sokolek, kteří obětovali své životy v bojích za svobodu a samostatnost národa. V řadě měst vyjedou do ulic autobusy a tramvaje městské hromadné dopravy ozdobené českými a sokolskými vlaječkami. Budou se konat vzpomínková setkání spojená s kladením věnců a květin u pomníků, pamětních desek a sokoloven. A nebude chybět ani jedna z nejpopulárnějších akcí pro veřejnost. Večer sokolských světel. Během níž lidé na březích řek a rybníků vypouštějí na vodu lodičky se zapálenou svíčkou. Symbolicky za každou sokolskou duši, která položila život za svobodu. A jestli máte sokol i ve vašem městě, tak si zkuste vyhledat, jakou akci chystá na 8. října. Na památný den sokolstva. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám opět balancuje na poslední postupové příčce? Pavel Čadek s písní Strach, která je na 10. místě. A když už se písnička jmenuje Strach, pojďme si říct, co to ten strach vlastně je. Strach je přirozená reakce našeho těla, když máme pocit, že nám něco hrozí. Třeba když se ocitneme na hodně vysokém místě, slyšíme v noci podezřelý zvuk, nebo nás čeká něco, z čeho máme obavy. V tu chvíli se naše tělo připraví k akci. No a teď malý kvíz. Co se děje s naším tělem, když se pořádně lekneme? Za A. Srdce začne být pomaleji. Nebo za B. Srdce začne být rychleji. Nebo za C. Přestaneme úplně dýchat. No a správná odpověď je za B. Když se lekneme, srdce začne pumpovat krev rychleji a tělo se připravuje na rychlou reakci. Útěk nebo na boj. Strach je vlastně takový náš vnitřní alarm, který nás má chránit. No a teď už si poslechněte Pavla Čadka a jeho strach.
1: 10. místo. Ahoj, Fer.

0: Strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která je opět na 10. místě. A kdo pak nám klesl z 8. místa na předposlední 9? Taylor Swift s písní Uplight. A protože jsme před chvílí mluvili o strachu, pojďme se podívat na to, čeho se bojí jedna z největších hudebních hvězd na světě. Taylor Swift v jednom rozhovoru prozradila, že jejím velkým strachem je bezpečnost na jejich koncertech a to, aby se něco nestalo jejím fanouškům. A není divu, na její koncerty chodí 10 000 lidí. Taylor ale také říká, že strach by nám neměl bránit v tom, abychom žili svůj život a dělali věci, které máme rádi. Každému na strach pomáhá něco jiného. Někdo se potřebuje projít, někdo si pustí hudbu, někdo si povídá s kamarádem a pro dalšího může být uklidňující třeba pohlazení kočičí srsti. Což nás přivádí zase zpátky k Taylor Swift, která je velkou milovnicí koček a má doma hned 3. A jestli chceš vědět, jak se jmenují, tak ti to řeknu v příští hitparádě Rádia Junior. Už za týden. Teď už je tady Taylor Swift hitovka Uplight.
1: 9. místo. Aha.

0: z 8. na 9. příčku slítnul Oplight od Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak si naopak polepšil z 9. místa na 8. Je to Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu. A protože jsme před chvílí mluvili o strachu, zajímalo mě, co pomáhá překonávat nejrůznější obavy Benovi. A tipuju, že vedle hudby je to 100% sport, který od dětství sehrává v jeho životě obrovskou roli a dělal ho i závodně. Ben se věnoval tenisu, snowboardingu a brazilskému bojovému umění jiu-jitsu. A právě ze sportu si podle svých slov přinesl i disciplínu, kterou později využil v hudbě. Hudbě na sebe poprvé zásadně upozornil soutěži Česko hledá superstar a ty si teď pojď zkusit tipnout, v kterém roce to bylo. Za A v roce 2004, nebo za B v roce 2009, nebo za C v roce 2019. A správná odpověď je za B v roce 2009. Tehdy se Ben Kristoval dostal mezi finalisty a právě díky soutěži se o něm dozvědělo velké množství lidí. No a holkám ze skupiny Vesna se líbí Ben Kristoval natolik, že si ho pozvali i do svého songu. Já si tě brát nebudu. Tady je 8.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byli devátí a teď si polepšili na 8. příčku. A k mému rozhovoru s frontmankou skupiny Patricí Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. Stačí kliknout na odkaz Vesna. A kdo je opět na 7. místě? Pokáč z písní Ignor. No a hned na začátek mám pro tebe kvíz. Čím chtěl být Pokáč, když byl malý? Za A popelářem, nebo za B pilotem, nebo za C kuchařem? A správná odpověď je... Za A Pokáč chtěl být popelář. No a tahle dětská záliba mu vlastně vydržela dodnes. Se svými syny občas chodí před dům vyhlížet popelářské auto. A dokonce už je párkrát svezl i v kabině. Ale já nevím jak vy, ale já jsem fakt ráda, že nakonec před povoláním popeláře zvolil povolání písničkáře. Protože díky tomu můžeme poslouchat jeho naprosto skvělé a mega vtipné songy. A kdo by chtěl vidět Pokáče naživo, tak má jedinečnou šanci, protože teď na podzim plánuje koncertní šňůru, kterou pojmenoval Ignor Tour. A tentokrát to bude něco docela jiného. Nepojede jen se svou kytarou a ukulelem, ale poprvé ho doprovodí živá kapela. Zahrají například v Olomouci, Třebíči, v Brně, Praze, Táboře, Pardubicích, Zábřehu, na Moravě nebo Gdyni. A určitě tam zazní i následující hitovka. Pokáč, Ignor.
1: 7. místo. Na, na, na.

0: Opět sedmý je Ignor od Pokáče.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám vystoupal z novinky na šesté místo? Je to Eva Farná s písní Perpetuum mobile. A protože už víme, že Eva zpívá od dětství, mám pro vás jednu další zajímavost. Věděli jste, že Eva Farná jako holka taky závodně lyžovala? Jezdila slalom a sjezd a dokonce byla členkou lyžařského klubu. A kdyby se nestala zpěvačkou, možná by dnes dělala něco úplně jiného. Po maturitě totiž začala studovat na univerzitě ve Varšavě. No a teď mám pro tebe další kvíz. Co myslíš, že Eva Farná v Polsku studovala? Za A práva, nebo za B polštinu, nebo za C architekturu? A správná odpověď je za A práva. Eva chtěla být právnička, no ale nakonec dala přednost hudbě a zpívání. A já si myslím, že neudělala špatně. Eva Farná, Perpetuum mobile.
1: 6.

Z novinky na šestou příčku si povyskočil megahit Perpetuum Mobile od Evy Farné. A už jsme se dostali mezi prvních pět nejoblíbenějších písniček podle vašich hlasů. No a kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Budou to Lollipops, které byly před týdnem čtvrté a teď jsou na páté příčce. No a v tomto případě jde o novou sestavu Lollipops ve složení. Růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. A mají písničku Všechny barvy máme. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kterou barvu mají lidé z různých koutů světa úplně nejradši? Máš svůj tip? Průzkumy na nejoblíbenější barvu v různých koutech světa obvykle vyhrává modra, kterou si lidé často spojují s klidem, důvěrou a bezpečím. A líbí se jim i proto, že připomíná oblohu nebo moře. Já osobně mám nejradši terkysovou, to je právě něco mezi zelenou a modrou. Ale jako malá jsem měla ráda žlutou a mám ráda i růžovou, nejvíc odstín fuchsiová. No a jakou barvu máš nejradši ty? Lollipops? Všechny barvy máme.

0: Všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka od nové generace Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. Před týdnem byly čtvrté, teď jsou na páté příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Před týdnem byl šestý a teď se dostal na sympatickou bramborovou čtyřku. Tak si u vás vede 14-letý Jonej z písní Tanči. Jonáš Morávek alias Jony je z Nové Paky. Dělat vlastní hudbu a mít svou vlastní kapelu byl od jak živa jeho sen. Na hudební nástroje se začal učit už ve školce. Během covidu hrál doma aspoň na hrnce, když nebylo možné chodit na hodiny bicích do hudebky. Když dostal svou vlastní bicí soupravu, štěstím se z toho prý rozplakal. K tomu hraje na klavír, kytaru a baskytaru. Sám si píše písničky a s rodiči často cestuje. Byli třeba v Mexiku, Dubaji nebo Disneylandu. A dřív i závodně tančil. Možná i proto pojmenoval svou píseň Tanči. Tak co? Taky si na ní zatančíš? S Jonem.
1: Čtvrté místo.

0: Tanči, tak se jmenuje hitovka od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některých z dalších 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. A kdo nám tentokrát klesl z druhého místa na šesté? Jsou to Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. S písní Tohle není love song. A když už máme v názvu Rebelky, víš, že v historii najdeme spoustu skutečných rebelek. Třeba Amelia Earhart. Ta se na začátku 20. století rozhodla, že bude létat. I když tehdy bylo létání pro ženy něco dost neobvyklého. A právě proto se z ní stala jedna z nejslavnějších průkopnic letectví. A nebo Rosa Parks, která se v roce 1955 odmítla vzdát svého místa v autobuse jen kvůli barvě své pleti. Takže rebel nemusí být někdo, kdo dělá neplechu. Někdy je to člověk, který se ozve, když mu něco připadá nespravedlivé. No a teď už jsou tady rebelky Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. A jejich písnička Tohle není love song.
1: Třetí místo. Tohle

0: Tak to byla čtyřčlenná dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty, Vob, Honzino a Arianka. Minule byli druzí, teď jsou na třetí příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo nám tentokrát klesl z prvního místa na druhé? Je to skupina Botox s písní My dva. A když už se nám tu dvakrát objevilo číslo dva, tak mám pro vás pár zajímavostí. Věděli jste, že slovo dva patří mezi úplně nejstarší číslovky, které používáme. Číslo dva totiž najdeme skoro všude. Máme dvě oči, dvě uši, dvě ruce a dvě nohy. No a teď kvíz. Kolik srdcí má chobotnice? Za A1, za B2 nebo za C3? No a teď se uvidí, jestli jsem tě nachytala nebo ne, protože správná odpověď je... Za C. Chobotnice má tři srdce. Dvě z nich pumpují krev směrem k žábrám a třetí posílá do zbytku těla. No tak doufám, že mi tenhle chyták odpustíš a už jdeme na skupinu Botox a jejich hitovku My dva.
1: Druhé místo.
2: Tak

0: My dva, tak se jmenuje hitovka od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli zlatí, teď jsou stříbrní. A kdo dneska ovládne vrchol hit parády Rádia Junior? Tram taradá! Minule bronzová a teď rovnou zlatá je Adéla Křivánková s písní Konečně volna. A když už jsme o Adélce zjistili, že miluje K-pop neboli korejský pop a dokonce byla na koncertě BTS v Jižní Koreji, mám pro vás jednu korejskou zajímavost. Víš, jak se jmenuje hlavní město Jižní Koreje? Za A je to Tokio, nebo za B Seoul, a nebo za C Peking. No a správná odpověď je, že hlavní město Jižní Koreje je Seoul. A víš, že Seoul je fakt obrovské město, kde žije kolem 10 milionů lidí, takže vlastně stejný počet lidí jako u nás v Česku. Protéká jim řeka Han a přímo uprostřed moderního města najdeš také starobylý palác, který byl postaven už v 16. století. Adéla Křivánková to ví, no a tady je její single Konečně volná.
1: První místo.

0: A ve 317. kole hitparáde Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Soutěž!
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. V které zemi vznikl K-pop? Opakuji ještě jednou, v které zemi vznikl K-pop? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: No, no, no.
0: Novinka je od 12 leté.

0: S druhou novinkou Crying to God přichází Myla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum mobile.

0: a ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i z počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začínáme zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu a v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Tak ahoj!
2: Jednoduchých otázek a odpovědí.
3: Jenom pozor na chytáky.
2: Je meloun zelenina nebo ovoce?
3: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
2: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu radiojunior.cz.

0: vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už si užijte sedmidílný seriál nazvaný Můj táta, duch. Ethel miluje encyklopedie, chce být vědkyní a sní o Nobelově ceně. Jenže jednoho dne zjistí, že ne všechno se dá změřit, spočítat nebo vysvětlit. Její táta se totiž po smrti vrátí na zem jako duch. A tak si Ethel začne psát vlastní encyklopedii o duchách. Právě tenhle výzkum jí přivede do života nejen nejlepší kamarádku Bedřišku, ale i školní psycholožku Vilmu, která jí vysvětlí, že někdy je v pořádku být prostě smutná. Čte Berenika Anna Mikešová, napsala Daniela Samsonová, režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Veverková, zvukový design Ondřej Gášek, zvuk Tomáš Pernický. Vyrobeno v roce 2025.

0: Kdybych to na vás vybalila hned, tak mi nebudete věřit a řeknete si, že si vymýšlím. Takže, než vám to řeknu, musíte projít přísnou prověrkou. Musím zjistit, jestli udržíte tajemství. Protože to, co se vám teď chystám říct, je bomba. Vyčistěte si uši a zkontrolujte srdeční tep. Tohle je jen pro otrlého posluchače. Čeká vás několik náročných úkolů. Jen někteří z vás to zvládnou až do konce a těm v cíli povím, že... Sakra. No, teď mi došlo, že vám to asi došlo. Dobře, poznámka pro mě pro příště. Neprozrazovat tajemství rovnou v názvu. Jmenuji se Ethel. A můj táta je duch. Jako takhle, on nebyl duch vždycky a to je na tomto trochu divný. Ušetřím vás zklamání. Já bohužel nemám žádný super schopnosti. Neumím číst myšlenky, mizet, lámat skály, ani nic podobného. Párkrát jsem zkusila projít zdí, ale no, z toho mám jen pár modřin. Jsem bohužel úplně normální člověk. Co bych vám tak o sobě ještě mohla říct? Mám úplně normální lidskou mámu, co pracuje v knihovně, kam se chodím po škole zašívat. Měla jsem úplně normálního lidskýho tátu, který pro mě od chvíle, co jsem uměla číst, kradl v práci encyklopedie. On byl totiž vědec. Dělal v laboratoři, kde zkoumal, jestli mají lidi v těle dost vitamínů. Co bych vám tak ještě... Bydlíme na sídláku, nemám ráda rajskou, nemáme žádný zvířata, mám ráda encyklopedie. Protože se z nich člověk fakt hodně dozví. Jsou přehledně napsaný a jsou tam fotky, grafy a tak. Pořádek je moc fajn. Začalo to někdy s příchodem jara, kdy se dny prodlužujou a všude je jen bláto. Rodiče mě nutili zůstávat čím dál častějiš doma. Pokaždý, když jsem chtěla ven, třeba jen na procházku, tak říkali, že je buď moc zima, nebo moc teplo. Byla to šílená nuda. Máma pořád opakovala, že táta je unavený. Naši mě nechtěli nikam pouštět, že prý můžu domů donést nějaký bacily, jako by nevěděli, že v naší třídě držím rekord s nula zameškanýma hodinama. Na mě by si nějaký bacily mohli něco zkusit a viděli by, co je čoro moro. Furt jsme si museli umývat ruce. Máma úplně úzkostlivě nosila všude dezinfekci, mýdlo, ubrousky, rukavice, jako by z ní najednou byla chodící drogerka. Měla jsem strach, no, že si jednou vydrhnu ruce až na kost a bude ze mě jen kostlivec, který ho postaví do kabinetu přírodovědy u nás ve škole. Ušetřím vás obav. Po několika denním experimentu s mýdlem a vodou jsem zjistila, že je to nemožný. A tím pádem i vědecky mnou podložený. Jednou jsem přišla ze školy a táta neměl vlasy. Odvážný módní rozhodnutí, myslela jsem si. V noci mu vždycky pleška hezky svítila, tak jsme mu s mamkou začali říkat Světluško. Občas mě nechával mu na pleš něco nakreslit, když jsem slíbila, že to nebude trvalým fixem. Ale jednou jsem se v penálu sice přehmátla, ale mýdlo spolu s odlakovačem to naštěstí vyřešilo. Mámě jsme o tom neřekli. Ona v té době byla stejně pořád v kuchyni a asi krájela cibuli, protože měla neustále červený oči a slzela. Táta furt seděl v křesle a nebo spal. Ale jednou o víkendu za mnou přišel, že budeme hrát na schovku, ale změníme si pravidla. Že to bude úplná revoluce, kterou schovávaná ještě nezažila. Takový náš malý experiment. Asi to udělal, abych měla radost, protože věděl, že miluju vyhrávat, což v téhle hře bylo fakt jednoduchý. Naše schovka spočívala v tom, že jsem věděla, že je táta v ložnici, ale nesměla jsem za ním. Když jsem to vydržela, dostala jsem ráno na lednici hvězdičku. Mamce se to vůbec nelíbilo a dokonce jsem slyšela, jak se o tom hádají.
1: Dospělý si snad myslí, že umí dobře šeptat.
0: Ale přitom šeptat v paneláku, to je jen pro velmi pokročilé. Nebojím se říct, že tahle úroveň je jen pro experty, jako jsem já. Začalo být vedro a já na ledničce měla tolik zlatých hvězd, že se tam skoro nevešly. Už mě ta hra přestala bavit, takže když jsem přišla ze školy, vlítla jsem za tátou do ložnice. On tam ale nebyl. Máma seděla v obýváku a v ruce držela obálku. Řekla mi, že táta už byl moc unavený a musel si jít na chvíli lehnout do nemocnice, kde bude mít prý klid. Což je divný, protože poslední dobou nedělal nic jiného, než že ležel v posteli a měl klid, ale nejsem doktorka. Zatím. Až budu, určitě bych mu na to dala svůj odborný názor. Máma byla taky divná. Normálně pořád něco říká a teď byla úplně potichu. Předala mi obálku, kde mi táta svým škrabopisem napsal: Drahá Ethel, některé bacily jsou zákeřnější než jiné. Nemrať se, když to čteš. Zůstane ti to. Nechal jsem ti v pokojíčku spoustu starých encyklopedií. Buď hodná na maminku. Pusu. Táta. Pitomí bacily asi tátovi vlezly na mozek a celý mu ho snědli, protože z nemocnice se už domů nevrátil. Máma začala být až moc smutná na to, aby cokoliv dělala, tak jsem prázdniny strávila na chatě u babičky. Babička. Milovnice vědomostních soutěží, pěstování a následného zavařování ovoce. Vzala jsem si sebou všechny ty staré encyklopedie od táty a tajně jsem doufala, že mi v nich nechal nějaký vzkaz. Četla jsem je, pila u toho bezovou limonádu a vyjedla všechny rybízový keře v okolí, takže babička nemá moc co zavařovat. Třeba nakonec naši řeknou, že to byl jen blbej vtip a že táta musel na nějakou super tajnou misi. Pracoval v laboratoři, takže možná přišel na něco extrémně důležitýho a po prázdninách se vrátí. V těch encyklopediích, co mi nechal, byla spousta báječných věcí. Třeba, že kreveta má srdce v hlavě, nebo že vombatí trus vypadá jako krychle, nebo že delfíni spí s jedním okem otevřeným. Další knížky byly o slavných vědcích a jejich objevech. Jiný o prezidentech, o nejznámějších českých hercích nebo o oblíbených jídlech českých králů. Ale ani jedna z těch encyklopedií nebyla o vědkyních, což mě pořádně naštvalo. Je trochu divný, že se nepíše o holkách. Asi mají svoje vlastní nakladatelství a knihovny, jinak by to bylo nefér. Musí vám být jasný, co mě napadlo po dočtení poslední stránky? Napíšu vlastní encyklopedii. Ještě teda nevím o čem, ale to přijde. A až ji vydám, proslavím se jako nejmladší spisovatelka a vědkyně na světě a dostanu ceny a třeba až tohle táta uslyší, tak se vrátí. Vůbec jsem nevěděla, o čem bych tu encyklopedii měla psát. Musí to být něco neprozkoumaného. Něco, čeho si skoro nikdo nevšímá. S babičkou se o tom nedalo mluvit a jediný člověk, kterýho by to zajímalo, tu nebyl. Měla jsem chuť do něčeho praštit a velmi často do babičky. Ale to se nesmí říkat nahlas,
1: takže to zůstane mezi náma, jo?
0: Hlavně je důležitý, abyste věděli, že neschvaluju násilí stejně jako všichni lidi, co dostali Nobelovku. Táta tady už nebyl skoro 73 dní. Babi si ke mně jednou sedla na terasu a pršelo už několikátej den. Otevřela stavidla a mluvila a mluvila, mluvila, mluvila a nešla zastavit, ostatně jako vždycky. Nejdřív říkala, že pozná, když bude dlouho pršet, protože jí brní kolena. Pak něco o tom, že až pršet přestane, že musíme za dědou na hřbitov. A pak svůj monolog zakončila větou: pojď mi pomoct vypeckovat třešně. Však co tu budeš sedět furt smutná nad knížkama, seš mladá, tak buď taky veselá. Dopálilo mě to do běla. Za prvý, oproti ní je každej mladej. Jo, vím, je to ošklivý, ale muselo to ven. Za druhý, třeba chci bejt smutná. Když může bejt smutná máma, proč bych nemohla bejt taky? Chvíli jsem na ní koukala a pak jsem jí řekla: ale mně chybí táta. Podívala se na mě a klidným hlasem pronesla: tátu si ale zpátky nevybrečíš. Víš? A šla do kuchyně. Bylo mi hrozně. A chtělo se mi trochu brečet. Zašeptala jsem:
1: když tohle tak pitomí, ale no, hele, tati, jestli mě slyšíš, dej mi znamení.
0: Nikde nic.
1: Takže mi chceš říct, že jsi fakt zmizel? Víš co? To je podle mě, ale co, já ti to klidně řeknu. Pěkně srabácký, seš fakt srab, tati.
0: Najednou začalo foukat a ze střechy se linuly takový divný zvuky. Roztřásly se mi nohy. Jsou to jen okapy, jsou to jen okapy to jsou, opakovala jsem si.
1: Co když je to nějaký velký strašidlo? Nebo co když nás napadli hadi? Nebo třeba mimozemšťani, kterými chtějí sníst mozek? Nebo mimozemšťani vycvičili hady, aby mi snědli mozek? Vzala jsem ubrus ze stolu, přehodila si ho přes hlavu a snažila se vydávat strašící zvuky jako ten nejděsivější duch, který ho si umíte představit.
0: Najednou bylo úplně ticho. Skoro až podezřelý. Pomalu jsem si sundala ubrus z hlavy a vysmrkala se do něj. Doufám, že to nikdo neviděl. Ale vy to na mě neprásknete, že jo? Slyšela jsem někoho šeptat moje jméno. Ten hlas zněl povědomně, jako: tati, jestli jsi tady, tak zavři okna. Jen co jsem to řekla, zafoukal obrovský vítr a přibouchnul okna v celý chalupě. Ne, to není možný. Chápete to? Už vám to taky došlo? Můj táta je duch.

Chudá selka šla do lesa na straní. Hrabe, hrabe a tu vidí najednou dokola stočeného bílého hada. I mohla ho snadno zabít, ale ona by to byla pro celý svět neudělala. Vždyť to byl bílý had. A ten přináší štěstí. Vzala tady košinku, položila ji až k němu samému a myslela si, kdyby bylo možná, že by ho hráběmi do koše smíkla a sebou domů odnesla. A hle, ono se to jak náleží podařilo. Had vklouzl do koše a do slaní se zahrabal. S radostí nesla ho selka domů a sotva do dveří vkročila, vyprovala muži, že si přináší štěstí. Muž vzal čistou košinku, položil vedle ní podušku a potom hada ze stlaní vyndal, na podušku položil a postavil na pec. Od každého jídla, co na stůl přišlo, dostal také had na misku a oba se o nalezence starali jako o vlastní dítě, jež sami neměli. Co byl v domě, šlo jim také opravdu všechno dle vůle a brzy si z nouze pomohli. Již měli hada 5 let, tu se jednoho dne ozve při snídaní z pece hlas. Táto, když jste si mě vzal na starost, tak mě musíte také oženit. No, pro mě, já tě ožením, odpověděl sedlák, který si pomyslil, že je to hadův hlas. Ale kterou pak bys rád? Žádnou jinou než Bělu, dceru knížete, odpověděl had. Jen tam hned jděte a namluvte mi ji. Sedlák se po snídani ustrojil do svátečních šatů a šel namlouvat nevěstu pro hada. Ale muži, řekla venku selka, kněžna si ho nebude chtít vzít. A dělá, co chce. Já mu to povůli udělat musím. Sice by se nám pomstil, řekl sedlák a ubíral se bez dalších řečí k městu, kde přebýval kníže, jehož dcera byla krásná Běla. Když přišel do zámku, dal se u knížete ohlásit a v malém okamžení byl veden od služebníka do velké síně, kde seděl kníže, jeho choť a krásná Běla, jejich dceruška. Sedlák se knížeti poklonil a beze všeho ostýchání poselství vyřídil. Kníže se zamyslil, kněžna se lekla, ale Běla, která u okna seděla a předla, tenkrát předávali ještě i knížecí dcery, zasmála se a řekla: vyřiď tvému synu bílému hadu, že si ho vezmu, když přijede na svatbu po zlaté silnici na granátovém voze se stříbrnými koly a s diamantovými zákolníky. Zapřeženo musí být 4 bílých koní s perlovým náčiním. Když tak přijede, bude svatba. Sedlák si myslel, že to syn jeho nedokáže, ale přesto poděkoval knížecí dceři za odpověď a šel domů. Přijde do sednice, řekl hadu, co mu Běla odpověděla. Děkuji ti, tatíčku, za vyřízenou, pravil had. Ráno se s mamičkou ustrojte, pojedem na odavky. Sedlák, maje pevnou důvěru v slova hadova, opravdu na ráno se přichystal. Sotva pán Bůh den dal, vstala selka a chystala snídaní. Po snídaní, když se ustrojili, zaslechnout řechtot koní, a když vykouknou okénkem ven, vidí na dvoře granátový vůz se stříbrnými koly a s diamantovými zákolníky, zapřaženo je 4 bílých koní jako labutí s perlovým náčiním. Všecko bylo tak krásné a tak se to lesklo, až oči přecházely. Sedlák vzal hada s košem a když vyšli na dvůr, chtěla selka dozadu na vůz vlézt, protože byl vnitřek samé zlaté polštáře. Ale had povídal: mamičko, kam pak myslíte? Sedněte si je na ty polštáře a mě položte vedle sebe. Tatíček nás poveze. Tu teprve selka poslechla a na pěkné porušky sedla položit z hada s košem vedle sebe. Sedlák vylezl na kozlík, vzal do ruky vodidla a již jeli. Za dvorem se začala zlatá silnice a po takové šlo to až do zámku. Běla se dívala oknem a když viděla, že jede had opravdu po zlaté silnici na granátovém voze, musela se strojit do svadebních šatů.
Matka plakala, otec jí lál, že však tomu chtěla, musela mlčet. Ženich přijel, přijeli hosté a svatba se slavila v zeleném háji. Pili, jedli, byli veselí, jen nevěsta plakala a ženich tiše ležel na bílých poduškách. Přišla noc, nevěsta musela jít do svadební komory s ženichem spát. Zahrabala se do kyprých podušek a pokrývku stáhla strachem a hrůzou až přes hlavu. Tu prosí ženich. Bělinko, prosím tě, obrať se ke mně. Hlas jeho byl tak měkký, lahodný a pohnutlivý, že Běla jinak nemohla, než pokrývku z očí stáhnout a k hadu se obrátit. Ten prosí zas. Bělinko moje, prosím tě, obejmi mě. Běla se třásla, ale obejmula ho. Tu prosí had po třetí. Bělinko, ženo drahá, polib mě. S hrůzou zamouřila Běla oči a políbila hada. V tom okamžení cítí se v náručí a když oči otevře, potká se oko její s láskyplným zrakem krásného muže. Ráno, když se mladí manželé probudili, chtěl muž hadí kůži zase na sebe oblékat, ale Běla ho prosila, aby to nedělal a s ní raději v své postavě mezi hosti šel a rodičům se ukázal. Odpověděl jí na to muž. Bělo, ženo moje, já jsem začarovaný. A kdybych tu hadí kůži na sobě neměl a ona se mi někde ztratila, musel bych v tom okamžení od tebe pryč a ty bys byla od té chvíle nesmírnými bolestmi trápena a snad bychom se do smrti více nesetkali. Proto si toho ani nežádej. Chceš-li se mnou ještě déle žíti? Nestarej se, srdce moje. Já tu kůži někam schovám, kde ji žádný nenajde a odkud se nestratí. Jen ji prosím tě na sebe neber. Mladý muž miloval svou Bělu z celé duše své. Nechal se tedy lehko přemluvit a hadí kůži ji odevzdal. Běla jí dala zatím pod podušku a honem se ustrojila, nemohouc se dočkat, co řeknou rodiče a hosté, až si přivede tak hezkého muže. Právě seděli všichni u stolu, kníže s kněžnou, sedlák se selkou a jen nahoře bylo místo ponecháno pro nevěstu a pro ženicha. Tu se dveře otevřou a do nich vkročí Běla s mužem krásným, že mu nebylo daleko široko roveň. Kníže a kněžna ho líbali a sedlák i selka mu tiskli ruce, pravíce mezi sebou. My věděli, že si na něm štěstí dochováme. Nyní byli svatebníci teprve hodně veselí. Jenže to dlouho netrvalo. Najednou cítí Běla horké políbení na levém líčku, slyší bolný vzdech a ženich byl ten tam. Žádný nevěděl, co se stalo a každý zůstal na svém místě sedět jako omráčený. Jediná nevěsta tušila, co se stalo. Vyskočila, běžela do komory, prohledala postel, ale kůže se ztratila a nebyla nikde k nalezení. Teď teprv si Běla vlasy z hlavy trhala, naříkala a bědovala, že je příčinou svého neštěstí. K tomu cítila v srdci takovou bolest, takovou úzkost, že z místa na místo běhala a nikde pokoje nenalezla. Nemohouc to déle vydržet, oblékla na sebe poutnický šat, svěřila rodičům, co jí trápí, a rozžehnavši se s nimi, šla do světa hledat svého ztraceného muže. Chodila se svou bolestí dlouho po světě. Schodila si nohy do krve, vyplakala tvář do bleda a přece nenašla svého miláčka. Jedenkrát přijde k malé studánce, nad níž byla rozvěšena velká vrba, která jako prostovlasá děva, když se do řeky na svůj obraz dívá, v malé studánce se zhlížela. Dlouhé, tenké větve viselí od hlavy dolů, jako pletence vlasů. Pod tu vrbu si Běla sedla a usnula. I cítí,
jak by ji někdo vzal za ruku a když se probudí, vidí před sebou paní celou bílou, ale tváře tak spanilé, že se nemohla na ní dost vynadívat a neustále přemýšlela, kde jí podobnou již byla viděla. Vstaň, dcero má, a poslechni, co tobě řeknu, pravila paní k běle. Běla sedla vedle paní, ale divně jí to projelo srdce, neboť bylo jí, jako by slyšela hlas svého muže. Věz, že jsem matka tvého ztraceného muže. Moje obydlí je v této vrbě, ale mé království je rozsáhlé a bohatství veliké. Já musela svého syna od sebe pustit a umínila si, že ho udělám králem na zemi. Nemohla jsem jej však na zemi chránit. An moje moc tak daleko nedosahuje. A on od zlé čarodejnice zaklet byl v bílého hada. Sedlák ho vzal do svého domu a tvoje láska jej kouzla zbavila. Nikdy by se byl o tebe neodloučil, kdybys ho nebyla přinutila hadí kůži svléknout. Čarodějnice toho opět použila a kůži, kterou si zapomněla pod poduškou, vzala a spálila. Tu chvíli octnul se princ ve svém království, které se mu dala, přitom ale ztratil paměť a vzal si jinou paní, kterou nemiluje a lid rád nemá. Město, kde bylí, není daleko odtud a miluješ-li si na mého opravdu, dám ti radu, jak bys opět k němu přijít mohla. O matko, řekla Běla a slzí tekly po tvářích. Ty pravíš, zdali ho miluji. Pro koho snáším tolik bolestí? Pro koho chodím po světě zarmoucená až k smrti? Kdybych nedoufala, že ho přece někde najdu, dávno bych si smrt byla udělala. Ale co když se mu nebudu líbit? Souc tak strápená, bledá a umořená. O to se nestarej, dcero má, to se nestane, těšila jí paní. Nejdříve se vykoupej v této studánce a potom udělej, co ti povím. Na to paní ve vrbě zmizela a Běla se koupala. Ale jak úžasla, když se ve vodě zhlížela a spatřila na sobě tu krásu, jakou měla v den svatební. Opět se paní vrátila, dala Běle jiný šat a když se tato do něho ustrojila, podala jí ještě zlatou přeslici, na jejím škůželi byl hedvábný len perlami otočen a k tomu stříbrné vřetánko s diamantovým přeslenem a řekla: s tím sedneš na náměstí a budeš přísti. Královna půjde kolem a bude to chtít koupit. Ty to ale nedávej za žádné peníze, až přivolí, že ti daruje, co si od ní vyprosíš. Zítra přijď opět sem. Běla poděkovala laskavé matce a šla s radostí do města. Na náměstí se posadila mezi jiné prodavačky, postavila vedle sebe přeslici a začala příst. Lidé se zbíhali a nevěděli, nač mají dříve hledět. Zdali na krásnou přadlenu a nebo na její přeslici a vřetánko. Tu se táhne po městě jako pávice hrdá královna a když vidí lidi stát v kupě, pošle svého panoše, aby se šel podívat, co tam nového. Panoš se vrátil a vypravoval královně, co viděl. Všetečná královna přistoupila také blíže a když spatřila zlatou přeslici, stříbrné vřetánko s diamantovým

Královna rozmýšlela, potom jakoby se na něčem ustanovila, řekla: buď si tedy večer přijď na hrad. Na to odevzdala Běla královně zlatou přeslici a stříbrné vřetánko a potom čekala s touhou, až slunce zajde, by směla jít na hrad. Byl večer a ona pospíchala k hradu. Sloužící ji pustili hned ke královně, která již vzala Bělu mlčky za ruku a skrze několik pokojů ji dovedla do královské ložnice. Král už spal. Dlouho se dívala strápená žena do milené jeho tváře, ale potom se tiše sehnula a políbila jeho ústa, oči a čelo. Než král se neprobudil, ani když ho těmi nejsladšími slovy volala, ani když naříkajíc slzami lože kropila. Byl den, ona musela pryč a od krále jediného slova neslyšela. Smutná přišla k vrbě, kde jí paní očekávala. Neplač, dcero, a nezoufej, pravila k ní. Ono se ti jistě podruhé podaří. Zde máš košíček květin, sedni opět na náměstí a dělej věnec. Královna ho bude zase chtít, ale nesmíš jí ho dát. Leda by ti udělala, co si od ní vyprosíš. Běla vzala košík ze zlatých proutků upletený a s podívením se dívala na květiny. Listy a stopky byly ze zlata a stříbra a květy z barevného drahého kamení. Co svět světem stojí, takového kvítí na něm nevyrostlo. S novou nadějí ubírala se ubohá žena k městu, opět se na předešlé místo usadila a začala vít věnec. Bylo-li první den diváků, bylo jich druhý den jednou tolik a královna mezi nimi. Jisto, že se jí zachtělo drahého věnce ještě více než zlaté přeslice. Hned se ptala zase květinářky, co žádá za ten věnec. Milostivá královno, za peníze není. Jestli mě necháte ale s králem spát, dám vám ho. Bez rozmýšlení svolila královna a Bělu na večer do hradu objednala. Ubohá prosila bohy, aby alespoň jedno slovo s miláčkem svým promluvit mohla. Ale když přišla do hradu a královna jí do ložnice královi dovedla, spal král jako předešlou noc a ani líbání, ani nářek a prosby nebyly z to, aby jej z tvrdého spánku probudili. Zarmoucenější než předešlý den šla Běla k bílé paní, jejíž to laskavá slova jí poněkud potěšila. Chvíli jí nechala matka odpočinout, pak jí položila do klína drahý kment, jako ze zlaté paučiny utkaný a drahými perlami vyšívaný, a řekla: ty šaty vezmi na sebe a posaď se na večer k hradu. Královna tě uvidí a opět je bude chtít. Snad se ti tenkrát poštěstí, čeho si žádáš. Ale třeba bys svého cíle došla, nezapomeň ani ty, ani muž tvůj na tuto vrbu. Mějte ji vždy v úctivosti a dobře se vám povede. Neboť dokud bude strom ten zelený, bude vás matka od zlého chránit. Po těch slovech políbila paní Bělu na čelo a ztratila se. S večerem seděla již Běla u hradu a za malou chvilku šla tudy královna se svou pannou. Jak by nebyla zatoužila po skvostných šatech, když byla tak tůze chtivá. Běla je však jináče nedala, než za jednu noc s králem. Královna jí to i hned dovolila a v srdci se bláhové děvečce vysmála. Komorník králův spával vedle královské ložnice, v níž slyšel po dvě noci usedavý pláč a vzdychání. I nemohla si to nijak vysvětlit, umínil si, že se krále na to zeptá. To také třetí den udělal. Král se tomu velice podivil, ale nechtěl tomu naprosto věřit. Konečně, když se na to komorník zapřísáhl, zamyslil se král a celý den o

tom rozjímal. I vzpomněl si najednou, že mu již po dva dní královna sama večerní nápoj strojívá a k pití jej nutí. Tomu bylo jaksi podezřelé. I uzavřel při sobě, že si dá večer dobrý pozor. Tak jako oba ty večery přinesla královna po třetí sama koflík s nápojem, král ale pořád otálel a najednou zvolal. Neslyšíš nic? Mně se zdá, že je na hradě hrozný křik. Královna přiskočila k oknu a král vlil zatím nápoj za ňadra a šťastně královnu ošidil. Na to šel do své ložnice dychtiv, co se bude dále dít. Nedlouho potom otevřely se dveře, královna přišla až k loži. Vidouc ale, že král spí, tiše odešla. Přivedla do ložnice bělu a dveře za ní opět zavřela. Od stropu dolů visela alabastrová lampa a bledou září osvětlovala tichou komnatu. Král pootevřel malonkovíčka. Když ale tak krásnou paní, kterou neznal, k sobě přicházeti viděl, zamhouřil je zase a poslouchal, co bude říkat. Ach, naposled už k tobě přicházím, manželi můj drahý, šeptala Běla hlasem tak bolestným, že se králi srdce zachvělo. Jestli mě i tentokrát oslyšíš, musím s mou bolestí od tebe a smrtí zahynu. Jen jednou pohlédni na svoji Bělu, jen jediné slovo k ní promluv, miláčku můj. Tak šeptala a políbila vroucně ústa králova. Tentokrát te neprosila nadarmo. Jako první laskavé políbení Bělinčino kouzelné vazby jeho svléklo, jimiž tělo jeho spoutáno bylo, tak strhlo i nyní tuhou roušku, již mysl jeho zakryta byla, že nepoznal hned milovanou ženu svou. Kdo by se ptal, jestli byli manželé rádi, že se našli? Ráno přišla královna pro Bělu, ale zůstala omráčená stát, vidoucí v náručí králově. Jako vzteklá saň chtěla se na ní vrhnout, ale král dosáhl meče a jedním rázem odměnil zlé ženě za všecko. Nejprvnější cesta manželů byla k vrbě, kde děkovali neviditelné matce za její lásku a vrba se zachvěla, studánka zašuměla, jako by vzdechli bolestně nad tím, že odpovědět nesmějí. Druhá cesta byla k Bělinčiným rodičům, kteří své děti znovu narozené k srdci přitiskli. Prodali knížectví a šli s dcerou, ale Sedlák a Selka také v samotě nezůstali. Ti šli též se synem, kterého si vychovali. Do smrti jim zůstala vrba u studánky svatou a Běla nepředla na jiné vřetánko než na stříbrné s diamantovým přeslenem.

0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: Byl jednou jeden dřevorubec a ten dřevorubec byl vdovec. Měl na tom světě jen svého synka Josífka. Jenže milý Josífek byl ještě malý a tak si milý dřevorubec myslel, že bude dobře, když se ožení a chlapec dostane novou maminku. Ale běda. Nová žena milého Josífka nemohla ani vidět. Jednoho večera, když už Josífek ležel v posteli, povídá milému dřevorubci. Muži, já toho Josífka už nemůžu ani vidět. Jí jako nezavřený, ještě nás jednou oba sní. Zaveď ho zítra do lesa a nech ho tam, ať se k nám už nikdy nevrátí. Co mohl chudák dřevorubec dělat? Bál se zlé ženy jako čerta a tak jen smutně přikývl. Šel s Josívkem do lesa a když byli v hlubokém, nejhlubším houští, řekl dřevorubec. Počkej na mne tady, Josívku, a sbírej si ostružiny. Já se podívám kolem a brzy se vrátím. Ale nevrátil se. Chudák Josífek čekal do večera, čekal do noci, ale otec nikde. Co teď? Kudy z lesa ven? Chudák Josífek vyšplhal na nejvyšší smrk a rozhlédl se na všechny strany. Kolem dokola se táhly samé lesy, nebylo vidět ani domeček, ani vesničku, zhola nic. Jen daleko v dálce se mezi stromy blýskalo slabé světýlko. Milý Josífek se k němu pustil. Šel, až přišel k velikému domu uprostřed krásné zahrady. Směle zabouchal na dveře. Buch, buch, buch. Kdo pak to buší na naše dveře? Ozvalo se za dveřmi. To jsem já, Josífek. Zabloudil jsem v lese a hledám nocleh u dobrých lidí. A tu se dveře pootevřely a ze dveří vykoukla dívčina, krásná jako sluníčko. Však se jí taky podle toho říkalo krásná slunečnička. Josívku, tady bys špatně pochodil, copak nevíš, že můj tatínek je obr? Ale kam se poděju, krásná slunečničko? Je noc a já už sotva jdu. Krásná slunečnička se nad milým Josívkem smilovala. Tak pojď, já tě nějak schovám a pak se uvidí. Zavedla Josívka k matce do kuchyně, dala mu najíst a napít a pak ho schovala pod postel. Tady máš myší ocásek. Až se otec vrátí a bude chtít, abys mu ukázal malíček, ukaž mu tenhle ocásek. Ale nezapomeň, jinak tě sní. O půlnoci se obr vrátil a už ve dveřích spustil. Čichám člověčinu. Ženo, koho to tu máš? Ale nikoho, mužíčku, chlácholila ho žena. Jen se tu stavil poutníček, takový malý hošíček, leží tamhle pod postelí. Ale to není nic pro tebe, je ještě malý a samá kost a kůže. Však já se podívám, zahučel obr a sklonil se k Josívkovi. Ukaž mi malíček. Josífek vystrčil myší ocásek. Obr ho ohmatal a zabručel. Máš pravdu, ženo, to ještě nic není, musí trochu vyrůst. A tak obr nechal malého Josívka na pokoji, najedl se a šel spat. Když se Josífek ráno probudil, byl už obr dávno zase pryč. Kam bys chodil, řekla slunečnička, zůstaň u nás, aspoň mi bude veselej. Ale co tvůj otec, slunečničko, až mě uvidí, tak mě sní. Nic se neboj, nějak bylo, nějak bude, já tě nedám, řekla slunečnička a Josífek zůstal. Celý den si spolu povídali na zahradě nebo doma a na noc se Josífek vždycky schoval u slunečničky pod postel. Ale tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Jednoho dne se obr vrátil z nenadání dřív z obchůzky a co nevidí. Jeho slunečnička se prochází po zahradě a sní Josífek.
2: Podívejme se, jak rychle ten malý poutníček vyrostl. Ženo, zítra ráno si přivstaň.
1: Slunečnička viděla, že je zle. Běžela k obrovi a povídá. Tatínku,
2: Co kdybychom si Jozífka nechali? Udělej mi to z lásky. Když ho sníš, nebudu si mít s kým povídat a bude mi smutno, tak smutno. A už měla slzy na krajičku. No dobrá, slunečničko, udělám ti to kvůli. Ale když chce u mne zůstat, musí splnit 3 úkoly. Zítra ať mi vykope na zahradě studnu a večer chci z ní mít na stole džbán studené vody. Jinak běda mu. Tady má lopatu a rýč.
1: Ráno vzal Jozífek lopatu a rýč a začal na zahradě kopat studnu. Ale sotva zarazil rýč do země, přerazil ho vejpůl, sotva nabral na lopatu trochu hlíny, bylo po lopatě. Jozífek se smutně posadil na kámen. Takhle tu studnu nevykopu ani do smrti. V poledne za ním přišla slunečnička s hrnkem polévky. Co pak ti je, Jozífku, že tak věsíš hlavu? Jozífek jí všechno vypověděl. Nebuď smutný a pěkně se najes, já tě zatím zastanu. A vytáhla proutek, který měla za pasem, a 3krát jí mávla. Kouzelný proutku, poslyš, co poroučím. Než slunce zajde, ať je na zahradě studna, než slunce zapadne, ať z ní máme na stole džbán studené vody. Než milý Jozífek dojedl polévku, byla na zahradě hluboká studna a než se obr posadil k večeři, byl z ní na stole džbán studené vody. Obr si jí nalil plný pohár, napil se a pak řekl.
2: No dobře, však ještě uvidíme. Zítra ať mi Jozífek na zahradě vyseje pšenici. Večer z ní chci mít na stole pecen čerstvého chleba, jinak běda mu. Tady má rýč a srp.
1: A bylo zas jako předtím. Ráno vzal Jozífek rýč a srp a začal na zahradě sít pšenici. Ale běda. Sotva zarazil rýč do země, přerazil se vejpůl, sotva zvedl srp, bylo po něm. Jozífek se smutně posadil na kámen, ale v poledne přiběhla krásná slunečnička, vytáhla proutek a 3krát jí mávla. Kouzelný proutku, poslyš, co poroučím. Než slunce zajde, ať na zahradě zraje pšenice. Než slunce zapadne, ať z ní máme na stole pecen čerstvého chleba. A než se obr večer posadil k večeři, byl na stole pecen čerstvého chleba. Obr si ho ukrojil pořádný krajíc, snědl ho a pak řekl.
2: No dobře, však ještě uvidíme. Zítra ať mi Jozífek na zahradě vysází révu. Večer z ní chci mít na stole láhev vína, jinak běda mu. Tady má motiku a krumpáč.
1: Ráno vzal Jozífek motiku a krumpáč a začal na zahradě sázet révu. Ale běda. Sotva kopl motikou, přerazila se vejpůl, sotva se rozehnal krumpáčem, bylo po něm. Jozífek se smutně posadil na kámen, ale v poledne přiběhla krásná slunečnička, vytáhla proutek a 3krát jí mávla. Kouzelný proutku, poslyš, co poroučím. Než slunce zajde, ať na zahradě zrají hrozny. Než slunce zapadne, ať máme na stole láhev vína. Než se obr posadil k večeři, měl na stole láhev dobrého vína. Nalil si pořádnou sklenici, vyzunkl ji a řekl.
2: No dobře, však ještě uvidíme.
1: Nalil si druhou sklenku a třetí a čtvrtou, až to víno všecko vypil a pak se svalil jako zabitý na postel. Když si lehla i obrova žena, přišla krásná slunečnička za milým Jozívkem. Jozívku, nedá se nic dělat, musíme pryč. Zítra by si tě tatínek určitě upekl, vstaň a pojď. Pak položila na svou postel přeslici a na Jozívkovu postel kužel, mávla nad nimi 3krát proutkem, aby do rána odpovídali za ně a tiše vyběhla i s Jozívkem z domu. O půlnoci vykřikla obrova žena ze spánku. Obr se mrzutě převalil na posteli a řekl,
2: co pak je, ženo?
1: Zdálo se mi, že Jozífek chce utéct a odvést nám naši slunečničku. Obr se posadil na posteli.
2: Hej, slunečničko!
1: Co pak si přeješ, tatínku? Odpověděla přeslice za slunečničku.
2: Hej, Jozívku!
1: Co poroučíte? Odpověděl kužel v Jozívkově posteli. Obr zabručel.
2: Slyšíš, ženo, leží a spí. tak spi taky a nech mě na pokoji.
1: Za hodinku na to vykřikla obrova žena ze sna podruhé. Obr se probudil, ale zas ho přeslice a kužel upokojili. Bylo už ráno, když se obr probudil potřetí. Posadil se na posteli a vykřikl.
2: Hej, slunečničko! Hej, Jozívku!
1: Ale kužel i přeslice mlčeli, protože za oknem byl už bílý den. Obrova žena vykřikla.
3: Utekli nám, honem vstaň a běž za nimi.
1: Obr skočil do svých sedmimílových bot a rozběhl se za uprchlíky. Jozífek a slunečnička seděli zrovna u potoka, aby si trochu odpočali. Tu slunečnička vytáhla svůj proutek, třikrát jí mávla a v tu ránu byla z ní lávka přes potok a z Jozívka zábradlí u té lávky. Ale obr si dobře pamatoval, že na tom místě žádná lávka přes potok nikdy nebyla.
2: Slunečničko, slunečničko, tohle je určitě tvoje práce. Neujdeš mi ani ten tvůj Jozífek.
1: Ale Jozífek a slunečnička mu přece jen utekli. Zrovna když se obr chystal popadnout zábradlí a skočit na lávku, změnilo se to zábradlí v bíčka a lávka v žábu. Než se obr vzpamatoval, odběhl bíček na protější louku a žabka se schovala do rákosí. Jen slunečničin kouzelný proutek plaval po vodě. Obr ho popadl a řekl.
2: Tak dobře, Jozívku, jsi bíček a 6 let bíčkem zůstaneš. Tak dobře, slunečničko, jsi žabka a 7 let zůstaneš žábou. Uvidíme, jestli pak ještě budete jeden od druhého stát.
1: A vrátil se do svého lesa. 6 let chodil Jozífek, proměněný v bíčka, den co den na břeh potoka a 6 let k němu den co den přihopkala z rákosí žabka, aby si chvilku popovídali. Po 6 letech se z bíčka stal statný urostlý chlapec a ten chlapec už o žabku z rákosí nedbal. Odešel někam do světa a víckrát se k potůčku nevrátil. Za rok na to pominulo i slunečničino zakletí. Z žabky v rákosí byla opět krásná dívčina. Ale byla sama a opuštěná. O Jozívkovi nebylo ani slechu. Milá slunečnička šla od vsi ke vsi, šla od města k městu, až jednou přišla do jednoho městečka a tam se v jednom domě na rynku chystala svatba. Slunečnička se zastavila na dvoře. A co vám nevidí? Ženich nebyl nikdo jiný než její Jozífek. Milá slunečnička šla do kuchyně. Dobrý den, hospodyně. Nepotřebujete pomoc?
2: Jak by ne, děvče, když se chystá svatba, je každá pomoc dobrá.
1: A tak pomáhala milá slunečnička v kuchyni, vařila, pekla a nosila na stůl. Když byla hostina v nejlepším, udělala slunečnička z těsta holoubka a holubičku, postavila je na mísu a přinesla je na stůl rovnou před ženicha. Svatebčané se podivili, něco takového ještě neviděli. Ale za chvilku se divili ještě víc, protože ten holoubek z ničeho nic začal vrkat jako živý. Vrků, vrků, holubičko, dej mi hubičku. A milá holubička odpověděla. Vrků, vrků, holoubku, nedám. Ty bys na mě zapomněl, jako Jozífek na krásnou slunečničku. Když to ženich uslyšel, rázem se na všechno rozpomněl a rázem poznal svou milovanou slunečničku. Rozběhl se k ní, vzal ji kolem krku a především jí zlíbal. Tohle je moje slunečnička, tohle je moje pravá nevěsta. A tak bylo po svatbě, alespoň pro tu chvíli. Slunečnička si Jozívka odvedla a když se potom vzali, žili spolu šťastně a vesele až do nejdelší smrti a jak těživi se už ani na chvilku nerozloučili, aby se nikdy, nikdy nemuseli tak dlouho hledat jako tenkrát.
4: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web radiojunior.cz

0: Hudba je nekonečný vesmír plný možností.
1: Tajuplné moře, čirá krása, léčí od všech strastí, chmur i od zlosti.
0: Má však jako všechno pár svých zásad.
1: Pouze skrze talent může promluvit.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Kdo někdy potřeboval vystrnadit ze svého domu kunu, ten ví, že to není vůbec jednoduché. I Veverka Rézička a skřítek Čtvrtjalírko se s jednou takovou budou muset vypořádat. A to už za chvilku. V pohádce, která se jmenuje Jak měli trápení s kunou. Tak si ji poslechněte.

Dobrý večer, děti. Když večer sluníčko odešlo za les, čtvrtjadýrko se natáhl na postel a čekal, až na něj přijde dřímota. Najednou uslyšel tenké cinkání. Asi mi zvoní v uších. Prudce se posadil a zatřepal honem hlavou. Ale cinkání nepřestávalo. To už se zaposlouchala do ticha i Rézička. Já to vyzvánění slyším taky, řekla a honem otevřela dveře, aby se podívala ven. V cípu oblohy seděla hvězda a plakala stříbrné slzičky. Slzy padaly na zem do zelených smeklic a jemňonce zvonily. Skřítek skočil ke dveřím, div neklopítl o práh. Proč pláčeš? Volal na hvězdu. A hvězda na to. Protože pořád jen sedím na nebi a ještě nikdy jsem si nezatancovala. Čtvrtjadýrko už neřekl nic, jen udiveně kroutil hlavou. Za to Rézička se zamyslela a pak povídá hvězdičce. Až bude v lese nějaký bál, pozveme tě. Jenže hned dostala starost. Jak jednou sletíš z oblohy na zem, už se tam nikdy nevrátíš. A nemohla bych místo na zemi tancovat v povětří? Zeptala se hvězda. Co pak můžeš v povětří o něco opřít nohu? Podivila se Rézička. Ale hvězda byla tvrdohlavá. Nad vaším lesem každý večer někdo tancuje. A aby jí uvěřili, honem ukázala prstíkem. Vidíte toho černého tanečníka, co se vznáší nad korunami stromů? To je přece netopír, přikývl čtvrtjadýrko. Chvíli se na netopíra díval a pak povídá. Opravdu, jeho drobné tělíčko zrovinka tančí. Rézička přikývla. To jak ho křídla nesou houpavě vzduchem. Snad bych za ním mohl zajít, aby hvězdu provedl v kole, napadlo skřítka. Určitě bys mohl, zaškemrala honem hvězda. Víš co, domluví ten taneček teď hned, usmála se Rézička. A čtvrtjadýrko šel. Když došel do cípu lesa, nad kterým kroužil netopír, udělal si kornout z dlaní a zavolal. Netopíre, slyšíš mě? Netopír si honem přiklopil křídla na uši. Co tak křičíš? Nevíš, že to nemám rád? A co máš rád? Zeptal se honem čtvrtjadýrko. Tu hvězdu, co na mě pořád mrká z nebe, špitl netopír. Skřítek se spokojeností celý zatelil. A já ti zrovna přišel poradit, abys tu hvězdičku provedl při tanci. Netopír zůstal jako omráčený. To by se mi líbilo. Ale pak s tichlým hláskem řekl, já jsem celý rozježený, vousy mi trčí na všechny strany, co pak jí takhle mohu přijít na oči? To se ví, že můžeš, usmál se skřítek a sáhl do kapsy pro hřebínek. Netopír se rychle učesal, že vypadal jako z obrázku, a pak vysekl před hvězdou netopíří poklonu. Smím prosit o tanec? Hvězda samým zalíbením přivřela oči. Protančím s vámi třeba celou noc. A dali se do tance. Rézička se skřítkem seděli dlouho před smrkovou světnicí s očima u nebe. A když se té krásy dost vynadívali, šli spát. Ráno ještě před sluníčkem je však probudilo bouchání na dveře. Jsem lesní Kuna a přišla jsem vám nařídit, abyste se odtud klidili. Ozval se ostrý hlásek. A proč? Lekla se Veverka. Protože mi padla do oka vaše smrková světnice. Chci se sem nastěhovat, ocekla Kuna. Skřítek otevřel okno a udělal na ní dlouhý nos. Kuna samou zlostí zbledla. Takovou urážku si nenechám líbit. A že je oba popadne a že se teprv uvidí. Však já umím šplhat a skákat po větvích stejně jako ty, křičela na Veverku. Jenže ti chybí můj huňatý ocásek, rozzářila se Rézička. S takovým padákem si troufnu seskočit i z toho nejvyššího stromu. Popadla skřítka do náruče a lehce se snesla do mechu. Kuna musela dolů šplhat a to jí stálo hezkých pár vteřin. Zatím se jí Rézička se skřítkem schovaly. Stejně se vám dostanu na kobylku, zaskřípala Kuna zuby a pak už se jen v trávě myhl její hnědý kožíšek. Sotva padl večer,
začala kolem smrku tajně obcházet. Přepadnu je ve spaní, kucká se smíchy Kuna a pak mlsně polkla. Světnička bude má a ještě budu mít večeři. V tom se nad ní myhl černý stín. To netopír letěl naproti první hvězdě, aby ji zase provedl při tanci. Houha, řekl si, něco se mi tu nelíbí. A v tom uslyšel ze smrku skřípnout kuní drápek. Zahvízdl na poplach. Rychle z postýlky, nebo s vámi bude zle. Čtvrt jadýrko s Rézičkou byli skokem na nohou. Zase ta Kuna, mračil se skřítek, co pak nám nedá pokoj? Kuna se po nich vztekle ohlédla. To se ví, že nedám. I dáš, zasmálo se stříbrně nad lesem. Seděla tam hvězda a všechno viděla. Jsi lstivá a zlá, zahrozila na Kunu. Proto ti namaluju na kožich znamení, aby tě z dálky každý viděl. A namalovala jí pod krkem žluté světýlko. Kuna vyváděla jako čert. Jak já teď vypadám, taková skvrna na mém vzácném kožichu. A budeš ji tam mít napořád, protože nebeskou barvu nesmije ani déšť, ani rosa, řekla vesele hvězda. Že já jsem vůbec k tomu smrku chodila, zlobila se Kuna. K vám já příště radši zapomenu cestu. A odpelášila rychle do houští. Rézička se skřítkem si oddechli. Děkujeme, zavolali k noční obloze. Za málo usmál se netopír se stříbrnou hvězdou. A pak si šli nad koruny stromů zatancovat svůj taneček. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Jmenovat se Klárka Řehořová, bydlet v Praze 4 a neumět vyslovit R a ř, to je opravdu nepříjemná situace. Jakou roli bude mít v příběhu pták Loskuták? Pohádku Neberte nám ptáka Loskutáka napsal Pavel Bridge. Režie v roce 2004 Vladimír Kromov. Hrají Rozita Erbanová, Simona Postlerová, Aleš Procházka, Petr Vacek, Jan Přeučil a další.

0: 333 stříbrných střech.
1: Tak málo? To u mě 3333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 3333 stříbrných střech.
2: A u mě 33333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 33333 stříbrných střech.
1: A jestli pak víš, že trumpetistka s trumpetistou měli malá trumpeťátka, chovali je v trumpetách a z trumpet šlo trá, trá, trá.
2: Bravo, to zní dobře. Ale tohle. Pan prezident Tramtár je na zahrádce s Krtkem Rje. Čeká ho zahraniční návštěva Austrálie, až to všechno s Krtkem zrije.
3: Tati, mami, kde jste? Už se zase schováváte.
1: Psst. Klárka, hledá nás.
2: Myslíš, že nakoukne i sem?
1: Ach jo, táto, kdy si spolu zase tak pěkně popovídáme, viď? To krásné r a ř. Věř mi, to mi tak chybí.
2: Ale myslím, že se už dál nemůžeme schovávat před vlastní dcerou ve skříni, abychom si je mohli říkat.
1: Něco jsme si přece slíbili. Když Klárce nejde r a ř, tak je prostě nebudeme před ní říkat. Bylo by jí to líto a plakala by. Víš, jak je citlivá.
2: Ano, drahá, chápu, ale už se to nedá vydržet. Kdybychom se aspoň nejmenovali Rehorovi. Vždyť my se nemůžeme s Klárkou ani představit cizím lidem. Na dovolené v zahraničí? No prosím, tam nikdo neumí naše jméno vyslovit. Ale tajit příjmení u nás doma, v Čechách.
1: Ach jo.
2: Ach. Ne.
1: Psst.
2: Právě jsem se rozhodl. Je nutné, abychom Klárku dovedli k vyhlášenému logopedovi, Mudr Macháňovi. Ten jediný dokáže naučit naši holčičku správně mluvit.
1: Jú, to bude nádhera.
2: Už se nebudeme muset schovávat do skříně, když si budeme chtít zopakovat r a r. Zase vrátíme naše zvonivé jméno na dveře a každý večer před spaním si všichni dáme závody, kdo nejrychleji odříká 333 stříbrných stříkaček.
1: Ale táto, já mám strach. Víš, jak se Klárka bojí doktorů, aby nám hrůzou z logopeda neoněměla.
2: Neboj, půjdu tam s ní a dám na ní pozor.
1: Dobře, dobře, ale dávej pozor i na toho doktora. Někdy má ta naše holka svoji hlavu. Například zubař Florián jí dal přezdívku žralok.
2: Vážně? To proto, že má silné a zdravé zuby?
1: No ano, silné a zdravé zuby jistě má. Ale zubař Florián nemá jaksi prsty ze železa.
2: Aha. Tomu nerozumím.
1: Nemá prsty ze železa. A sotva se přiblížil k její otevřené pusince, Klárka chňaps, draps a...
2: To muselo bolet.
1: Právě proto jí řekl, že má chrup jako žralok. Prý zvláštní druh žraloka. Žralok prstožravý. Pro pána, my sedíme tady ve skříni a mě se pálí řízky. Ajajajaj, právě včas. Ještě jsem je zachránila. Táto! Jájo, jídlo, ke stolu.
3: Kde jste byli? Já mám hlad jako anakonda. Spolikala bych celého slona klidně i skly.
1: Už to bude. Už se to nandavá.
3: Co máme?
1: Řízky. Totiž masové plátky, smažené obalované plátky s opečenými hlízami.
2: S hlízami? A opečenými
1: s bramborami. To víš, že s vařenými bramborami. Ale jak to mám říct bez R?
2: To je fuška. Už abychom mohli mluvit jako normální česká rodina.
3: Co si to tam šeptáte?

0: Vítám, holčičko, tebe i tvého tatínka ve své ordinaci. Jen žádné obavy a přístup blíže. Jsem doktor Macháně. Světová kapacita v oboru správné řeči a naučím mluvit všechno, co má jazyk.
1: I polobotky.
0: Polobotky?
1: Mé polobotky mají jazyky. Naučíte je mluvit?
2: Odpusťte, pane doktore, ona to tak nemyslí.
0: V pořádku, tatínku, neomlouvejte se. Vidím, že je to jasný případ. To máme zjevný rys prostořekosti, latinsky humorus neplechismus. Jukneme se tomu na zoubek. Jak se jmenuješ, holčičko, a odkud jsi?
1: Klajka Žehožová z Plahy 4.
0: Ale to je opravdu jasná diagnóza. Vaše dcera, pane Žehoři, trpí vzácnou kombinací syndromu lásky R s poruchou láskotvorby R. Postačí moje osvědčená metoda, abych tento necvičený, přitom však prostořek jazyček slečny Žehořové proměnil v nástroj líbeznější, než je harfa v orchestru Národního divadla.
2: A nebude jí to bolet?
0: Ani v nejmenším, tatínku. My logopedové nepracujeme se skalpelem jako chirurgové. Mými jedinými nástroji jsou zvučné říkanky a vtipné jazykolamy a pak tato nevinná dřevěná špachtlička, kterou sem tam usměrním neposlušný jazyček.
2: Aha. Ale, pane doktore, chtěl jsem vás varovat.
0: Až potom, tatínku, až potom. Nejdřív provedu lékařský zákrok. Otevři, holčičko, pusinku a řekni a.
1: A.
0: A teď se pustíme do odstranění syndromu hlásky ř.
2: Pane doktore, chtěl bych vám přece jen dopředu říct.
0: Nerušte, tatínku, nebo vás vykážu z ordinace.
2: Mlčím, už mlčím.
0: No proto, vydrž, malá slečno, vložím ti tohle dřívko na jazyk a opakuj po mně říkanku. Říká žížala, že prý není žížala, že to ví už odmala. Stěží je to k uvěření, řížala je ne, že není, ale jak se představit, v tom je háček, v tom je věda, když neumí správně ř a nemá v hlíně logopeda. Ale ne. Co pak tohle je nějaká žížalí říkanka? To je říkanka obolení v krku. Znovu. A ještě víc přitlačím dřívkem na ten neposlušný jazyk.
1: A.
0: Ona mě kousla, au, moje prsty, ahoj, pomoc, zavolejte sanitku. To není pacient, to je krokodýl Nilský, neléčím krokodýly.
2: Promiňte, pane doktore, já vás chtěl varovat, ale vy...
0: Ven!
2: Vy jste mě nenechal domluvit.

0: zambát! Nevídáno, neslýcháno! Školačka pokousala vyhlášeného logopeda! Lékař v pracovní neschopnosti s podezřením na vzteklinu! Kdo nečte hrombát, houby s octem bí!
1: Hrom, aby do toho... Odpustí já, jo. Blesk, aby do toho. Vždyť ten s těmi novinami huláká o tobě. Počkej, hned zjistím, o co jde.
2: Jeden výtisk, pane?
1: Ano, prosím.
2: To máme ale dneska kousavou mládež, vidíte, pane?
1: Cože? Ach, ano, jistě, jistě. Víte co? Dejte mi ty noviny všechny.
2: Jak je libo, prosím, prosím. Ale tamhle na chodníku, není to vaše dcera? Ta, co se k ní zbíhají všichni lidi z okolí.
1: A sakra.
3: Klárko! Klárko, vydrž! Běžím k tobě!
4: Holčičko! Halo, holčičko! Ukaž zuby! Máš ještě mléčné, nebo už trvalé?
5: Slečinko, je logoped sladký, slaný nebo kyselý?
3: Ustupte!
6: Tak odpověz, děvče, umíš mluvit?
1: Ustupte, ustupte! Nechte nás! Já jo, utíkej, honem! Poběž!
4: Chyťte je, chyťte je!
6: To je ta kousavá holka, co oni píšou v novinách.
5: Chyťte ji dřív, než zas někoho pokouše.
6: Ano, ano, určitě.
1: Utekli jsme. Vzduch je čistý. Můžeme jít domů. Ty noviny ale schovám. A o pokousání logopeda před maminkou ani muk. Ano, zlobila by se.
5: Já vůbec nemusím mluvit.
1: Ale já jo.
5: Jasně, mluvit nebudu, nebudu a nebudu. Už nikdy o ničem a s nikým. Všichni jste stejně plotivní dospěláci. Nepromluvím už ani slovo. Klidně se přede mnou do té skříně zavřete na doživotí a říkejte si tajně svoje žikanky. Ode mě neuslyšíte už ani nil.

0: To jsme dopadli. Dřív Klárka nemluvila správně, ale aspoň mluvila. A teď? Už 2 týdny jsme od ní neslyšeli ani půl slova.
1: Ach jo.
0: Aspoň kdyby zavrněla jako kotě, když jí pohladím. Nebo zakňučela jako pejsek, ale ona nevydá ani hlásku.
1: A to má zítra narozeniny.
0: To budou smutné narozeniny. Moc smutné narozeniny.
1: Vzpomínáš, jak jsme s ní o minulých narozeninách šli do zoo?
0: Ano. Ano, jako měla tehdy radost, když k ní slon natáhl chobot a ona mu s ním potřásla a řekla: tě pič, slone, já jsem Klajka Žehožová z Plahy 4. Těší mě, že tě poznávám. Ten její milý hlásek, jak ráda bych ho zase slyšela.

0: začne mluvit.
1: Myslíš, táto?
0: Nemyslím, to vím. Když uděláme všechno úplně stejně jako před rokem, podaří se to.

0: už tam budeme. Já jo, táto, vidíte sloní výběh?
1: No, výběh vidím, ale slony ne.
0: Třeba jsou schovaní v pavilonu.
2: Nejsou, drahá paní. Sloní rodina pana elefanta mě požádala, abych omluvil jejich nepřítomnost. Jsou právě na návštěvě u příbuzných.
0: No, pana Jana, táto, kdo to mluví?
2: Dočasná adresa Safari Dvůr Králové.
1: Mně se zdá, že je to ten špaček tamhle v kleci.
2: Dovolte, abych vás opravil, pane. Nejsem špaček, mé jméno je Loskuták Posvátný. Původem z Indonésie.
3: Jú, tomu ale dlandí jazyk.
0: Mluví. Ona mluví, táto.
2: Drandí, holčičko, drandí. Hláska R je královnou mezi hláskami ve slabikáři. Zaslouží si zvláštní pozornost na jazyku. Jazyk se s ní musí laskat.
3: Chtěla jsem říct, že ti ten jazyk ale jede.
2: A jak se vlastně jmenuješ, holčičko?
3: Já jsem Klájka Žehožová z Plahy 4.
2: Aha. Podívejme. A jsi Klájka Žehožová z Plahy 4? A nebo snad Klárka Žehožová z Prahy 4? Víš, já bych ti nechtěl komolit jméno. Jestli se máme spřátelit, a já bych se moc rád spřátelil, tak bych to potřeboval vědět úplně přesně.
3: Já to nedokážu líp povědět.
2: Ale no tak to nic. Přistup blíž k mé kleci, dívej se mi na zobák a opakuj. Klárka Řehořová z Prahy 4.
3: Klárka Řehořová z Plahy 4.
2: No, ale ještě jednou. Klárka.
3: Klárka.
2: Ano. Řehořová.
3: Řehořová.
2: Tak, z Prahy.
3: Z Prahy.
2: Ano, 4.
3: 4.
2: Jo, výborně, a teď sama.
3: Klárka Řehořová z Prahy 4.
2: Výborně, vidíš, teď už to nespletu.
4: Ona to řekla. Slyšela jsi to, maminko? Hurá!
0: Slyšela, tatínku, řekla poprvé r i ř.
4: Loskutáku, ty jsi genius. Ty jsi nad všechny logopedy.
2: Ale vždyť to byla maličkost.
4: Doktor Macháně pukne vsteky, až uslyší, co dokážeš i bez lámání jazyka dřevěnou špachtlí.
2: Ale no tak, pane Řehoři, já jsem jenom malý černý pták a vy mě tolik chválíte, že za chvíli budu rudý jako papoušek a nepozná mě vlastní rodina. Víte, něco vám prozradím. Já jsem se naučil mluvit, protože si mě ochočil můj ošetřovatel.
0: Ošetřovatel?
2: Ano, je moc hodný. Každý den si našel čas a povídal si se mnou. A já přitom zjistil, že řeč, ano, to je to nejzvláštnější umění na světě.
4: Umění?
2: Samozřejmě. Opravdu správně mluvíme jenom, když máme někoho rádi. Schválně, já si vás vyzkouším. Co řeknou děti na celém světě jako první slovo?
3: Máma nebo táta.
2: Správně, správně, Klárko. A proč? Protože maminku a tatínka mají nejradši.
0: Jenže naší Klárce nešlo r a ř.
2: Na tak těžké hlásky už nevystačí jenom táta s mámou. Na to děti potřebují ještě sestru, nebo bratra, nebo kamaráda, čili přítele a taky zvířátko, které mají rády.
0: Já jsem tak šťastná, Loskutáku. Děkujeme ti.
2: No, já myslím, že Klárka je už vyléčená. Ale kdyby jí přece jen ještě r a ř zlobilo, přijďte za mnou a my už ten neposlušný jazyček ochočíme.
4: Ještě jednou ti děkujeme a rádi přijdeme.
3: Loskutáku, díky tobě si teď můžu vlézt s tatínkem a maminkou do skříně a dát si závody ve 333 stříbrných stříkaček. Od teďka budu tvoje největší kamarádka. A kdybys byl někdy v úzkých a potřeboval pomoc, přiběhnu, i kdyby to mělo být na kraj světa.

0: Druhé číslo deníku Hrombác. Senzační událost v zoologické zahradě. Pták loskutá k talentovaným logopedem. Kousavá holčička se naučila správné řeči. Kdo nečte Hrombác, houby s octem bí.
1: Ale vida. Dejte mi jedny noviny.
2: Prosím si taky jeden výtisk.
3: Mně taky.
0: A to ještě není všechno, dámy a pánové, co se dočtete. Na straně dvě! Pozor! Nejnovější policejní zpráva! Muži zákona pátrají po nebezpečném bankovním lupiči Lotrasovi a jeho bandě. Zvláštní znamení, mluví jako dlaždiči. Po čertech špatná mluva může prozradit lupiče maskované punčochami na hlavách. Buďte bdělí a ostražití. Kdo nečte Hrombác, houby s octem ví.
4: U krvavý žilotýny. Nastavte svý bramborový ušiska, moji milí zlonuši, a poslouchejte, co ten člobrda mele na celou ulici. Lapáte to do svých kedluben, mý krutí zloducháčkové.
5: Tyjo, jsme celebriti. Inkousti o nás škrábou v Daily News. Já už jako malej kindoš chtěl být superstar. Náčelníku, můžu si ten Hrombác koupit.
4: A proč?
5: Vyplác bych ho jako prezent pro mutr, fotrase, bráchance a strejčka Káju.
4: Sklapni chlebárnu, Feritroubo. Slyšel jsi, že nás vyhmátnou podle našeho mletí pantem na stohonu. Nikam se neder a na novinovej prezent si nech zajít chuť.
6: Tak, kapo, ďábelská pravda. Já polechtám člobr s novinama a svým nabroušeným zabijákem. Jakože se kravej Dingo jmenuju. A ona mi vydá zadara. Jinak se zítra dočte na titulní straně, že má v pole nefunos místo oběda.
4: Žádnou kudlu, žádnej mord, krucí písek. Copak jste hluchý jak pařezy? Neslyšeli jste, co ten mamla zhlásal o ptáku loskutáku?
5: O tom ptakopiskovi, co piskuje jak rádio, jo?
6: O tom plašmuškovi, co naučil tu malou správně krákorát.
4: Jo, toho ptáčka myslím. My toho vtáka o půlnoci bafnem a v pytli unesem.
5: Jo!
4: A on nás naučí mluvit tak, že nás žádnej podle hlasu nepozná. No a pak budem v punčochách na ciferníkách, krást v bankách jak straky a Poldové proti nám nebudou mít jedinej důkaz.
5: Bravo! Ty seš Číman Lotrasy!
6: Ty seš lepšejší než Fantomas!

0: kupředu. Moji surový kasamajstři a jazyšťata za zubní protézu. Za chvíli bude loskutáčisko hnít v pytli jak brambory.
1: Dělej, Newton.
2: Pozorně drž.
0: Co tam dělej?
3: Darebáci, no. Puste mě, pomoc! Pomoc! Že vás kovnu, no, pojď sem, tu máš!
2: Uvaž.
3: A ty taky, tu máš! A ty taky, tu
2: bolí.
3: Máš!
2: Náčelníku, ten papagaj mě udělal díru do punčochy na kebuli, kluči brko. On mě snad provrtali díru do palice. Šmarja, teče mi mozek.
0: Zmrkni troubo. Tu šlicnu ti zalepíme. A kde nic není, tam nic týct nemůže. Teď fofrem zavašlo skutáka do pytle. Hýbaj.
1: Já bych se s tím vtákem nemazlil. Šmikfik a bylo by po vtákách.
0: Herdek, co to žvástáš, dingo? Kolikrát ti mám troubit, že pro nás má ten exot cenu zlata jenom živej? Až nás našprtá, jak správně mluvit, navlíknem si přes ksichty půčochovou garderobu, v bance křiknem něco spisovnějšího než Valtelové a budem nepolapitelný, páč nás nikdo nepozná.
4: Hele, policie! Armáda! Detektivové, únos! Zachraňte mě, pomoc! Klárko Řehorová z Prahy 4!
2: Pušti hromadu peří, nebo ti zakroutím krkem! Co ten pták vyšiluje?
0: Datluje svým zobákovým vercajkem Morzeovku. SOS.
1: Puste mě na něho, kadibutku. Já mu zvednu fazonu, už mu všecka brká.
0: Klídek, dingo, dej si zpětnej kvalt. Tam, kam my ho uneseme, odtud se nedoklepe o pomoc ani tuctem Morzeovek.

0: vydání deníku Hrombát. Pták, loskuták, obětí únosu. Včerejší noci zmizel nejslavnější mluvící pták ze své klece. Policie marně pátrá po stopě únosců. Konečně Hrombát, houby s octem bí.
1: A to zase prr. To bych se na to podívala, abych nevypátrala kamaráda, který mě naučil r a r. Tatínku?
2: Ano, Klárko?
1: Od teďka přestávám být Klárkou a stávám se soukromou detektivkou. Ty budeš můj osobní pomocník. Musíme najít a zachránit ptáka loskutáka. Ať se třesou zloději.
3: A nechceš raději počkat na policii? Nebo aspoň na maminku?
1: Loskuták naučil mluvit mě a ne policii. To já se mu slíbila, že poběžím třeba na kraj světa, když bude v nesnázích. No, maminka je na nákupech a to, jak víš, trvá vždycky děsně dlouho. Na, vezmi detektivní lupu na sledování stop a vyrazíme.
3: No, jak myslíš?

0: Ať pátrám, jak pátrám, soukromá detektivko Klárko, nevidím ani tu sebemenší stopu. V zoo nebylo nic, ani tady v parku.
1: Trpělivost, milý pomocníku, trpělivost stopy přináší.
0: A přece, mám ji, vidíš? Tady, tadyhle v ušlapané trávě leží pírka ptáka loskutáka.
1: Ukaž, půjč mi lupu. Ale milý pomocníku, vždyť to nejsou jeho pírka.
0: Zatrápeně. A čí by tedy byla?
1: Pověz, jakou barvu mají podle tebe pírka ptáka loskutáka. No, můj detektivní pomocníku.
0: No, totiž mají... Mají, abych tak řekl, mají barvu... Barvu... A už to mám! Loskutáčí.
1: Správně, pomocníku, loskutáčí. Ale tahle pírka nemají loskutáčí barvu. Ta mají barvu sojčí. A proto patří komu?
0: Sojce.
1: Ano. Hledali jsme stopu ptáka loskutáka, ale našli jsme stopu sojky.
0: A já už tu vypátranou sojku slyším.

0: tu písničku zpíváš špatně.
1: A nezpívám. Škubal táta, maskutáta, škubala máma taky.
0: Kde tak je to špatně? Správně je to takhle.

0: mi řekneš, proč zpíváš o loskutákovi?
1: Nemusí pořád v písničce chytat a škubat jenom nás, sojky. Není to spravedlivý. Dneska jsem viděla, jak tři hromotluci vlekli pytel s ptákem loskutákem. A ten mluvící exot ze zoologický ani nepíp. Jen s zobákem datloval jako strakapout. Tydydy, tá, tydydy. S, O, S. Ale je mu to houby platný. V černým lese, kam ho nesli, ho nikdo neuslyší.
2: Ty jsi ale škodolibá, sojka. Jak můžeš mít radost z cizího neštěstí? Já bych tě...
0: Nech ji, můj pomocníku. Hlavně, že nám řekla, kde je loskuták. Poběž, ať ho zachráníme.

0: Už nemůžu, detektivko. Bloudíme. Myslím, že bychom měli začít pátrat sami po sobě, abychom se vůbec našli.
1: Máš pravdu, pomocníku. Možná budeme muset přespat tamhle v té lesní chaloupce.
0: Vyloučeno. V takových barabiznách nebývá bezpečno. Většinou tam žijí strašidla.
1: Ale vždycky si mi tvrdil, že strašidla neexistují.
0: Aha. No tak teď ti tvrdím, že existují. Podívej, právě teď z té chaloupky vychází osoba, která vypadá zrovna jako strašidlo.
1: Ju, to ta má teda ránu. Myslíš, že nás zahlídla?
0: Těžko, s tou dlouhou černou patkou přes oči. Pojď, radši se jí obloukem vyhneme.
1: A zrovna ne. Třeba tu v lese něco podezřelého zaslechla. Může být jediný svědek. Musíme ji podrobit křížovému výslechu.
0: No, když jinak nedáš, tak pojďme.
1: Dobrý den, paní.
2: Dobrý, spíš černý.
1: Jsem soukromá detektivka Klárka Řehořová a tohle je můj pomocník, tatínek Řehoř.
0: Dobrý den.
2: A já jsem černá sarapatka. Už spoustu let si nedělám naději, že by nějaký den byl dobrý. Denně jsem četla černou kroniku a dozvěděla se o tolika katastrofách, neštěstích, nehodách, požárech a zločinech, že mě ani tvůj nevinný hlas, detektivko Klárko Řehořová, nepřesvědčí, že zrovna ten dnešní den je jiný.
1: Juh, vy jste ale divná, paní sarapatko.
0: A zahořklá.
2: Dneska už ani nemusím číst, abych věděla, jaký svět je. Dávno mi zarostly oči černou patkou, ale i když pořádně nevidím, stále ještě slyším, že se dějou jenom samý zlý věci.
0: To je strašná pesimistka. Potřebovala by ostříhat tu patku, aby neviděla svět tak černě.
1: A neslyšela jste náhodou, jestli se něco zlého nestalo taky tady v černém lese?
2: Jo? Brousí tu kolem tři moc divný chlapy. Mluví jako dlaždiči a trochu huhlají, jako by měli na hlavách punčochy. Táhli sebou v pytli něco živýho. Asi, aby si na tom někde v klidu pochutnali.
1: Pochutnali?
0: Ale to ne!
1: To byl přece pták loskuták.
2: Pták loskuták? Myslela jsem si, že by to mohl být španělský ptáček a že si ho dají s rýží. Ale pták loskuták. No, to musí být jinačí pochoutka. Určitě si ho připraví na kmíně s houbami z černého lesa.
1: Že vám není hamba. Pták loskuták přece není k jídlu. Je to náš kamarád. A kamarádi se nejedí.
2: Nevěříte, že se i kamarád dá sníst? Já se kouknu přes svou černou patku a vím, že co se má stát, to se taky stane. Ptáčka rozkrájejí na plátky, potřou hořčicí, osolí, opeří.
0: A dost, dost! Takové hloupé povídačky, jenom Klárku děsíte, sarapatko. Že na vás vezmu nůžky a ostříhám vám tu vaši patku.
2: Dejte to pryč, chlape, nesahej na mě. Teď budu mít na ofině zuby.
0: Žádné zuby na ofině. Vezmu to pěkně zkrátka. Na ježka.
2: Pomoc! Pomoc! Moje patka!
0: A je pryč.
2: No tak to ne. To ne, 20 let jsem nebyla u kadeřníka a teď bych se měla nechat očkubat nějakým cvakajícím šílencem. Tak to ne. Rychle nohy na ramena.
0: Podívej, Klárko, jak ta osoba peláší.
1: Pst, tati, něco slyším.
0: Opravdu, někdo se sem blíží.

0: Mordie, zase ta kůča. My bloudíme, moji zlotřilci, tudy už jsme vandrovali.
1: Aj, aj, aj, náčelníku, aj, aj, aj. A já už vtáka loskutáka dál neunesu, ani vrabčí krok.
2: Lefňukej, troubo, 100% zločinec nebolí nikdy.
3: Jsou to oni.
4: Co budeme dělat?
3: Na strom, honem na ten vysoký smrk.
4: Co pak jsem veverka?
3: Fofrem nahoru.
4: Páni, to je výška. Mám závrať.
5: Lotrasy, Ferry Troubo.
1: Co je?
5: Krvavý dingo.
2: No to žvaní.
5: Odpuste, gentlemani, že vás celou tu dobu poslouchám. Ale jestli se chcete ode mne naučit mluvit, musíte mě pustit z pytle ven.
1: No jo, Marek, šéfe. Já bych dal oddechový čas. Zastavil se a dřepnul do mechu. Já jsem uchozený jak vteřinová ručička.
2: Já taky.
0: OK, zastavíme. Dáme voraz, ale ty zůstaneš loskutáků přikurtovaný k smrku.
5: Třeba k jedli, jenom už mne pustíte ven.
2: Ale jestli s náma nepromrskáš nezločinecký mluvení a my s ním nezačneme držkovat, jako když biče mrská, zakroutíme ti kejákem na divo, že jo?
6: Zakroutíme!

0: Máme je darebáky. A Loskoták je s nimi živý a zdravý.
1: To mi spadl kámen ze srdce, že není ani na kmíně, ani na houbách. Ale co teď, detektivko? Vždyť jsou v přesile.
0: Natrej co nejvíc šišek. Vyhlásíme zločincům šiškovou válku.
1: Ach tak. No, to je výborný nápad. Co asi udělá zločinec, když dostane šiškou do šišky?
0: Pozor, ať pod námi nerupne větev.
2: Žádáte mě o jazykovou pomoc, pánové, a proto prosím přistupme k první lekci. Vejdete-li do banky, jaká jsou vaše první slova?
3: Protezí nahoru a valte mergle.
2: Ale fuj, to zní tak špatně. Co pak neslyšíte, jak to tahá za uši? Opakujte pomalu po mně. Prosím pěkně, slečno pokladní, ruce vzhůru.
3: Prosím pěkně, slečno pokladní, ruce vzhůru.
2: Výborně. Slyším, že jste moc šikovní žáci. Děláte pokroky, něco mi tam ale vadí. Nešlo by to třeba bez ruce vzhůru?
4: Co?
5: Cože? Bez ruce vzhůru?
2: Ano, třeba takhle. Slečno pokladní, přeji vám krásný den.
3: Den!
2: Buďte prosím tak laskavá.
3: Laskavá!
2: A podívejte se na stav mého účtu. Zkuste to, náčelníku Lotrasy.
4: Slečno pokladní, přeji vám krásný den a buďte prosím tak laskavá a podívejte se na stav mého účtu.
2: Bravo, bravo, náčelníku, tleskám vám křídly. Vždyť vy jste ten nejnadanější žák hned po Klárce Řehořové z Prahy 4.
3: Hezky!
4: Co se to ale se mnou děje? Čím líp mluvím, tím míň se mi chce loupit a krást.
2: To rád slyším. Moje výuka začíná zabírat. A teď je na řadě Ferry Trouba.
5: Slečno potravní, peru vám spásný den a vzbuďte prosím... Tvoj tajbo, nejde to. Já nemám na to makovici.
2: Krvavý dingo?
6: Zlatý oči z Pacizeury. Takovou větu já nikdy nepřinesu přes pisky.
0: Teď nebo nikdy. Bál!
5: Co to je? Nálet!
6: Jauáš, zachla mě šiška do šišky.
2: Do nich, do nich, do nich.
0: Vítězíme! Padáme!
2: Haló? Haló, Klárko, probuď se, haló!
0: Kde to jsem, Loskutáku? A už si vzpomínám. Únosci, pátrání, šišková bitva a pak ta větev praskla. A tatínek?
7: Tady jsem, Klárko.
0: A co ti strašliví lupiči?
4: No, my už nejsme jako dřív, holčičko. Nemusíš se nás bát. Od chvíle, co mi pták Loskuták dal lekci správné mluvy, jako by se mi v hlavě rozsvítilo. Já už nechci být lupičem.
6: Hrome, já taky ne. Musel jsem sice nejdřív dostat šiškou do šišky, pardon, do hlavy, ale teď už nechci nahánět lidem hrůzu.
0: Páni, mně se snad všechno jen zdálo.
5: Nezdálo, Klárko, jakože se Ferry Trouba po svým loupežnickým tatínkovi jmenuju. Já sice ještě porád nemluvím úplně bez chyb, páč mám hrozitánsky dlouhý to vedení, ale myslím už jináč, co mě tvůj otecko spad, jak zralá hruška na kokos.
4: Nevím, jak vy, ale já bych se šel ke svým zločinům nejraději přiznat.
6: Já taky, náčelníku.
5: No, i já.
4: Táku Loskutáku, můžeme tě poprosit za odpuštění, že jsme tě unesli.
6: A jít se přihlásit.
5: Na policii. Tak, tak, sami se udat.
2: Ale ano, jistě, s radostí vás tam doprovodím.
8: Zvláštní vydání deníku Hrombác. Lotrasova banda se polepšila. Zločinci litují svých činů. Nejen správná řeč, ale i správné srdce dělá správného člověka. Šťastné shledání Klárky Řehořové z Prahy 4 a ptáka Loskutáka. Kdo nečte hrombác, houby s octem bíjí.

0: Slyšeli jste pohádku Neberte nám ptáka loskutáka, kterou napsal Pavel Brič. Účinkovali Rozita Erbanová jako Klárka Řehořová, Simona Postlerová jako Maminka Řehořová, Aleš Procházka jako Tatínek Řehoř. Ptáka loskutáka hrál Petr Vacek, logopeda doktora Macháně Jan Přeučil, Sojku Áju Tatiana Medvecká a černou sarapatku Jiřina Jirásková. Zločineckou bandu představovali Pavel Rimský, Milan Steindler a Bohumil Klepl a Kamelota David Novotný. Dále spolupracovali zvukové efekty Josef Plechatý, záznam a střih Pavla Horinová, zvuk Ladislav Rajch, produkce Dana Rajchová, hudbu složil Tomáš Pergl, dramaturg Václava Ledvinková, režie Vladimír Gromov.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

Africe navštěv školní třídu, mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací, ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale...

Dej se na pouť, fakt je skvělá, do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích, na horách. Jsem tu jen na skok, balím peru,

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už si užijte sedmidílný seriál nazvaný Můj táta, duch. Ethel miluje encyklopedie, chce být vědkyní a sní o Nobelově ceně. Jenže jednoho dne zjistí, že ne všechno se dá změřit, spočítat nebo vysvětlit. Její táta se totiž po smrti vrátí na zem jako duch. A tak si Ethel začne psát vlastní encyklopedii o duchách. Právě tenhle výzkum jí přivede do života nejen nejlepší kamarádku Bedřišku, ale i školní psycholožku Vilmu, která jí vysvětlí, že někdy je v pořádku být prostě smutná. Čte Berenika Anna Mikešová, napsala Daniela Samsonová, režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Veverková, zvukový design Ondřej Gášek, zvuk Tomáš Pernický. Vyrobeno v roce 2025.

0: Kdybych to na vás vybalila hned, tak mi nebudete věřit a řeknete si, že si vymýšlím. Takže, než vám to řeknu, musíte projít přísnou prověrkou. Musím zjistit, jestli udržíte tajemství. Protože to, co se vám teď chystám říct, je bomba. Vyčistěte si uši a zkontrolujte srdeční tep. Tohle je jen pro otrlého posluchače. Čeká vás několik náročných úkolů. Jen někteří z vás to zvládnou až do konce a těm v cíli povím, že... Sakra. No, teď mi došlo, že vám to asi došlo. Dobře, poznámka pro mě pro příště. Neprozrazovat tajemství rovnou v názvu. Jmenuji se Ethel. A můj táta je duch. Jako takhle, on nebyl duch vždycky a to je na tomto trochu divný. Ušetřím vás zklamání. Já bohužel nemám žádný super schopnosti. Neumím číst myšlenky, mizet, lámat skály, ani nic podobného. Párkrát jsem zkusila projít zdí, ale no, z toho mám jen pár modřin. Jsem bohužel úplně normální člověk. Co bych vám tak o sobě ještě mohla říct? Mám úplně normální lidskou mámu, co pracuje v knihovně, kam se chodím po škole zašívat. Měla jsem úplně normálního lidskýho tátu, který pro mě od chvíle, co jsem uměla číst, kradl v práci encyklopedie. On byl totiž vědec. Dělal v laboratoři, kde zkoumal, jestli mají lidi v těle dost vitamínů. Co bych vám tak ještě... Bydlíme na sídláku, nemám ráda rajskou, nemáme žádný zvířata, mám ráda encyklopedie. Protože se z nich člověk fakt hodně dozví. Jsou přehledně napsaný a jsou tam fotky, grafy a tak. Pořádek je moc fajn. Začalo to někdy s příchodem jara, kdy se dny prodlužujou a všude je jen bláto. Rodiče mě nutili zůstávat čím dál častějiš doma. Pokaždý, když jsem chtěla ven, třeba jen na procházku, tak říkali, že je buď moc zima, nebo moc teplo. Byla to šílená nuda. Máma pořád opakovala, že táta je unavený. Naši mě nechtěli nikam pouštět, že prý můžu domů donést nějaký bacily, jako by nevěděli, že v naší třídě držím rekord s nula zameškanýma hodinama. Na mě by si nějaký bacily mohli něco zkusit a viděli by, co je čoro-moro. Furt jsme si museli umývat ruce. Máma úplně úzkostlivě nosila všude dezinfekci, mýdlo, ubrousky, rukavice, jako by z ní najednou byla chodící drogerka. Měla jsem strach, no, že si jednou vydrhnu ruce až na kost a bude ze mě jen kostlivec, který ho postaví do kabinetu přírodovědy u nás ve škole. Ušetřím vás obav. Po několika denním experimentu s mýdlem a vodou jsem zjistila, že je to nemožný. A tím pádem i vědecky mnou podložený. Jednou jsem přišla ze školy a táta neměl vlasy. Odvážný módní rozhodnutí, myslela jsem si. V noci mu vždycky pleška hezky svítila, tak jsme mu s mamkou začali říkat Světluško. Občas mě nechával mu na pleš něco nakreslit, když jsem slíbila, že to nebude trvalým fixem. Ale jednou jsem se v penálu sice přehmátla, ale mýdlo spolu s odlakovačem to naštěstí vyřešilo. Mámě jsme o tom neřekli. Ona v té době byla stejně pořád v kuchyni a asi krájela cibuli, protože měla neustále červený oči a slzela. Táta furt seděl v křesle a nebo spal. Ale jednou o víkendu za mnou přišel, že budeme hrát na schovku, ale změníme si pravidla. Že to bude úplná revoluce, kterou schovávaná ještě nezažila. Takový náš malý experiment. Asi to udělal, abych měla radost, protože věděl, že miluju vyhrávat, což v téhle hře bylo fakt jednoduchý. Naše schovka spočívala v tom, že jsem věděla, že je táta v ložnici, ale nesměla jsem za ním. Když jsem to vydržela, dostala jsem ráno na lednici hvězdičku. Mamce se to vůbec nelíbilo a dokonce jsem slyšela, jak se o tom hádají.
1: Dospělí si snad myslí, že umí dobře šeptat.
0: Ale přitom šeptat v paneláku, to je jen pro velmi pokročilé. Nebojím se říct, že tahle úroveň je jen pro experty, jako jsem já. Začalo být vedro a já na ledničce měla tolik zlatých hvězd, že se tam skoro nevešly. Už mě ta hra přestala bavit, takže když jsem přišla ze školy, vlítla jsem za tátou do ložnice. On tam ale nebyl. Máma seděla v obýváku a v ruce držela obálku. Řekla mi, že táta už byl moc unavený a musel si jít na chvíli lehnout do nemocnice, kde bude mít prý klid. Což je divný, protože poslední dobou nedělal nic jiného, než že ležel v posteli a měl klid, ale nejsem doktorka. Zatím. Až budu, určitě bych mu na to dala svůj odborný názor. Máma byla taky divná. Normálně pořád něco říká a teď byla úplně potichu. Předala mi obálku, kde mi táta svým škrabopisem napsal: Drahá Ethel, některé bacily jsou zákeřnější než jiné. Nemrať se, když to čteš. Zůstane ti to. Nechal jsem ti v pokojíčku spoustu starých encyklopedií. Buď hodná na maminku. Pusu. Táta. Pitomí bacily asi tátovi vlezly na mozek a celý mu ho snědli, protože z nemocnice se už domů nevrátil. Máma začala být až moc smutná na to, aby cokoliv dělala, tak jsem prázdniny strávila na chatě u babičky. Babička. Milovnice vědomostních soutěží, pěstování a následného zavařování ovoce. Vzala jsem si sebou všechny ty staré encyklopedie od táty a tajně jsem doufala, že mi v nich nechal nějaký vzkaz. Četla jsem je, pila u toho bezovou limonádu a vyjedla všechny rybízový keře v okolí, takže babička nemá moc co zavařovat. Třeba nakonec naši řeknou, že to byl jen blbej vtip a že táta musel na nějakou super tajnou misi. Pracoval v laboratoři, takže možná přišel na něco extrémně důležitýho a po prázdninách se vrátí. V těch encyklopediích, co mi nechal, byla spousta báječných věcí. Třeba, že kreveta má srdce v hlavě, nebo že vombatí trus vypadá jako krychle, nebo že delfíni spí s jedním okem otevřeným. Další knížky byly o slavných vědcích a jejich objevech. Jiný o prezidentech, o nejznámějších českých hercích nebo o oblíbených jídlech českých králů. Ale ani jedna z těch encyklopedích nebyla o vědkyních, což mě pořádně naštvalo. Je trochu divný, že se nepíše o holkách. Asi mají svoje vlastní nakladatelství a knihovny, jinak by to bylo nefér. Musí vám být jasný, co mě napadlo po dočtení poslední stránky? Napíšu vlastní encyklopedii. Ještě teda nevím o čem, ale to přijde. A až ji vydám, proslavím se jako nejmladší spisovatelka a vědkyně na světě a dostanu ceny a třeba až tohle táta uslyší, tak se vrátí. Vůbec jsem nevěděla, o čem bych tu encyklopedii měla psát. Musí to být něco neprozkoumaného. Něco, čeho si skoro nikdo nevšímá. S babičkou se o tom nedalo mluvit a jediný člověk, kterýho by to zajímalo, tu nebyl. Měla jsem chuť do něčeho praštit a velmi často do babičky. Ale to se nesmí říkat nahlas, takže to zůstane mezi náma, jo? Hlavně důležitý, abyste věděli, že neschvaluju násilí stejně jako všichni lidi, co dostali Nobelovku. Táta tady už nebyl skoro 73 dní. Babi si ke mně jednou sedla na terasu a pršelo už několikátej den. Otevřela stavidla a mluvila a mluvila, mluvila, mluvila a nešla zastavit, ostatně jako vždycky. Nejdřív říkala, že pozná, když bude dlouho pršet, protože jí brní kolena. Pak něco o tom, že až pršet přestane, že musíme za dědou na hřbitov. A pak svůj monolog zakončila větou: pojď mi pomoct vypeckovat třešně. Však co tu budeš sedět furt smutná nad knížkama, seš mladá, tak buď taky veselá. Dopálilo mě to do běla. Za prvý, oproti ní je každej mladej. Jo, vím, je to ošklivý, ale muselo to ven. Za druhý, třeba chci bejt smutná. Když může bejt smutná máma, proč bych nemohla bejt taky? Chvíli jsem na ní koukala a pak jsem jí řekla: ale mně chybí táta. Podívala se na mě a klidným hlasem pronesla: tátu si ale zpátky nevybrečíš. Víš? A šla do kuchyně. Bylo mi hrozně. A chtělo se mi trochu brečet. Zašeptala jsem: totiž tohle tak pitomí, ale... No, hele, tati, jestli mě slyšíš, dej mi znamení. Nikde nic.
1: Takže mi chceš říct, že jsi fakt zmizel? Víš co? To je podle mě... Ale co, já ti to klidně řeknu. Pěkně srabácký, seš fakt srab, tati.
0: Najednou začalo foukat a ze střechy se linuly takový divný zvuky. Roztřásly se mi nohy. Jsou to jen okapy, jsou to jen okapy, okapy to jsou, opakovala jsem si. Co když je to nějaký velký strašidlo? Nebo co když nás napadli hadi? Nebo třeba mimozemšťani, který mi chtějí sníst mozek? Nebo mimozemšťani vycvičili hady, aby mi snědli mozek? Vzala jsem ubrus ze stolu, přehodila si ho přes hlavu a snažila se vydávat strašící zvuky jako ten nejděsivější duch, který ho si umíte představit. Najednou bylo úplně ticho. Skoro až podezřelý. Pomalu jsem si sundala ubrus z hlavy a vysmrkala se do něj. Doufám, že to nikdo neviděl. Ale vy to na mě neprásknete, že jo? Slyšela jsem někoho šeptat moje jméno. Ten hlas zněl povědomně, jako... Tati, jestli jsi tady, tak zavři okna. Jen co jsem to řekla,

0: boy.
1: I'm a train wreck.

můžeš mi poslední šance dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel.

přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se toho

pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni.

soused odešel do práce. Doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla rád.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je

Jednoho chlapíka chytli, když kupoval zajíce v pytli. Druhý pán asi byl pohýban, ten pašoval 200 sov do at.